mě ohňou ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Chceš si tak zase jednou vyrazit na tramp?
2: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým už tento pátek po 19. hodině ve vysílání Country Rádia.

Jednou si takhle dámy sdělovaly svá léta. Paní Hrbtychová pravila: Baba, utíká to utíká. Dlouho li a bude mi rovných 35. Ale pámu nikdy nic nenechá bez trestu. Paní si vstávala pro klobouček, že se jako bude poroučet, uklouzla a zlámala si ruku. Odvezli ji do nemocnice a na černou tabulku nad jejím ložem napsali: Adéla Hrbtychová, 49 r. Paní Ajdrtová ji tam přišla navštívit a první, co je, že kouká po tabulce. Ježiši, ježiši, drahoušku, snad vám není 49, co vám to tam napsali? Tohle se vám, drahá přítelko, ale opravdu povedlo. To jste mě opravdu rozesmála. Vy hlupačko, to přece nejsou léta, to je teplota. No a paní Hrbtychová vysvětlila paní Ajdrtové, že to R znamená Reomíra. Jo, jo, jo, paní, tady měří na Reomíra. No to víte, je to na nemocenskou pokladnu. Ale co vám říkám, pámbu nikdy nic nenechá bez trestu. Tam vedle ležela babička, dostala prst do mandlu a teď se z toho zotavovala. Bylo jí 63 let a na tabulce měla napsáno vedle jména 63 R. Ta Ajdrtová neříkala nic, jen se tak na tu tabulku nad tou babičkou tak dlouze zadívala. Ale paní Hrbtychová hned věděla, kolik uhodilo. Babička byla obklopena příbuzenstvem a vesele baštila, co jí kdo přinesl, neboť byla dobré mysli a potřebovala co žene na krev. Měla muže Vincence a občas mezi jídlem prohodila: Proč pak nepřišel taky Vincenc? Tak jim měl přijít, když tam přišli všichni. Paní Hrbtychová rozhodnuta, že před paní Ajdrtovou zachrání situaci, děj se co děj, zakývala soustrastně hlavou směrem k babičce. Chudáku, chudáku, ty už se toho svýho Vincence nedočkáš. A šeptem se obrátila k paní Ajdrtové. 63 Reomíra, to je co? Tady počítají, že chudinka nevydrží, že dnes v noci zhasne. Babička zabrána do pekáče by neslyšela nic. Ale příbuzní nějak špicovali uši a hned se všichni dali do křiku. A co je to za pořádky, že ta paní vedle jim straší babičku, že jí říká, že nevydrží a že dneska v noci zhasne. Tak paní Hrbtychová rozlícena, že to s těmi léty prasklo, prohlásila, že jí mohou všichni s babičkou políbit šos. Babička nezhasla, podala žalobu pro urážku na cti a paní Hrbtychová byla odsouzena k pokutě, ale podmíněně. No to víte, řekla to v horečce, 49 Reomíra!

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

každý má rád tu svou zem. Ať je král, anebo tulák jen.

už mnoho let se toulám sám, hezkých pár křížků

lásku znám i nevadu moc hezkých dnů prožil.

naposled jsem doma byl. Láček na tabák hlínu jsem naplnil. A teď ať jsem třeba v Idaho,

naposled mě povezou. A pastor náš o mě začne lhát. Tam někde kůně můj bude stát. Teď řeknu vám, co udělat. Tam někde usedla, najdete tu trochu hlíně, co už léta vozím sebou. A až potom lidi začnou simulovat truchlení, tak ji vysypte tam dolů. Pak běžte zapít parda svýho, mě bude řád.

chtěl bych ti říct, pořád mám tě rád, i když není to lehký, sama nejlíp víš, a že nemám kdy.

Zas ti chci věřit, každý tvý slovo a každej tvůj vzdech.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: že v show musí být pořád jenom samý zpěv a hudba úhrnem, tedy hluk. Tak to tedy zase ne.
1: Pohyb, prosím, pohyb může být. A nemusí to být ani ten základní pohyb show 2-3. Může to být pohyb úplně tichý.
0: Ovšem profesionálně provedený.
1: Proto ho taky budeme provádět my dva.
0: My dva totiž máme jedno takové číslo mezinárodní úrovně, o který se šaubis bizmení, co? O který se šaubis bizmení, co? O který se šaubis bizmení perou. Je to pa? Pa? Pa? Pantomima.
1: Zkrátka, abychom to dlouho neprodlužovali, v rámci tohoto show uvidíte pantomimickou velkoscénu Lov Mamedvěda, věnovanou námi dvěma francouzskému mimu českého původu Jean-Gaspard de Biro.
0: Role si pak mimové Šimeka Grossman rozdělili při náročných pantomimických zkouškách takto. Lovec, tedy myslivec zelený, mim Jiří Grossman.
1: Medvěd, huňáč, mechem potažený a rosou slabě navlhlý, mim Miloslav Šimek mladší.
0: Jak to mladší? Existuje snad někde ve světě nějaký mim Miloslav Šimek starší? Kde je? Přiveď mi ho. Rád bych se s ním poměřil. Všimni si mých grifů.
1: Svátku, když říká mladší, chci zdůraznit, že medvěd je mladý.
0: Vysoce inteligentní.
1: Zachovalý.
0: Krasavec.
1: S drápky neobroušenými.
0: No, pak ostrými.
1: To znamená, že lovec, jako já, s ním budu mít množství práce.
0: To budeš.
1: Čili úhrnem scénka bude vzrušující, i když je to pouhá pantomima, neboli drama plné mlčení. Spokojen?
0: Dost řečí, začneme. Pane Balcare, gongujte. Já jsem medvěd, huňák, jdu se ukrýt do houští.
1: O tom ovšem já nic nevím. Já jdu po lese, jsem lovec, nemluvím, protože je to pantomima. Za to ovšem slídím, po čem bych střelil. Držím pušku, to jste poznali, to jsou právě ty klasické prvky pantomimy zavedené Marcelem Marceau. Hele, tam letí pták, zastřelím ho. Řekl bych vám podle hlasu, že je to orel, ale nesmím, protože v pantomimě musí být absolutní ticho. Bum! No, stejně jsem ho netrefil, až zítra. Nejsem lesen naposledy, jsem lovec, umím lovecký písničky, ovšem ty vám zpívat nebudu, protože pantomima je umění naprosto bezzvučné a tiché.
2: Jsem medvěd grizzly a číchám člověčinu. Mručím, mručel bych víc, ale kamarád tvrdí, že je to pantomima.
1: Abyste si nemysleli, že jsem se pomát. Já pantomimicky vyjadřuju zděšení a hrůzu. Podeňky.
2: Mně si neochočíš. Pantomimicky naznaču, že je lovec blázen.
1: To je dramatický, co? Já vám řeknu, nebej to pantomima, já bych zval.
2: Chci na něj skočit. Pantomimicky se rozkmitává.
1: Pantomimicky ho zastřelím. Cvak. Nemám náboje. Vyplejtval jsem je blbě na ptáky.
2: Využívám toho, že je lovec bezbraný. Chvátím ho a rdousím. Též trhám silnou počívku.
1: Naštěstí mám vlněné prádlo. A pantomimický nůž. Tím skolím to tupé zvíře.
2: Nech mě, mistrče, nech mě. To tolik bolí, zasáh si mě brzlík.
1: Co prosím tě mluvíš pantomimně?
2: Mluvím, promiň, pomácem se bolesti. Omluvte mě, odcházím zdechnout do houští.

Márně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Jednou vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině v

0: Dobrý den. Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
1: Hmoždíř? Ne, to nejsem, Hmoždíř.
0: To byste se musel hodně změnit.
1: Tak jdete sem?
0: Ne, já jdu tam.
1: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
0: To máte pravdu, jinak bych tady stál. To je vždycky strašně nacvaknuto.
1: To je fraktura.
0: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
1: To jste si nalomil na chodníku.
0: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
1: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
0: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
1: Jak to?
0: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídá: tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
1: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
0: Tak, tak.
1: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
0: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila a pak mě obě strašně zvrátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
0: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
0: A na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
0: Vy jste labužník.
1: Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
0: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
0: Hejte, pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
0: Ne. Hned, když jsem se narodil.
1: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá.
0: Tak, tak.
1: Ale taky je důležitá střídmost.
0: Tak.
1: Ve stravě a hlavně pití střídmost.
0: Tak. O čeho máte ten červený nos? Jo.
1: Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
0: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
1: Ta porák polehává.
0: Nemocná?
1: Ne, lína.
0: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
0: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
0: A teprve pak jste usnul?
1: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
2: to je. Kolik vás tu ještě je?
0: Dobrý den, sestřičko.
2: Dobrý.
0: Vlastně sestro.
2: Vám něco chybí?
0: Ne, já počkám, ale tady dědovi je špatně.
2: A chybí vám něco?
1: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
2: A jak je starý?
1: 160 let.
2: To je on?
0: Já nejsem dolar.
2: Já jsem myslela, že vy jste tady s tou rukou.
0: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte? Takovou maličku.
2: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
0: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
2: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
0: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
2: To je on?
1: Ne, já jsem tady s vnukem.
2: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
1: No.
2: Tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme domů. Kde ho máte?
1: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
2: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
0: Ježi, prosím, já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je

Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý.

při mě stál. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha,

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest.

Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal. Díky vám, pane, že jste mě kus

tak bych spal. Namísto toho dělám troškaře, divnýmu pasažeru bez tváře. V tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhý břeh. Měsíc rozstříkl svou bledou zář. Ze tmy na mě zírala má vlastní tvář.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

ti černí to nejsou Arabi, to jsou ostravští Barabi, mají rádi Radegast.

zruš zárubek. Řekavách je malý Jan Seťank a každé děvča už má vový pavetank.

plete přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

ulice, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na okoze kruh.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

měl ve svojí širý hlavě vše, co musí správně hobou znát. Všichni prstaři nás znali, stále spolu

0: Antri počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u důchodů, protože ty čekají změny. Valorizace důchodů v lednu bude poslední, při které příjemci penzí obdrží doplatek za první dny roku. Od roku následujícího pak nastane změna způsobu, jakým stát bude důchody vyplácet. Lidé se ale nemusí bát, o peníze nepřijdou. Přejde totiž ze současného takzvaného klouzavého období na vyplácení důchodů za kalendářní měsíc. Změna se bude týkat všech důchodců, kterým Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí penzi. Do konce letošního roku vyprší platnost řidičských průkazů více než 202 000 českých motoristů. Výměnu přitom není nutné vyřizovat osobně na úřadě. Řidiči mohou o nový doklad požádat online přes portál dopravy a nechat si ho doručit například do výdejního boxu. Ministerstvo dopravy zároveň připravuje změnu, která by mohla výrazně snížit počet povinných výměn v budoucnu. Řidičák by měl platit 15 let. Lidé větrné elektrárny nechtějí. Blíže Luboš Dvořák.
2: Obyvatelé z 5 středočeských obcí odmítli v referendech spojených s komunálními volbami stavbu větrných elektráren i vymezení tzv. Akceleračních zón pro jejich výstavbu. Větrné elektrárny jsou sice jedním z obnovitelných zdrojů energie, kdy při jejich provozu nevznikají emise, ale odpůrci argumentují nevzhledností a hlukem. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: Doslova chytré semafory budou mít ve Zlíně. Důvod je jasný a přiblíží ho Luděk Savana Urbánek.
3: Modernizace světelných křižovatek a přechodů ve Zlíně se blíží ke konci. Nový systém má pomáhat s řízením dopravy, upřednostňovat vozidla záchranářů a městské hromadné dopravy. Ostrý provoz město plánuje od 1. ledna. První testy už prokázaly, že sanitka s tímto systémem zvládla trasu přibližně o 2 minuty rychleji než bez. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě včerejší fotbal. Fotbalisté Slavie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Se skupinou Kamelot jsme odstartovali dnešní, tedy středeční vysílání na Country Rádiu. My vám s Kačenkou přejeme krásné dobré ráno. Letí nám to jako voda, to znamená, dostáváme se do poloviny dalšího říjnového týdne a my věříme, že s námi prožijete, jak se sluší a patří.
1: A jak se sluší a patří?
0: To znamená v dobré náladě, v pozitivním ranku a v takovým tom krásném, nonchalantním, pohodovém stavu s úsměvem na rtech.
1: A třeba v hezkém oblečení.
0: Třeba, což musím tedy říct, že Kačka mi trošku napověděla, že ji musím pochválit, že jí to dnes nesmírně sluší, konec konců jako každý jiný den.
1: Přesně, takže to není žádná prostě jako zajímavost.
0: Protože nejenom dnes má hezké oblečení, ale i jako vizáží a vzezřením působí velmi pozitivně, krásně, prostě mladé děvče.
1: No, jako Vladimír, vlastně my jsme si strašně podobní. Jako. Tak kdybyste nás viděli, tak byste řekli, já nevím, který je který.
0: No, akorát Kačka má další vousy teda.
1: No, ale jako já si na to příště dám pozor, protože tak šustí takhle úplně. No dobře, tak příště už to bude lepší, třeba zítra.
0: Ano.
1: Teď před námi další muzika, Karel Černoch, dáme si jeho zrcadlo, ale bude i Billy String a Willie Nelson, California Sober.
0: Krásné ráno, v 6 hodin 7 minut.

0: a víte, jak střepy přinášejí štěstí, takže to vlastně jako nevadí, ta sklenička. To byla sklenička, podle mě.
1: Nevím, co to bylo. Ne, to bylo to zrcadlo, víš, rozbité.
0: A znělo to jako sklenička.
1: Černou, ale zase
0: rozbité. Já myslím,
1: zrcadlo.
0: Že zrcadlo by znělo jinak.
1: To a bylo hlavně prostě nepřináší žádné pozitiva. Rozbitá byla zrcadla,
0: byla to taková náhražka. Ne, střepy přinášejí štěstí.
1: Ale ne zrcadlo. Když rozbiješ zrcadlo, říká se, že máš 7 let smůlu.
0: No ale střepy neznamená, že rozbiješ přece jako zrcadlo nebo sklo. Já si myslím, že berme to pozitivně. Tak, Vladimíre, ty to vidíš zase černě.
1: Já si myslím, že pozitivně to budeme vidět s počasím, jak tedy bude Kačko dnes, nebo jak je alespoň po ránu.
0: Jak je po ránu, za mě je to příjemné, jako já mám ráda tahle chladivá rána, ale musím říct, že dneska je to lepší než včera, zejména tady na západní části našeho území, kde včera byly ty teploty jako i pod nulou, tak dneska jsou výrazně nad nulou a to řekla bych až 11 stupňů Celsia.
1: Tak jo? To už se, ano, blížíme takovému standardu během dnešního dne, k tomu se samozřejmě dostaneme.
0: Ty teploty se tam vytáhnou
1: tak,
0: jako...
1: Ale ne o moc,
0: ale počkejte si na přesné údaje za chviličku.
1: Co se týká dopravy, aktuální informace z D4, ucpaná Strakonická u Jiloviště, samozřejmě směrem do Prahy s příbrami na 9. kilometru při stavbě mostu se jede jenom jedním jízdním pruhem. Kolona je zhruba na 10 minut, ale pozor, počítejte s tím, že se začíná prodlužovat.
0: Dobře, tak to jsou informace, které snad vám budou k užitku, snad s nimi naložíte podle potřeby, teď už muzika.
1: Chtěl bych být medvídkem.
2: Místo očí mít pár knuflíků a černý nos.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

0: Jak bylo, je a bude.
1: A já už to vidím. Dneska 14. října sluníčko vstává až v 7.20.
2: Teda. Ano, to se ale má, to si může pospat hezky.
1: No to si jako nechápu, prostě ten budík a zítra 7.22, 7.23, v neděli 7.27, postuda. Tak 8.11 to sluníčko bude zapadat.
2: Tak sluníčko na rozdíl od nás, kteří ráno musíme takhle brzo vstávat, což se týká i vás, našich posluchačů Country Rádia, kteří nás aktuálně v 6:19 posloucháte, se prostě má. No, jak jsme se měli v roce 1887, nic moc.
1: Já teda jsem se měla úplně špatně.
2: Meteorologové totiž naměřili minus 0,7 stupňů Celsia, 23,3 stupně Celsia pro změnu naměřili meteorologové v roce 2018.
1: No, teda, tak to si možná pamatujeme, ne?
2: Jo, to si já si to pamatuju přesně.
1: No, ty
2: tak
1: určitě.
2: Tak já nevím, co bylo včera, takže.
1: Tak, jdeme na teploty. V tuto chvíli úplně nejnižší teplota. Vláďo, tvůj tip.
2: Já si řeknu Jizerka.
1: No, tak teď jsme nehádali Jizerku Kvildu teda, ale jako obecně. Prostě kde je teďka aktuálně nejnižší teplota?
2: Tak dejme tomu Jizerka a ty si říkala, že nejsou pod nulou, to znamená...
1: Vůbec, tak nic, Vláďo. Tak dneska ti to nejde zase. Tak prosím vás, Zlínský kraj, tak ano. Tam je skoro minus 3 stupně Celsia. Jizerka vůbec tady prostě Šumava krásně, prostě tam je 8-9 stupňů Celsia. Jak říkám, ten západ, jeho západ je prostě jako dneska zasažen těmi vyššími teplotami. Za to na Moravě tam jsou tedy teploty výrazně nižší, kolem 2-3 stupňů.
2: No a jestliže atakujeme teď po ránu 11 stupňů, což na mnoha místech České republiky je, tak ty teploty se nám o mnoho nezvednou. Jinými slovy budou mezi 13 až 18 v tisící metrech na horách, kolem 8 stupňů Celsia. A teď si říkala Šumava 12 stupňů.
1: No, vidíš, že bude zataženo a místy oblačno, trošku jako nám poprcha, ale mám pocit, že včera jsme taky nehlásili nějaký buchví, jaký den a jak bylo pěkně.
2: No včera jsem si byl umýt auto a bohužel jsem si ho zase umýl a začalo pršet, jo, takže mám velkou radost. No,
1: to nevadí, ne? Tak snad neprší bláto, ne? Tak čtvrtek, oblaky prosvítí slunce, ráno bude místy mlhavo, ale jinak by čtvrtek měl být polojasný až jasný s teplotami podobnými těm dnešním 12 až 17.
2: Divoké husy na odletu, konec i babímu létu, univerzální pranostika na říjen.
1: To už se docela i pamatuju. Ale. Čistý nový měsíc v říjnu slibuje pěknou vinou žeň. Tomu moc nerozumím.
2: Vinou
1: ale...
2: nebo nevinou?
1: Vinou. Jsi vina.
2: Klobása, myslím, nebo něco. Dobrý, jdeme na muziku ve vysílání Country Rádia a nás čeká pouřlivá láska.
1: Burning Love a Vinona v našem vysílání. Tak pěkné ráno v 6.21. Je středa 14. října.
2: Hezký poslech. Love.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno a pěknou středu z Country rádia. Tak se jdeme podívat na silnice a hlavně na koleje. Milevsko, Písek, Klatovy, Nýrsko, Jindřichov ve Slezsku, Krnov a nebo Radnice, Chrást u Plzně. Tady platí polodenní vlakové výluky, tady mezi 8 a 16 hodinou. Nic, žádný vlaček nepojede, ale autobusová doprava fungovat bude. To je samozřejmě všechno připraveno. Máme nehodu na D4 mezi 13. a 12. a půl kilometrem ve směru na Prahu. Došlo tam ke srážce s prase. Automobil stojí u krajnice, auto je nepojízdné, takže se tam docela určitě chvilku zdržíte, než ho odstaví. Bouralo se i v Liberci v ulici Dobijášova a na Praze 6 máme komplikaci v podobě srážky osobáku a dodávkou. Je to před vjezdem do tunelu Brusnice ve směr na Troju. Tolik doprava na Country Radio, tak šťastnou cestu, hezké ráno.
2: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
1: No to je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Zájem o penzijní spoření pro děti roste. V současné době ho má skoro 179 tisíc dětí. Ještě před rokem to bylo o 11 tisíc méně. Od příštího roku spoření navíc čekají výrazné změny, které mají přispět k jeho rozšíření. Ceny stavebních a řemeslných prací letos zvýšilo asi 7 z 10 řemeslníků. Nejčastěji zdražovaly do 10% a podle nich se bude zdražovat dál. Od začátku roku do konce srpna vyplatil stát 94 tisíc dávek mimořádné okamžité pomoci. Za stejné období loňského roku jich bylo jen 19 300, tedy zhruba pětkrát méně. Výrazně se zvýšily i výdaje na tuto podporu. Zatím na ní šlo skoro 746 milionů korun. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Dnes bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty od 13 do 18 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Agáta, jedině Agáta, měla by slyšet píseň mou.
2: Tak to je Tereza samozřejmě, a ta bude mít svátek zase zítra, tak to nebudeme předbíhat. Tak
1: vážně?
2: No vážně.
1: Neříkej, to 15. jsem vůbec nevěděla, to byla úplná náhoda.
2: Ano.
1: Tak Agáta, dneska to je o nich, tak vidíš, tak jsme prostě jim udělali snad taky radost. V Česku jich prý není mnoho, 300, to se mi zdá strašně málo. Agáty, zavolejte nám všechny, my vás počítáme, jestli je to takhle v pořádku, anebo jestli je to číslo výrazně vyšší.
2: Tak jestli tady nechybí nějaké nuly, jestli to není 300 tisíc, tak to by zase bylo přepáleno podle mě.
1: Nuly tady rozhodně nechybí, ne. Vladimíre.
2: Až na mě.
1: Ženské křestní jméno Agáta pochází z řečtiny, vzniklo z řeckého slova agátos, respektive agáte, které znamená v překladu dobrá, laskavá nebo láskyplná. Křesťanskou nositelkou tohoto jména je mučednice svatá Agáta. Ta žila někdy ve 3. století a dneska je patronkou zvonařů.
2: S tímto jménem, tedy s Agátou, úzce koresponduje jméno Háta. Ano, jméno, které je i dnes vepsáno v kalendáři, je půvabnou a často používanou zdrobnělinou již zmíněného křestního jména Agáta. Kolik tě hád v České republice máme? Asi 10.
1: Hnát?
2: Hnát je křivé pod plachetkou osoba? Ne, takhle jsem to nevyslal. Hád.
1: Dobře, lhát. Světový den standardů, ten se slaví každoročně právě v tento dnešní den a byl vybrán proto, že se v tento den v roce 1946 sešli delegáti z 25 zemí v Londýně a rozhodli, že se založí mezinárodní organizaci pro normalizaci. No a takže si tenhle ten den připomínáme normalizaci a standardů pro globální ekonomiku. Rozumíš tomu, Vládě?
2: Moc to nepobírám, ale v každém případě si to ještě jednou přečtu a pak budeme o něco moudřejší. V každém případě tu máme celou škálu světových slavných dnů, třeba v Jemenu. Tam slaví den nezávislosti.
1: No, prosím vás, ano. V Portoriku mají den přátelství.
2: A v Polsku pro změnu den vzdělání, dříve den učitelů.
1: No vidíš, tak tam se dneska budou muset učit až do večera, tak to jsme rádi, že pro dnešek takový den nemáme. Ale máme spoustu jiných dnů, které jsou zajímavé a více si o nich ještě během dnešního rána budeme povídat.
2: Tak, teď si řekneme něco o muzice, která je v nejbližších chvílích, Creedence Clearwater Revival, jedna krásná písnička, která vám určitě v tomto krásném svižném rytmu po ránu v 6 hodin 37 minut udělá radost.
1: Pěkné ráno, hezký den.

0: Tak 17 dnů a bude co, Vláďo?
1: Za 17 dnů to bych si musel...
0: Bude podívat, listopad.
1: Bude... No bude, no. Jo, vlastně.
0: Za 17 dnů už bude listopad, no. Tak o těch 17 dnech nám tady zpíval Vaby Rivola a Miki Rivola. A my se od těch 17 dnů podíváme taky k nějakým číslovkám, konkrétně na 30. kilometr ve směru z Prahy na Brno. U Chocerad máme v sobě dva kamiony, aktuálně je odtahují, což samozřejmě je dobrá zpráva, ale i tak se projíždí jedním ze třech pruhů a zdržení je tam aktuálně na 30 minut.
1: No, s přibývajícím časem nám samozřejmě ta doprava začne houstnout. Ty jsi zmínila, když jsme u těch číslovek, tak u nich zůstaneme, a to i v rámci informací, které se týkají počasí. Od 1 do 10, potažmo 11 stupňů, jsou ranní teploty vztahující se ke středě, měly by dnes vyšpát až na nějakých 18 stupňů. Po ránu je jasno, na místech České republiky nám, i když v tuto chvíli nějak prší a je zataženo, tak by se to mělo během dne všechno ustálit.
0: No to jo, vlastně prší, no. Je tam mokro, takže žádné světlé bodky, jo, žádnou otevřenou obuv by dneska nevolila.
1: Ano, a žádné přehánění z rychlostí na vozovkách.
0: Určitě, jezděte pomalu, opatrně, bezpečně spolu s námi. My tady budeme mít dopravní servis pro vás zase za půl hodinky.
1: Ano, teď už Žalman a spol. A za chviličku někoho z vás budeme probouzet.
0: Tak nám držte palce, hezké ráno.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: 6:45, 1 minuta k tomu, tak já už tady mám číslo připravené, ano. Mám ho říct?
2: Nemůžeš, já si myslím... Mluvíš hezky číslovky, to se mi na to líbí právě, to je jak Morzovka.
1: Ježiš, doufám, že teď nebudeme volat všichni najednou.

0: Grazie.
1: Nám to tady vůbec nezazvonilo a vám jo, no tak to je teda, to jsou tak. Věci. No tak Lenko, proč vám voláme?
2: Já vím, nevím, jestli to zvonilo, ale zobrazilo se mě už jako, že voláte na mobilu.
1: No vy jste normálně měla ten telefon v ruce asi, že jo?
2: Ne. Měla jsem ho položený vedle sebe.
1: Skočila jste po něm.
2: Ano.
1: Jak vy jste ale po ránu rozcvičená pořádně.
0: Máte vedle sebe vašeho Jirku taky, nebo ne?
2: Ne, manžel je v práci.
0: No. Abyste si ještě mohla pospat. Máte tolerantního manžela.
1: Jo, to udělal schválně.
0: No, protože máte na rusky, že?
1: Vy máte dneska prostě speciální den. Tak vám přejeme všechno nejlepší.
2: Děkuji.
1: Hlavně, ať se vám daří. Budete mít oslavu dneska, nebo to plánujete na víkend?
2: Na víkend. Dneska dostanu blahopřání a možná nějaký dárek, ale oslava bude na víkend.
0: Tak, skvělý.
1: Takhle. A máte něco, co si přejete?
2: A víte, že ani asi ne, možná třeba nějaký lístek do divadla nebo něco takového, jinak jako žádný přání moc nemám.
1: Dobře, tak Jirka, jestli poslouchá, tak hnedka po práci ještě skočí koupit nějaký lístek, jestli už ho teda dávno nemá. Ale má tady
2: pro internet.
1: No, no nebo, přesně, dobře, takhle vždycky je dobrý jakoby jen tak jako naťuknout, jo, ty muže, oni pak prostě udělají lecos.
0: Teď
1: tak
0: se Jirka drží za hlavu a říká si Safar práce, proč já jsem posílal tu písničku k probouzení, budu muset normálně na internet, což mi moc nejde, takže budu muset do kamenné prodejny někam.
1: Je, ale to je prostě chytrý takhle. Tak jdeme na přání, ano, které tady pro vás má.
0: Milá Lenko, přeji ti všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody, spokojenosti a štěstí. A navíc slibuji, opravdu slibuji, že se budu snažit udělat maximum i pro tvůj klidný spánek po návštěvách z prodejní výstav, rostlin a podobných akcí. Tvůj Jirka.
2: Děkuju.
1: Jo, ráda spinkáte a Jirka vás budí.
2: Ne, to ne, ale i když je nějaký takový náročnější den, jako výstava rostlin, kde byl mraky lidí, to bylo strašný, tam se nedalo zaparkovat, tak jsme byli nervózní oba dva a to se mě pak špatně spí.
1: Jo, rozumíme. No tak vidíte, ale Jirka na to myslí a slibuje, ano, že už to bude vždycky lepší. Tak my vám přejeme tady ještě jednou všechno nejlepší a posíláme vám písničku od Bokomary, Lustr nebo Můra, což je písnička, kterou pro vás Jirka vybral.
2: Děkuji moc.
0: Mějte se krásně.
2: Vy taky.
1: Naslyšenou.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: To bylo snad nejrychlejší probouzení, které jsme zažili, že? Telefon nezazvoní a normálně Lenka.
1: A najednou tam Lenka se úplně lekla, ale Lenka byla strašný rychlík teda. No tak doufáme, že jí muzika udělala radost stejně jako přání.
0: A hlavně lustr nebo můra. Tak to se nevylučuje, to se vzájemně přitahuje, že když rozsvítíš lustr, jde tady kolem můry.
1: Jo, no. Vždycky?
0: No, nevím, prostě.
3: Měl 17. desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřek nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl, chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek.

Bloumám s tichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovém, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno a nápis má.

0: Co je méně příjemné, jsou mravenci v kredenci. Co je více příjemné, je muzika ve vysílání country rádia. Bídnej chlap, to už zas tak příznivý nápis nebo název písničky není.
1: Slibuješ a popustíš bídnýho chlapa.
0: No, přesně tak.
1: Teda, Vladimíre, tak za chvilku bude 7, přejeme vám pěkné dobré ráno i s jižním větrem, který nás čeká hned po zprávách a taky počasí. Tak no, hezký den.
0: Ten jižní vítr bude v souvislosti s písničkou, ale jak bude, ještě si přiblížíme.

0: Country počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.

0: 3 Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u penzí. Valorizace se od nového roku dotkne nejnižších starobních penzí výrazněji než některých vyšších. Zatímco průměrný důchod vzroste o 304 korun, ty nejnižší se zvýší o víc než 500. Minimální starobní penze se tak poprvé přehoupnou přes 10 000 hranici. V Evropské unii začne příští rok platit nové nařízení při placení hotovosti. V rámci boje proti praní špinavých peněz bude v obchodech možné platit v hotovosti jen do určité částky. Změna se týká i Česka. V každé zemi se limit přepočítá na místní měnu. V Česku tak půjde zhruba o 243 tisíc korun. Nové evropské nařízení tak fakticky nahradí dosavadní český limit, který v Česku platí už řadu let. Ten aktuálně spravuje hranici hotovostních plateb na 270 tisících korunách. Některá divoká prasata v Praze jsou nakažená. Žádné nebezpečí ale nehrozí.
2: V centru metropole a také v okrajových částech byl zaznamenán výskyt divokých prasat trpících takzvanou Aujeskyho chorobou. Nákaza není přenosná na člověka. Nebezpečí představuje pro psy, třeba když se dostanou do přímého kontaktu s divočáky při naháňce anebo očichají jeho zdechlinu. Jeden nakažený divočák byl odhalen na Starém Městě, další ve Stodůlkách anebo na Zličíně. Honza Navrátil, Praha.
1: K vodě se teď vydáme s Luďkem Savanou Urbánkem.
3: Lučínské jezero se dočká rozsáhlé proměny. Městu se po jednáních s ministerstvy podařilo zajistit zhruba 640 milionů na druhou etapu revitalizace. V areálu a v jeho okolí vznikne nová silnice, rozsáhlé parkovací plochy, inženýrské sítě i cyklostezky. Teď se chystá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série se středočeským soupeřem, kterému v dělíčku od května roku 2018 nepodlehli v nejvyšší soutěži 9x po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. A ještě dodám, že utkání má výkop v 18 hodin. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: jižní vítr, tak ten je příjemný, nevím, jestli dneska bude foukat. Bude foukat dneska jižní příjemný vítr?
1: Řekneme si to za chviličku, protože tu budou stručné informace o počasí, tak nakoukneme, jak to
0: takže
1: vypadá
0: to nevíš. Pravou,
1: takže já to nevím. Ale mohl jsem si něco vymyslet. Ano, dneska bude foukat jihovýchodně, západně, severní vítr.
0: Ne, bude západní až severozápadní. Tak bohužel, tak jižní vítr až někde jinde, ale co se muziky týče, tak jsme vám ho teď nabídli, tak snad postačí.
1: Uvidíme, jak to bude během dnes počasím, nechejte se překvapit, ale rozhodně vás nebudeme trápit tím, že bychom vám nezdělili informace, které se týkají muziky. Čekají nás Home Free nebo Tomáš Linka z Fešáky.
0: No a pak si dáme taky nějaké info o tom, co se událo 14. října, ale ne dneska, protože dneska se toho ještě moc nestalo, naštěstí. A 14. října, co se stalo v minulých letech.
1: Budou tu data v datech. No a v tuto chvíli aktuálně v 7 hodin a 7 minut vám krásné, dobré středeční ráno s datem 14. října přeje Kačka a Vláďa.
0: Tak hezké dobré ráno, pěkné vstávání a třeba i dobrou chuť, možná, že teďka něco aktuálně baštíte, nějaký chleba s marmeládou, co?
1: No, já bych si dal nějaký dobrý zákusek, protože dnes k tomu máme velký důvod, my máme den desertu.
0: Ale prosím tě, a co bys si teda konkrétně dal?
1: Já bych si dal špičku, laskonku a indiánka.
0: Tohle všechno, jo? No tak to už máš teda, řekla bych, energii na celé dopoledne, tak možná, že si dáte taky něco dobrého, tak dobré chutnání.

0: Je 7:45 a venku je celkem chladivo, ale záleží samozřejmě, kde se aktuálně nacházíte. Pokud jste na západě našeho území, tak tam jsou teploty už kolem 11 stupňů Celsia. Pokud jste na východní Moravě, tak tam počítejte třeba jenom se 3 stupni. Takže ten rozptyl těch teplot je poměrně jakoby zvláštní, ale řekněme, že průměrem je kolem 7-8 stupňů Celsia.
1: No a jak se nám to vyvíjí na avizované Strakonické? Tady, pokud víte, došlo k dopravní nehodě, osobní vozidlo Úřitky srazilo divoké prase. Tvoří se zde kolonie, jezdí se na 14. kilometru pouze jedním, a to znamená levým jízdním pruhem, aby toho nebylo málo, tak do té šlamastiky nabourali ještě další 2 vozidla, takže počítejte s dalším zdržením, s další kolonou, ale mělo by to být za chviličku v pořádku.
0: No, za chviličku.
1: No, tak až odstraní prase.
0: Takhle, dejme tomu hodinku, hodinku a půl, jo.
1: Nemaluj na zeď.
0: Určitě se trošku zdržíte. No, tak počítejte s tím, po ránu není nic příjemnějšího, než se dostat do kolony.
1: Kdyby já byl kovářem, to už je hudební téma pro Petra Spáleného.
0: Hezké ráno.

0: Data v datech aneb významné události dnešního dne.
1: Jen pro zajímavost, 14. říjen je 287. den roku podle gregoriánského kalendáře. Proč gregoriánského? Protože s tím souvisí informace, která se týká roku 1584. Totiž na Moravě začal platit již zmíněný gregoriánský kalendář asi o 10 měsíců později než v Čechách. No a teď radostná zpráva pro milovníky Baníku. V roce 1922 byla oficiální registrace týmu Baník Ostrava, tehdy SK Slezská Ostrava.
2: No vidíš, to jsou ale zajímavé, ano. Zajímavé věci. Tak podíváme se za Marišou nebo za Alojzem Mrštíkem. Mm-hmm. Tak každopádně Alojz Mrštík byl spisovatel, narodil se toho dnešního dne roku 1861 a právě část díla Mariša napsal se svým bratrem Vilémem Mrštíkem a společně jsou známi jako bratři Mrštíkové. A víš, jak to bylo s tou Marišou?
1: No,
2: o tom něco?
1: Vím o tom něco, byl to velmi zapeklitý příběh, jako jo, starší muž si vzal mladší ženu, měli se rádi, ona ho pak asi ráda neměla, tak ho otrávila.
2: No, to se ale říká, no. Ale jako podle skutečnosti to tak prý vůbec nebylo.
1: Otrávil on je?
2: Ne, tam ne? Vůbec o žádnou jakoby otravu nešlo, ale vlastně jako v tom dramatu, které bratři Mrštíkové napsali, tak to tak vlastně bylo, ale původně to vůbec nemělo být žádné drama, měla to být prostě nějaká komedie, mělo to být prostě jako fajn. Ale bratr...
1: Se to zvrhlo trošku.
2: Ne, bratr přesvědčil svého bratra, že to musí být drama. Ano. Takže společně to prostě zdramatizovali a právě podle mě ta dramatická linka byla ta otrava.
1: Ano, jo. Ano, a velmi úspěšná. Samozřejmě všichni si pamatujeme napříč generacemi. Tak, Alojz Mrštík. Karel Plicka, folklorista, ten se narodil v roce 1894, etnograf, sběratel, hudebník, filmový scenárista a také režisér.
2: Podíváme se i do roku 1927, to už jsme ve světě, kdy se narodil Roger Moore, anglický herec, který si zahrál Jamese Bonda.
1: V roce 1940 se narodil anglický zpěvák Cliff Richard. Proč o tom hovoříme? Protože v roce 1995 byl britskou královnou, a to je důležité, jako první rocková hvězda, pasován na rytíře s právem užívat titul Sir.
2: V roce 1890 zemřel představitel romantismu Josef Václav Fritsch.
1: No a v roce 1990 zemřel Leonard Bernstein, americký hudební skladatel a dirigent. Určitě znáte jeho z významných děl West Side Story.
2: Tolik dnešní data v datech.

0: Country rádiem na cestách.
1: Za chviličku už bude 7:30, přesně za 3 minuty. Tak co pak se děje na silnicích? Všechno zjišťujeme, všechno pro vás monitorujeme a víme. Tak jdeme ale začít výlukami vlaku, které máme na trasách Bříza Obec, Roudnice nad Labem, Bortachov, Bakov nad Jizerou, Turnov, Ledečko, Kolína anebo Hradec Králové, Jaroměř. Všude tady se nesvezete nějakou tu dobu a to nejen tedy během dnešního dne. No a co na silnicích? V Troji, tedy respektive v Praze, ve Strahovském tunelu ve směru na Troju máme porouchané vozidlo, takže tam samozřejmě dochází k nějakému menšímu zdržení. Bouralo se v Chomutově, v ulici Palackého nebo v Olomouci, v ulici Tomkova. No a pokud i vás někde zdržuje nějaká kolize nebo něco a zatím nevíte co, klidně nám zavolejte 210 323 333. Přejeme šťastnou cestu a pěknou středu.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Ve zbytku týdne čeká Česko pravé podzimní počasí. Mlhy se budou objevovat ve velké části republiky. Čekat můžeme ale i chladná rána. Extrémní pokles hladiny Slapské přehrady odhalil další problém, který ohrožuje zdejší vzácné škeble. Kromě sucha se na ně tlačí také invazivní slávička mnohotvárná. Její populace se podle ochránců přírody na Slapech skrytě rozrostla do mnoha milionových počtů. Spotřebitelské ceny v Česku v září stouply meziročně o 2,5%. Inflace se tak zvýšila. Za nárůstem bylo hlavně zdražení pohonných hmot. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Dnes bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty od 13 do 18 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: To bylo téma.
2: No, tady čtu ty odpovědi. To je opravdu skvělé. No, včerejší téma. Jaký je váš největší boj s punčocháči? Všichni dobře víme, zvláště ženy, že se problematicky oblékají nebo navlékají, abych byl úplně přesný, a problematicky vyslékají. Že?
1: To nevím, jako za mě je to jednodušší je sundat, protože tam už moc nad tím jakoby nepřemýšlí, že už jsou takové, jako řekla bych, že jsou vytahané. Trošku, jako, no. Jo? A zatímco, když jsou úplně nové, tak to musíte strašně opatrně a teď to jako natahovat, aby se prostě nikde neudělala díra. Jako, já vím, že jakoby, když já jsem třeba byla dítě, tak se strašně řešilo, že teď já mám tam díru na punčo, že snad to nikdo neuvidí, jak já dojdu domů, když je tam díra. Dneska prostě je to úplně jedno a myslím si, že je to super, že to nemusíš až tak řešit a stresovat se vlastně takovou úplnou hloupostí,
2: no,
1: jestli tam máš díru nebo nemáš.
2: Ono hloupost, že udělá se tam dírka a pak se rozjede takový to oko, že jo, prostě a jde to od paty až k lítkům.
1: Hele, taky jsem takhle v pondělí šla a prd se stalo, jako musím
2: no,
1: říct.
2: Tak, no, takže máš krásné oči a chlapci koukali do očí, místo toho, aby se dívali na oko na punčoše.
1: Ne, ale musím říct, že jsem to neřešila, ale vím, že jako dříve se to strašně jako řešilo, nebo prostě se používaly laky na nechty a tím se vlastně jako na té noze se to jakoby zastavovalo takzvaně to oko, že si tam jako ťupl. A teď si vím, že ty bezbarvé laky to příliš jako nefrčilo, takže se tam dávaly ty červené tečky prostě. A teď se to jako chytalo. Aby to nejelo, nebo se punčocháček se zašívaly dříve, i silonky, myslím, jako konkrétně. Tak to už dneska podle mě se vůbec neděje.
2: Z toho pak vznikly takové ty švy, že? Ale zase ty švy na těch punčocháčích jsem nedávno viděl na zadní části jedné dámy, kde měla takové
1: švy. Ty Vláďo, z toho nemůžeš spát, už jsi o tom mluvil včera.
2: Já vím, mě to prostě
1: ty jsi z toho celý hin, tak to už podle mě už ano. Není úplně trendy.
2: Tak napsal nám Aleš, po pár pivech nemůžu najít předek.
1: Předek čeho?
2: Punčocháčů.
1: Předek punčocháčů.
2: Počkej, já se v tom nevyznám. Jako liší se to předek?
1: Jako u sebe nebo u někoho jiného?
2: To tady nedefinuje.
1: Přes, zapište nám to, nebo my prostě jako budeme z toho celý rozhození pro celý den. Maruška napsala, jako dítě jsem je nosila, byly tmavé a dělali na kolenou varhánky. No jasný, si dlouho seděl nebo klečel jako dítě, že jo? Když už byly klasické, byly roztrhné, tak se báječně hodili na chytání krmení pro rybky do akvárka. Jasně. Dělali se z toho síťky, no.
2: Mně se líbí, jak do tohoto tématu se zapojili hlavně pánové, protože Petr napsal, ahoj přátelé, kdysi jako dítě to bylo nejméně oblíbené oblečení, později pak přijít na způsob, jak se holkám do nich snadno a rychle dostat a pokud možno bez poškození. Holky nebo punčocháčů?
1: To jsem teď vůbec nepochopila.
2: Ne, já jo.
1: Já ne. Tak Jiří napsal, punčocháče je jedině na demižon kvůli vinným muškám. Ano, muži je zejména, to už jsme tady vlastně včera slyšeli, 200-litrový sud, vlastně, že jo, na něj navlíkal prostě náš posluchač, prostě na něj navlíkal ty punčocháče, to si vůbec nedovedu představit.
2: No tak má korpulentní ženu třeba. Dosti
1: ne,
2: velké.
1: To on je právě sehnal, ty punčocháče, to nebyly vůbec punčocháče jeho ženy. No nic, tak s punčocháčem máte opravdu zajímavé zkušenosti. Jako čekala jsem, že se to bude více týkat žen, ale jsem ráda, že to zabralo na všechny.
2: Přesně tak, já si myslím, že ta motivace tam v určitých ohledech je. Tak pozdravujeme vaše punčocháče, pak, že si je dáváte v tuto chvíli aktuálně na své krásné útlé nožky, tak vám určitě k tomu přijde od Karel Zichalenka Filipová.
1: A zdravíme i ty buckaté nožky.
2: No, jasně. Mosty.

a když mráz začne kouzlit do oken. Sníh pláň polí odívá a tak se kolem dívám, mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Nespěchám, jak se sluší, a proč taky, když

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

0: Tak jak to vypadá s tím počasím, jak to vypadá s větry? Ano, my jsme tu měli písničku Jižní vítr, tak ten nám dnes nehrozí, protože má být mírný západní, postupně až severozápadní. A nebude to žádný velký fukéř, protože bude dosahovat rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. No a teploty přes den 13 až 18, po ránu počítejte s chladnějšími teplotami nebo s nižšími, aby byl úplně přesný 6 až 10.
1: Pokud míříte s Příbrami na Prahu, tak vězte, že tam zažijete hodinové zdržení. Je to tam opravdu pekelné, tak tam tady, no, prostě no, chce to vždycky většího fóra, no, po ránu.
0: Tam na tom 14. kilometru se srazilo auto s divokým prasetem. Další dvě auta do toho vlítly, takže opravdu žádná velká hitparáda to nebude. Takže opatrně, ale hlavně v klidu.
1: Tady je Mariana, jejich písnička Propast, kterou si dáváme přesně ve 7:45. A za chviličku taky budeme hádat jednu známou osobnost, tak pokud si myslíte, že jste znalí světové i třeba i populární hudby, poslouchejte.

0: Poznáte, kdo jsem?
1: Před námi je jedna osobnost, kterou vy budete hádat. Ať už budete chtít hádat a být slyšeni v rádiu, to znamená, že nám i zavoláte, nebo jen tak doma si prostě hádáte a říkáte si, a co?
2: Proč jsem nezavolal, to jsem věděl jako první otázce.
1: A nebo prostě, ježíš, to bylo jasný, jak se nemohli trefit, jako kdybych byl býval zavolal, já jich to tam střelil, ale nemusíte, samozřejmě, je to čistě na vás.
2: Všimni si, že takhle to bývá velmi často, jo, jako po bitvě je každý generál a každý, kdo sedí třeba v restauraci někde a sledují takový ty nejrůznější pořady, nebo se o tom přou někde, tak vždycky to ví.
1: Jo, no dobře, ale teď nikdo, doufám, v hospodě nesedí před 8 hodinou raní a vy si můžete hádat, jak chcete a můžete zavolat a nemusíte, to je samozřejmě čistě na vás. Takže jdeme na naši osobnost, kterou začínáme první otázkou. Co jste měl rád v dětství, nebo měla ráda v dětství?
2: No, měl jsem rád, neměl jsem rád, jsem muž. Měl jsem rád zpěv společně s tělocvikem a pozor, dějepisem.
1: No a jaká z těchto zálib vás třeba provází dodnes?
2: Přiznám se, že jsem primárně zůstal věrný zpívání.
1: No a zpíváte stále, jako za mladé?
2: No ano, i když v mém věku a kvůli zdravotním problémům, to už není zdaleko ono, co to bývávávalo.
1: No a jak jste se třeba stal slavným?
2: Bylo toho víc, ale určitě k tomu přispěla v letech 1968 až 1970 pěvecká spolupráce s Martou Kubišovou a Helenkou Vondráčkovou.
1: A co třeba herecká kariéra? Třeba řekněte nám aspoň jeden film, ve kterém jste hrál nebo nehrál?
2: No, hrál jsem v několika filmech, tak některé za všechny, Ostře sledované vlaky, Šíleně smutná princezna, nebo také byl jsem součástí filmu Skřivánci na nitě.
1: No, tak teď už víte všechno, co jste vědět měli, abyste uhádli dnešního člověka, který byl tak trošku schovaný za takovou plentou.
2: No, ale my jsme ji rozkryli a tam bylo tolik indicí, že si myslíme, že to nebude vůbec žádný problém.
1: Country Radio, hezké ráno.
3: Já vás zdravím, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
3: Já jsem v té hospodě v Neckách.
1: Jo, vy jste v té hospodě a tak dobrý na čem jste den. Se dobrý. Usnesli v té hospodě?
2: Ano.
3: Já jsem v té hospodě a jsem v Neckách.
2: No, jo, v Neckách, no, je to jasný, no, ano.
1: Jo, vy jste
2: ano.
1: V Neckách.
3: Je tady několik svatých Václavů.
2: Tak... Jo, vy jste to řekl hezky, krásně diplomaticky jste
1: nám to rozvětlil. Ne, řekněte to naplno, ať se všichni dostěpí.
3: Je to Václav Neckář.
2: Ano.
1: Je to Václav Neckář a na tom jste se usnesli, nebo vy jste všechny přehlasoval, nebo jak to teda bylo?
3: Ne, já jsem se teďka koukal na film Kdo je kdo a on tam hraje hlavní dvojroli.
1: Jo, tak jste si říkal, to bude on, bude to Václav Neckář a určitě ho budou mít brzy na Country Rádiu v pořadu Poznáte, kdo
3: Dubský
1: jsem.
3: Kotrba.
2: Jo, ano, původně Dubský, přesně tak. Tak my vám gratulujeme vidět, že o Vaškovi Neckářovi toho máte.
3: Já vám gratuluju taky.
2: Jo, děkujeme.
3: Jste skvělý.
2: Děkujeme.
3: Na den svaté Agáty ve středu, to je neuvěřitelné. Unbelievable.
1: Dobře, tak Václav Neckář, cena je vaše, vydržte nám na lince, gratulujeme. To byl nějaký smích, já to slyšela.
2: Nebo se rozplakal tak, možná.
1: John Michael Montgomery v našem vysílání s písničkou Salt.
2: Milí posluchači, že? Skvělá to bylo.

0: Japonečka malá, Tony Linhart, tak jestli budou malé ženy nebo velcí muži třeba v té příští hodině stran interpretu, to už vám řekne Kačka.
1: Po 8, to znamená po zprávách, nás čeká Pavel Dobeš, dáme si písničku Pražce. Příští hodině se taky těšte na pořad Pod lupou, tak hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.

dálnice to je stoka z městských stok. Z lidí tam šelmy slyším jejich krok. Musíte pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatruj. V půl třetí ráno vidím září hvězd. Divnou postavu kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říkám, dálnice to je stoka z městských stů.

a věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. K třem skalám bylo to tak 9 mil. Dálnice to je stoka z městských

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u důchodů, protože ty čekají změny. Valorizace důchodů v lednu bude poslední, při které příjemci penzí obdrží doplatek za první dny roku. Od roku následujícího pak nastane změna způsobu, jakým stát bude důchody vyplácet. Lidé se ale nemusí bát, o peníze nepřijdou. Přejde totiž ze současného takzvaného klouzavého období na vyplácení důchodu za kalendářní měsíc. Změna se bude týkat všech důchodců, kterým Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí penzi. Do konce letošního roku vyprší platnost řidičských průkazů více než 202 000 českých motoristů. Výměnu přitom není nutné vyřizovat osobně na úřadě. Řidiči mohou o nový doklad požádat online přes portál dopravy a nechat si ho doručit například do výdejního boxu. Ministerstvo dopravy zároveň připravuje změnu, která by mohla výrazně snížit počet povinných výměn v budoucnu. Řidičák by měl platit 15 let. Lidé větrné elektrárny nechtějí. Blíže Luboš Dvořák.
2: Obyvatelé z 5 středočeských obcí odmítli v referendech spojených s komunálními volbami stavbu větrných elektráren i vymezení tzv. Akceleračních zón pro jejich výstavbu. Větrné elektrárny jsou sice jedním z obnovitelných zdrojů energie, kdy při jejich provozu nevznikají emise, ale odpůrci argumentují nevzhledností a hlukem. Luboš Dvořák, střední Čechy.
1: Doslova chytré semafory budou mít ve Zlíně. Důvod je jasný a přiblíží ho Luděk Savana Urbánek.
3: Modernizace světelných křižovatek a přechodů ve Zlíně se blíží ke konci. Nový systém má pomáhat s řízením dopravy, upřednostňovat vozidla záchranářů a městské hromadné dopravy. Ostrý provoz město plánuje od 1. ledna. První testy už prokázaly, že sanitka s tímto systémem zvládla trasu přibližně o 2 minuty rychleji než bez. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě včerejší fotbal. Fotbalisté Slavie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

rondy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš. Železniční pražec, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu. Železniční pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy,

0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Máme 14. října roku 2026 a když se psal tenhle ten stejný den, ale rok 1912, tak americký prezident tehdejší Theodore Roosevelt byl postřelen. Vzpomínáš si na to, Vládě?
2: Vzpomínám si na to,
1: kolik ti bylo?
2: To jsem byl velmi malý.
1: To jsi byl velmi malý. Jo, rok 1912. Dobře, tak americký prezident Theodore Roosevelt tehdy prostě byl na ní spáchaný atentát, kulka mu uvízla v těle. A co on udělal, Vláďo, co ty by si udělal?
2: Já bych zavolal nějakého...
1: Ty by si začal pomoc. A slzy, viď, a tak prostě plačánek. Nepozor, jako on, bylo to těsně předtím, než měl vystoupit a pronést nějaký projev. On s tou kulkou vystoupil a ten projev trval 90 minut. Chápeš? On se jenom podíval, jestli prostě nemá zasaženou plíci, protože to by znamenalo, že jako by to nějak hodně krvácí. Zjistil, že ne, a prostě přednesl tam 90-minutový proslov. No a pak teprve až jako odjel do nemocnice. No a víš ty co? Co se stalo s tou kulkou?
2: Je v muzeum do dnešního dne schovaná.
1: No, v podstatě by mohla být, protože on vlastně s tou kulkou dožil v tom hrudním svalu, protože lékaři se tehdy dohodli, že vlastně bude jakoby pro něj bezpečnější, když mu ji tam nechají. Chápeš to? Tak prostě i takovéhle věci se stávají. 14. říjen, možná den jako každý jiný, ale v roce 1912 to teda bylo úplně jinak.
2: Tak, to byla krásná retrospektiva, respektive vzpomínka na budoucnost. Teď si dáme další muziku v našem vysílání. Čas 8 minuta po 8 hodině raní, máme 14. října a díky písničkám, které vám nabízíme, se můžeme projet a procestovat po celém světě. Nejprve budeme odjíždět do Kalifornie s kapelou Marina Brothers, pak zavítáme na Sázavu s Jitkou Vrbovou, no a pak tu budeme mít něco pro zamilované, kapela Bee Gees, tu Love Somebody, prostě někoho milovat.
1: Jako fakt si řekl vzpomínka na budoucnost, jo?
2: No, tak to byl krásný film, přece to si nepamatuješ.
1: Ne.

0: Takhle to je líp. Takhle to je líp slyšet, ne? Když
1: malinko,
0: si zapnu mikrofon,
1: no, přesně,
0: že jo?
1: Tak, ano.
0: Tak je přesně 14:45, tak tomu 1 minuta. My se mrkneme na dopravu, protože tam máme nějakou šlamastiku. Ano. Kde pak to je?
1: No tak my jsme několikrát zmiňovali samozřejmě D4, tak tady se nic nemění, bohužel je to samozřejmě ucpáno na dvou místech. Ale co je také důležité, že se zdržíte na plzeňské dálnici na příjezdu do Prahy od 6. kilometru. Tady stojí nejenom kamiony, ale týká se to i osobáků. Kolona se sune až na pražský okruh Ořechu. Takže počítejte zhruba v tomto místě od 6. kilometru s půlhodinovým zpožděním.
0: Tak mrkneme se aktuálně na počasí, tak teploty jsou opravdu jako různorodé, jo? Od minus skoro 3 stupňů až do 14, ale průměrem řekněme, že je prostě kolem 6-7 stupňů Celsia, na západě je lépe, tam je až 12.
1: Ano. Ty nás čeká muzika, něco příjemnějšího pro zamilované, To Love Somebody, někoho milovat, to už je hudební téma pro legendární kapelu Bee Gees.
0: Za chvilku už taky pořad Pod lupou v našem vysílání Country Rádia.
1: Hezké ráno.

0: pod lupou.
1: Tak se jdeme podívat na anglického herce Rogera George Moore, který se narodil toho dnešního dne roku 1927. Dneska by mu tady bylo 99 let, ale bohužel už nějakých 9 let není mezi námi.
2: No a jak to bylo s jeho kariérou? Roger George Moore v letech 1958 až 1959 stvárnil titulní roli v britském seriálu Ivanhoe. Mezi lety 1959 a 60 působil v americkém westernovém seriálu The Alaskans a souběžně od roku 1961 i ve westernovém seriálu Maverick.
1: V roce 62 a 69 hrál titulní postavu v britském kriminálním seriálu The Saint, no a dále působil i v britském seriálu The Pastorette.
2: No a odkud máte pocit, že byste ho znali, tak teď to přijde. Mezi lety 1973 a 85 stvárnil agenta Jamese Bonda, kterého hrál v celkem 7 filmech.
1: No, v té herecké kariéře pokračoval vlastně po celý svůj život.
2: A nedělal pouze herectví, protože od roku 1991 působil ve funkci velvyslance dobré vůle organizace UNICEF. Za svou charitativní činnost obdržel v roce 1999 řád britského impéria v hodnosti komandéra.
1: Roku 2003 byl povýšen do hodnosti rytíře komandéra a v tomto roce mu byl udělen také záslužný kříž první třídy záslužného řádu Spolkové republiky Německo.
2: Tolik tedy vzpomínka na Roger George Moora, hlavně představitele legendárního Jamesa Bonda.
1: No, my teď míříme za takovým českým Jamesem Bondem. To je Ladislav Vodička, řidič, ten tvrdý chleba má pro všechny, kteří aktuálně kroutí volantem.
2: Ano, držte se na silnicích.
3: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdej

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku,

0: chodit, sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejší, nadávat.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country rádiem na cestách.
1: Za 3:30, tak se dívám na to, kde nám dneska nejezdí vlaky. Je tady toho opravdu hodně, tak vybírám za všechny. Jindřichov ve Slezsku, Krnov, Bříze, obec Roudnice nad Labem, Radnice, Chrast u Plzně, anebo Bor, Tachov. Další informace už jsou ze silnic. Komplikace čekejte na D4, a to nejenom dneska, ale i zítra po celý den. Je to s Příbrami na Prahu, je tam zúžení na jeden jízdní pruh z důvodu nějaké opravy mostu. Dnes a zítra tedy tam postojíte, a to hodně. Od Řitky nesnažte se to vůbec objet, protože to stojí úplně všude. Další komplikace čekejte ve směru z Liberce na Turnov. Před Hodkovicemi se nám stala dopravní nehoda v levém pruhu a postojíte si tam 20 minut. Přejeme šťastnou cestu, samozřejmě ideálně s Country Rádiem. Za 15 minut další info.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje, a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Zájem o penzijní spoření pro děti roste. V současné době ho má skoro 179 tisíc dětí. Ještě před rokem to bylo o 11 tisíc méně. Od příštího roku spoření navíc čekají výrazné změny, které mají přispět k jeho rozšíření. Ceny stavebních a řemeslných prací letos zvýšilo asi 7 z 10 řemeslníků. Nejčastěji zdražovaly do 10% a podle nich se bude zdražovat dál. Od začátku roku do konce srpna vyplatil stát 94 tisíc dávek mimořádné okamžité pomoci. Za stejné období loňského roku jich bylo jen 19 300, tedy zhruba pětkrát méně. Výrazně se zvýšily i výdaje na tuto podporu. Zatím na ní šlo skoro 746 milionů korun. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Dnes bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty od 13 do 18 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Jdeme se podívat na Agáty, protože ty mají dneska svůj svátek. Tohle jméno pochází z řečtiny a vzniklo z řeckého slova agátos, respektive agáte, a znamená to dobrá, laskavá, láskyplná holka. Tak těch agát prý v Česku je jenom 300, nám jich volalo zatím jenom 290. Takže jako zatím to teda nemáme naplněn ten počet, tak nevím,
2: ano,
1: jak to bude
2: tak
1: dál.
2: Možná těch 10 agát ještě zavolá. No, nevím, jestli vám zavolá nějaká háta, protože ta je dnes také dopsána v kalendáři. Jedná se o půvabnou a často používanou zdrobnělinu křestního jména již zmíněné Agáty. Tak tohle to je jméno, které znamená laskavá, láskyplná, stejně vlastně, jak je to v tom případě těch agát.
1: No a ta háta je vlastně taky takový nějaký divadelní spolek.
2: Ano, přesně ta divadelní spolek háta.
1: Že to byl podle Olgy Háty Želenské pojmenovaný.
2: Máš naprosto pravdu.
1: Tak ta by dneska taky asi slavila. Tak podíváme se ještě do Ameriky, protože máme Columbus Day.
2: No a co se týká toho 14., tak jsme se dověděli mimo jiné, že dnes máme také Národní den desertů a to je ta ideální příležitost, jak si třeba teď po ránu osladit život. Ale zase nutriční poradkyně Kačka Čepelíková by vám řekla, že se nemá vůbec nic přehánět.
1: Tak samozřejmě jíst může každý cokoliv, ano. Ale tam jde samozřejmě o to množství, že jo? Jako jestli si dáš prostě teďka celý dort, tak tomu si dáš ještě navrch špičku, tak si myslím, že by si tak dva dny neměla si jíst.
2: Jo, tak to jíst nebudu, protože samozřejmě nás čeká ještě spousta odvysílaných písniček a času v dnešní vysílání.
1: Hank Williams Junior, právě teď.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: No tak jak to vypadá v tuto chvíli s počasím? Samozřejmě je to stále, je to neměnné. Jsou to informace, které vám tady sdělujeme už od časného rána. Věřte, že teď právě v těchto chvílích se to počasí pohybuje někde v rozmezí od 4 do 11 stupňů
1: Celsia. Počasí se tam pohybuje, jo?
0: No, jako lavíruje, jako lítá.
1: Jako myslíš ty teploty?
0: Ty teploty se pohybují.
1: Aha, ano, dobře. Já jsem myslela, že se nám počasí někam pohybuje. Jakože třeba cestuje, víš?
0: No tak sluníčko cestuje po obloze, že jo? Samozřejmě mráčky cestují po obloze, tak to jsou takové ty klasické pohyby, které k tomu počasí určitě směřují, ale měla si naprostou pravdu, že teploty se nepohybují, teploty klesají nebo stoupají. A dnes vystoupají na nějakých 18 stupňů Celsia.
1: Mrkneme se i na dopravu, protože možná nás posloucháte v autě a říkáte si, tak proč já tady stojím? Proč, co se tady jako děje? Tak musím říct, že u Hodkovic nad Mohelkou ve směru z Liberce na Prahu stojíte zejména proto, že se tam stala dopravní nehoda. Aktuálně je to tam na 25 minut, takže ten čas se nám trošičku prodloužil. A bouralo se taky v Brně v ulici Zábrdovická, tak si tam dávejte pozor.
0: Šťastnou cestu.
1: No a teď už posíláme kapelu Hobou s Tunelmanem. Čas a za chvilku budeme taky společně zpívat jednu píseň, která bude trošku těžká.
0: No, ale my budeme tolerantní s Kačenkou, konec konců, jako vždycky stačí, když nám zavoláte na telefon 210 323 333 a pokud, a to je důležité, jste s námi ještě nespívali, budete mít obrovskou šanci s naší podporou.
1: Určitě, jsme tady připraveni.

0: Dospíváš to?
1: Ano, tak je tu připravený úryvek, je tu připravená písnička, kterou mnozí znáte, možná, že někteří ne, ale v každém případě, pokud se k nám dovoláte na telefon 210 323 333, tak budete mít šanci dokázat, nejenom, že ji znáte, ale že si ji částečně i po té textové stránce pamatujete, a to už vůbec nehovoříme o melodii.
2: Country Radio, dobré ráno.
1: Haló? Haló?
2: Haló.
1: Ne, někdo dostal strach možná.
2: Někdo tam pořád je.
1: Jo?
2: Někdo tam pořád je, ale jenom nic neříká.
1: Ano.
2: Tak nevadí, zkusíme někoho jiného. Country Radio, hezké ráno.
1: Slyšíme se?
2: Tam taky někdo byl a taky tam vlastně nebyl.
1: Tak jak se říká, do třetice všeho dobré a uvidíme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, koho máme na lince?
3: Tady je Dita u telefonu.
2: Dito, moc vás zdravíme. Tak jste připravena, naladěna?
3: Ani ne.
1: To nevadí.
2: Ani ne? Aha,
1: to
2: no tak nic.
3: Tak
2: o to bude zajímavější.
1: Ano.
2: Tak Dito, máme připraven jeden kousek písničky, tak můžeme to pustit, už jste naladěná nebo připravená, alespoň v klidu,
1: ne,
2: pěkně.
1: Doladíte se během té ukázky, jo? Pak to vystřílete na první dobrou. Držíme palce, jdeme na to.

0: není to.
1: Ano, bylo víno v sudě, teď tam voda bude, my vám to
0: ano,
1: uznáme. Jasně.
2: Je, tam už to bylo strašně, ale těžký, to už prostě pak člověk hodně musí jako přemýšlet, jak to tam je, že jo. Bylo tu, není tu, a to každý umí, a pak havraní na plotu, to si taky vzpomenete, a pak.
1: Bylo víno v sudě, teď tam voda bude.
0: Já to normálně znám, já to zpívám, no, ale vidě, ano. To prostě...
2: Ale jasně, ale to je přesně, jakoby, ty první tóny, to člověk jakoby ví, chytne první
1: tak
2: slova
1: počkejte,
2: a pak bum.
1: My vás taky chytíme za slovo, vy to znáte, vy to zpíváte, tak jak to bylo teda, ještě nám to jednou zaspívejte. Bylo tu, není tu, a teď vy.
0: Havraní na plotu, bylo víno v sudě, teď tam voda bude, není tu.
1: Oh, no jo, nevím,
2: tak ještě jedno. Tak ještě jednou potlesk za i to doplnění, bylo to parádní, tak jste moc šikovná. Prozraďte nám, kde tohle to zpíváte? Někde si doma, to asi ne, že jo, někde možná
0: doma.
2: Veřejně?
0: Jsem doma.
1: No, to je velká škoda, protože máte krásný zpěvný hlas. Toho byste měla využít. Teď se zpívalo pro asi 400 tisíc posluchačů, takže to je paráda.
2: Ještě víc. Tak jste skvělá, gratulace veliká. Tady už je originál od Ivy Bitové. Zabili. Vydržte na lince.
1: Mějte se.
0: Děkuju moc.
1: A zpívejte veřejně, máte moc hezký hlas, opravdu. Jo?
2: Jdeme na Ivu Bitovou, zdravíme vás.
0: Díky.
1: Není za co. Skromná ještě ke všem, že?

0: Za chvilku bude 9, tak si dáme počasí a taky info o tom, co se kde děje ve světě i u nás.
1: No ale samozřejmě nesmíme zapomenout ani na muziku, protože po 9 tu budeme mít třeba Michala Tučného, skupiny Greenhorns a Vlak v 05.
0: Tak přejeme hezké ráno a pěkný poslech.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
4: Polovičatostce nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Je májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou,

mi jsou plný cigaret a stoly s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese, protože lesníci budou mít letos v zimě horší možnost dokrmování zvěře než v jiných letech. Kvůli suchu totiž letos evidují nižší úrodu kaštanů a žaludů. Právě těmi přitom lesní zvěři v zimě vylepšují nabídku potravy. Hledání spadaných kaštanů je letos tedy ještě větší výzvou i pro děti. Pomoci ale může každý. Domácnosti šetří dvakrát víc než před pandemií covidu. Rekordně spoří a odkládají pětinu příjmu. Většinu úspor ale drží bohatá menšina. Mnoho rodin totiž nemá z čeho šetřit. Tak alespoň dopadl průzkum. Také v Brně je málo vody a má to své dopady. Pokračuje Luděk Savana Urbánek.
2: Kvůli nedostatku vody v brněnské přehradě a poklesu hladiny omezil dopravní podnik plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Dále do Veverské Býtýšky už se lidé lodí nedostanou. Předpokládá se, že toto opatření vydrží až do konce plavební sezony, která končí v sobotu 31. října, řekla pro ČTK mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Teď něco pro cestovatele.
3: O víkendu odstartovala z pražského letiště Václava Havla další linka do Asie. První letoun společnosti Vietjet odletěl z Prahy do Hanoje v sobotu. Aerolinky nabízí spojení dvakrát týdně, v úterý a v sobotu s technickým přistáním v Almaty. Připomeňme, že do Vietnamu začala před časem z Prahy létat společnost Starlux. Do Asie míří také Korean Air, Asiana nebo China Airlines. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě do světa Formule 1. Seriál Formule 1 se v příštím desetiletí vrátí poprvé od roku 1993 do Afriky. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín velké ceny zatím ale není známý. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: to byl Ondra Ládek, neboli Xindl X, tak jak ho všichni známe, má chata Můj hrad, tak možná, že pro vás tohle to byla taková jako novinka, taková věc, kterou jste možná někdy zaslechli, možná jste ji dneska slyšeli u nás úplně poprvé. Každopádně Xindl X už je na scéně, jak bys dlouho řekl, Vládě?
1: Já bych řekl 20 let určitě.
0: 20 let to bude příští rok a 20 let bude slavit jedním velkým koncertem, mám pocit, že to je v srpnu. Tak tolik tedy Xindl X v našem vysílání v úvodu té další společné hodiny.
1: No a co nás čeká v další náplní této hodiny? Alan Jackson to bude, Jaroslav Vikrent, Hoptropáci. Také samozřejmě budeme mít něco důležitého na povídání a to se nechejte pochopitelně překvapit.
0: Co budeme důležitého povídat?
1: No, sdělíme si téma dnešního ranního otazníku.
0: To už bude za pár chvil, ano. Tak pokud se chcete dozvědět něco nového, trošku se pobavit, protože ta naše téma, to si musím, jakože, musím říct trošku neskromně, že bývají jako velmi zábavná a hlavně, když se do nich zapojíte vy všichni, co nás posloucháte.
1: No právě, tady nejde ani tak o to téma, spíš jako o ty vaše odpovědi. A ať už máme jakékoliv téma, tak odpovídáte prostě na jedničku.
0: Ale musíš správně nadhodit, Vladimír. No. Když tož nehodíš správně, tak se nic neděje. Hey, Louisiana woman, Mississippi man, we get together every time we can. Mississippi river can't keep us apart, there's too much love.

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Vždycky, když přichází podzim, tak si říkám, kdy to přijde, kdy už to bude. A pak to najednou je a během prostě 2-3 dnů se všechno změní. Prostě listy začnou malinko opadávat, ale hlavně ano. Se začnou prostě měnit. A já to úplně zbožňuju, když prostě některé ty stromy prostě ještě si pořád drží jako plné síle, jsou prostě pořád zelené, pořád jedou to léto, ale mezi nimi už jsou některé ty stromy, které začnou žloutnout. A teď tam je prostě úplně žlutý list a vedle něj je úplně zelený. A jak to vlastně postupně se to mění. Já to vlastně každý den jako pozoruju, jak chodíme na procházku s Hafikem, tak to pozoruje a strašně mě to jako baví.
2: No, baví to určitě každého, protože podzim je romantický a v každém případě nejbarevnějším ze všech ročních období. Ještě předtím, než se stromy na zimu zbaví svého listí, obarví ho celou paletou barev, jak říkala Kačenka před chviličkou, od jasně žluté přes oranžovou až po karmínově červenou. A když jsme u té červené, tak příkladu my máme, a to je teda nejkrásnější strom v rámci podzimu, který jsem viděl. Je. Na zahradě máme červený javor. A to bys nevěřila, Kačenko.
1: Jak je červený?
2: Fotky, jak je červený? Pozor.
1: No, ale to je ale, teda. To no, je, viď, ale on je červený i v létě, ale.
2: Není. On má takové trošku nazrzlo zelené listy a on se vybarví až na ten podzim a je to prostě nádherný pohled. Je to taková ta sytá, velmi krásná, karmínová, červená barva, až bíjící do očí.
1: No jo, ale on tak jako nepřekvapí, víš, protože on už prostě jakoby takový hozený ano. Do červena trochu je jakoby od narození v podstatě. Když to tak jako řekneme. Takže on jako extra nepřekvapí. Za mě je teda úplně super. A já mám pocit, že to je i takový jakoby plevel, jo? Že se to jako hodně rychle množí. Jmenuje se to škumpa.
2: Ano, škumpa. Znám,
1: a to teda jako to se mi líbí moc, protože navíc to má ještě takové ty jakoby takové červené květy nebo takové tobolky, nebo jak to říct. Ano. A to vypadá prostě fantasticky a to se taky extrémně mění a to je prostě teda úplně jako změť barev a to mě baví ohromně.
2: No, včera jsem byl na jedné velmi příjemné procházce, šel jsem přírodou, šel jsem mezi poli a aleje stromů, les smíšený a působilo to velmi nádherně, člověk si toho odpočne, protože vnímá všechny ty podzimní barvy, ten krásný nádech té přírody v tom vzduchu, to tlející listí a barvící se listí překrásně voní. To znamená, já jsem se teď malinko zasněla všem takovou procházku. Doporučujeme s Kačkou.
1: Vládě si trochu toho tlejícího listí vzal domů, veď vyspal se s tím tu peřinu.
2: Na podrážkách, když jsem našla potom po pejskovi jedno.
1: Jo? No. A jaký to bylo?
2: Bylo to hezké, donesem si jo? Zase listí, jo?
1: Jo, my taky si nosíme spoustu takových různých barevných, voněvých domů. To nevadí. Tak my se vás dneska chceme zeptat, jaký strom se podle vás na podzim nejvíc vybarvuje? Za mě škumpa, za Vládu.
2: Za mě červený javor.
1: Tak to uvidíme, kdo vyhraje. No, možná, že vyhraje ten váš strom, jo? A uvidíme, jak to ve finále bude, co se podle vás nejlépe a nejvíce vybarvuje.
2: Tak, já to překonám, to už není téma. Pro nás dva, my jsme rádi, že tu můžeme být, ale pro Elišku Kotlínovou.
1: Ty to překonáš, až prohraješ, jo?
2: Ne, já vyhraju, já počkej, já vyhraju. Ne, ne, ne, ne.

se chtěl, že kousek bych sebou ho vzal. Řek, tebe sem posílej, snad všichni svatí, touhle cestou fakt nejezdí nic. Vlasy dlouhý a bílý, jak svatební šaty.

kostkách dzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy.

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak kde pak budeme cestovat autobusem a ne vlakovou dopravou? Mezi Roztoky u Křivoklátu a Rakovníkem. Na trase Bechyně, Tábor, Blatno, Bečov nad Teplou anebo Stará Role, Karlovy Vary. Tak tady všude jsou náhradní autobusové dopravy, jsou zajištěné, takže všechno jako funguje. Akorát tady prostě nepojedete vláčkem. Mrkneme se do Prahy a to hned na dvě místa. Do Letňanské ulice, kde máme v sobě dva osobáky, máme tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a v Praze se bouralo ještě na jednom místě, a sice v ulici k Zadní Kopanině. I tam jsou v sobě dva osobáky. Dávejte na sebe pozor, kdyby něco, tak zavolejte 210 323 333. Šťastnou cestu a hezké dopoledne.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
3: Nahlédneme do historie.
1: Chybět nebude anketa.
3: Ani pohled do kalendáře.
1: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak jak to teda bude? Tak bude to škumpa nebo ten tvůj javor, nebo co jsi to říkal?
2: Já jsem říkal javor červený.
1: Javor červený.
2: Krásný strom. Krásný
1: Musím říct, že jsem tady neviděla žádný příspěvek o tom, že by javor červený jako snad vyhrával. Škumpa se tady jako teda objevila. Jo, třeba taková Jarka píše, určitě bych řekla javor a škumpa. Nespecifikovala tvůj javor, ale pak Zdeněk napsal, ahoj, Kačinka má pravdu.
2: No a já vím, Libor je podepsaný.
1: Ne. Zdeněk a vyfotil tady tu škumpu, jo?
2: Je to od muže, tak pochop, že mě zase píšou ženy, napsala Iveta. Vladimír má jednoznačně pravdu, protože červený javor nemá konkurenci.
1: Vladimír, to si vymýšlíš.
2: No já vím, ale
1: tady
2: je ještě PS. Aby kačka nebyla smutná, tak škumpa je taky moc hezká. Ale Vladimíre, vy vedete na celé čáře, děkuju.
1: Jak se sám prostě tady, jo, já vám přísám, že to Vladimír teď vymyslel, jo, teď to tady spatrá.
2: A teď je to tady napsaný.
1: Jo, Vladimír, to je kecka, prostě jak chce vyhrát za každou cenu. Tak, prosím vás, jaký strom se teda podle vás na podzim nejvíc vybarvuje? Tento jsme se vás dneska ptali, protože ty stromy jsou venku tak překrásně barevné. Jaroslav napsal javor, prostě ten klasický javor, ano, to je prostě nádhera. Já si pamatuju, že třeba my jsme jednou, a to je třeba možná i dobrý tip pro vás, jestli jste takový jako kutil a rádi děláte takovou tu kreativní činnost. Tak já jsem si jednou koupila barvy na látku, pozbírali jsme venku jako nádherně barevné listy a potom na ty listy jsme vlastně jakoby dávali ty barvy, které tam konkrétně byly. Jo, že prostě si nabarvil ten list těmi barvami, tak jak byl krásně vybarvený, a pak jsme je obtiskávali na ubrus, který jsme měli bílý. A do dneška ten ubrus mám a podle mě už ho mám třeba takových 12-13 let a pořád je nádherný a prostě je vyloženě podzimní a je to takové naše, jako, taková naše vzpomínka na ten tehdejší podzim.
2: No ale ty si zapomněla říct, že to už je třetí ubrus v pořadí, vytvořený tímto samozřejmě stylem, protože když jste byli se svým přítelem na takové jako party a dávali jste si do nosu v přírodě a tam jste si ten ubrus dali v tom napadeném listí, a šli jste se projít, tak pak jste ho ztratili, nemohli jste ho najít, jak byl dokonale udělaný, že v záplavě těch listů prostě se ztratil, takže od té doby vlastně si udělala už tři.
1: Vladimír, to je jeho druhá vymyšlenina. Dobře, tak se podíváme na nějaké další příspěvky, které jste napsali, ale vy.
2: Ano, tak napsala nám třeba Naďa z Dobšic, ta píše, dobré dopoledne, není nad to, když se listy vinné révy začnou vybarvovat do červena. Prostě krása.
1: To je pravda. Milan napsal, ta naše 27. labuť. Jabloň na naší zahradě, je to naše podzimní královna.
2: Ono, každý strom má něco do sebe, každý strom se prostě barvuje do nádherných barev. Vážení, Katko a Vláďo, zdravím a myslím, že by vás trumfnul vybarvený mladý akát neskutečné barvy. Pokud by se mi to podařilo vyfotit, zašlu fotku. Hanka ze Sázavy nám napsala.
1: No a Jirka, ten by mohl jako vyhrát, protože to je nějaký znalec, jo? Protože ten nám napsal, že podle něj vede muchovník a ambroň západní. Prostě vůbec jako jsem nevěděla, co to je. A ambroň západní je prostě takový v podstatě jako úplně obyčejný strom, který ho si nevšimnete. Ale pak se začne vybarvovat a je teda opravdu přenádherně žluto-červený. Opravdu je to jako teda fakt velká paráda, tak pokud nevíte, co někam zasadit, tak tohle si pořiďte, je to krásné.
2: Tak tohle je vítězný, ale já když dovolíš na závěr, je to taková jako informace kompromisní, ještě mám Petru. Ta píše, milé Country Rádio, Kačko a Vláďo, nejvíce se vybarvuje můj manžel a to nemusí být zrovna na podzim, zvláště v případě, když po něm něco chci. Je to taková řada výmluv, že barevnější paleta snad ani neexistuje, ale k těm stromům. Oba máte pravdu, škumpa a červený javor jsou opravdu nenahraditelné skvosty přírody.
1: No tak aspoň jednou, takže nakonec snad remíza.
2: Zasloužíme si oba.
1: Dobře, tak myslím, že Jiří nám psal ten výherní příspěvek, tak ano, se nám určitě ozvěte.
2: Teď už Neliang, krásná písnička v našem vysílání, přesně ve 9:45.
1: Jo a počkej, co Jirka ano. Vyhrává, na to bychom úplně zapomněli.
2: Jo, no jo.
1: Vyhrává krásné LPčko.
2: Ano, od Plavců, je to nádherný, jsou tam vyfocení v Podolí, tam stojí na bazéně, na Skokanském můstku.
1: Ale
2: je tam,
1: to už teda před lety.
2: No, tam Honza Lančura, tam jako toho nepoznáte možná ani. Pěkný chlapec to byl.

0: poštovník od samotného fidela.
1: S bábou by to šlehlo, kdyby tě s ním

0: skupina Pacifik. Plátivou cestou jsme se vydali až k 10. hodině dopolední. Co to znamená? Doufujeme, že to bude...
1: Že máte zablácené boty.
0: No, doufujeme, že to bude jediná blátivá cesta, které si dnes užijete a navíc v hudební formě velmi příjemná. Stejně příjemná muzika bude i po 10.
1: Ano, to už bude mimo bláto, to už prostě ano. Vás vezme pod svá křídla Milan Schmidt, který půjde nějakou pěknou suchou cestou, žádnou krabatou, žádné kamínky, prostě bude to parádní, navíc vás bude držet jako takhle...
0: Pod krkem?
1: Ne, podpaží, jsem chtěla říct, jako, že vás pěkně bude držet a provede vás vysíláním jak dopoledním, tak i částečně odpoledním.
0: No a Kačka s Vláďou, tedy my dva se na vás těšíme zítra ve vysílání Country Rádia, což bude 15. října, zase úderem 6. hodiny raní.
1: Tak doufáme, že budete s námi. Hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u penzí. Valorizace se od nového roku dotkne nejnižších starobních penzí výrazněji než některých vyšších. Zatímco průměrný důchod vzroste o 304 korun, ty nejnižší se zvýší o víc než 500. Minimální starobní penze se tak poprvé přehoupnou přes 10 000 hranici. V Evropské unii začne příští rok platit nové nařízení při placení hotovosti. V rámci boje proti praní špinavých peněz bude v obchodech možné platit v hotovosti jen do určité částky. Změna se týká i Česka. V každé zemi se limit přepočítá na místní měnu. V Česku tak půjde zhruba o 243 tisíc korun. Nové evropské nařízení tak fakticky nahradí dosavadní český limit, který v Česku platí už řadu let. Ten aktuálně spravuje hranici hotovostních plateb na 270 tisících korunách. Některá divoká prasata v Praze jsou nakažená. Žádné nebezpečí ale nehrozí.
2: V centru metropole a také v okrajových částech byl zaznamenán výskyt divokých prasat trpících takzvanou Aujeskyho chorobou. Nákaza není přenosná na člověka. Nebezpečí představuje pro psy, třeba když se dostanou do přímého kontaktu s divočáky při naháňce, anebo očichají jeho zdechlinu. Jeden nakažený divočák byl odhalen na Starém Městě, další ve Stodůlkách anebo na Zličíně. Honza Navrátil, Praha.
1: K vodě se teď vydáme s Luďkem Savanou Urbánkem.
3: Lučínské jezero se dočká rozsáhlé proměny. Městu se po jednáních s ministerstvy podařilo zajistit zhruba 640 milionů na druhou etapu revitalizace. V areálu a v jeho okolí vznikne nová silnice, rozsáhlé parkovací plochy, inženýrské sítě i cyklostezky. Teď se chystá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série se středočeským soupeřem, kterému v dělíčku od května roku 2018 nepodlehli v nejvyšší soutěži 9x po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. A ještě dodám, že utkání má výkop v 18 hodin. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krásné, ničím nerušené středeční dopoledne s datem 14. října vám teď už tuhle tu chvíli přeje Milan Schmidt. Co nás čeká v téhleté hodině? No tak rozhodně tulácká stezka, na to jste zvyklí, ale také tento týden soutěžíme v Bleskovce, takže taková bude tahle ta hodina. Co se muziky týče, tak je připravena opravdu skvělá muzika. Já osobně se těším třeba na Lucy and Hangover, ale také si s chutí dám Gentlemany anebo Petra Kavku a Synchronicitu, ale teď vyrazíme určitě do zahraničí. Před námi BJ Tomas. Příjemný poslech.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

0: Bleskovka. Každý všední den dopoledne. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: A celý tento týden soutěžíme o 3měsíční kůru kloubní výživy originálního doplňku stravy Gela Drink Extra. No, možná jste o dovolených sportovali a pokračujete v tom i teď. Pohyb je radost. Ale vystavuje klouby tření a opotřebení. Podobně jako musíte měnit tlumiče na autě, měli byste se včas starat i o kvalitu svých chrupavek, které také pomáhají tlumit nárazy a zajišťovat hladký pohyb kloubů. Jednou z možností je doplněk stravy Gela Drink. Vyrábí ho česká firma Orlink na základě výzkumu profesora Adama, uznávaného vědce a revmatologa, který kloubní výživu vyvinul před 34 lety a od té doby se vyrábí a zdokonaluje. Pokud si na e-shopu orlink.cz vyberete některý doplněk stravy nebo celou cenově zvýhodněnou kůru, máte dopravu zdarma a odpoví vám na dotazy buď to v poradně nebo telefonicky na bezplatné lince 800 108 999. A teď už je zase na řadě soutěžní otázka pro toho, kdo chce vyhrát doplněk stravy Gela Drink Extra na 3 měsíce, a otázku vám položím na telefonu 210 323 333. Tak někdo už volá, tak to pojďme zkusit, jestli to bude správná odpověď. A já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Dobrý den, tady Ondra z Velkých Karlovic.
1: Dobrý den, Ondro z Velkých Karlovic, zdravím vás a soutěžní otázka zní takto. Před kolika lety se začal vyrábět na základě výzkumu světově uznávaného lékaře a vědce profesora Adama doplněk stravy Gela Drink? Je to před 5 lety, před 60 lety, anebo před 34 lety?
2: Já bych řekl 34 let.
1: Řekl byste správně, já vám tleskám, je to přesně tak. Vydržte mi chviličku na telefonu, vidím, že tam máte rušno, napíšem si adresu, všechno ano, bude hotovo. Jo, tak jo, nikam neutečte. A my pokračujeme dál, přátelé, před námi jsou další písničky, ale také další soutěže. Ovšem, tato soutěž až zase zítra dopoledne.
0: Firma Orlink, výrobce doplňku stravy Gela Drink. A právě tuto kloubní výživu, doplněk stravy Gela Drink, který přispívá ke zdraví kostí a kloubů, budete moci vyhrát v našem vysílání. Na www.orlink.cz najdete vše o této první kloubní výživě na světě.

0: Country rádiem na cestách.
1: Také dopravní informace přijdou v této hodině a konkrétně kouknu zase na část polodenních výluk, jejich dnes opět poměrně dost. Jindřichov ve Slezsku Krnov, Klatovy Nýrsko, Milevsko Písek, Bříza obec Roudnice nad Labem a Stará Role Karlovy Vary. To je zhruba polovina těch polodenních výluk, které dnes budou nutit cestující přesedat na autobusy. Další polovinu si dáme třeba v příští hodině, teď koukám ještě pro vás na dálnice. Zdá se, že aktuálně není hlášena žádná dopravní nehoda, což je téměř zázrak. Ale máme tu samozřejmě nějaké problémy, takže pojďme se podívat nejprve na dálnici D1. Na D1 velmi hustý provoz, vidím okolo 30. kilometru ve směru na Brno, jsou tam práce údržby a jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Navíc vypadá to, že tam ty údržbáři pracují po odstranění dopravní nehody, takže tam to možná bude trošku složitější a na delší dobu. Hustá doprava je pochopitelně i na Brněnsku, a to v okolí 208. až 196. kilometru. Jsou tam také práce na silnici a stejně tak je hustá doprava například od 342. do 344. kilometru ve směru na Ostravu. I tady jsou práce na silnici. Koukám pro vás i na dálnici D2, kde jsme měli nějaký problém na příjezdu do Brna. Ten problém v podstatě přetrvává, je tam hustá doprava a to jednak mezi 11. a 10. kilometrem ve směru na Brno jsou práce na silnici a provoz je tam převeden do protisměru. Podobná, neli stejná situace je na 1.5. až 0. kilometru ve směru na Brno. I tady je provoz převeden do protisměru, je tam zúžená vozovka, takže v těchto místech také počítejte vlastně s takovou souvislou hustější dopravou. No a pak ještě také na D11, tam se také plně pracuje na poměrně velkém úseku, a to od 25. do 41. kilometru. I tady je zúžená vozovka, i tady nám trošku se štosuje doprava. Přejeme šťastnou cestu. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha,

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny tuláky i posluchače Country Rádia. Dnes vás pozvu do Krkonoš, do pece pod Sněžkou, kde společně vystoupáme na Hnědý vrch. Právě tam stojí rozhledna, která patří k nejvyšším stavbám svého druhu v Krkonoších a nabízí opravdu parádní horské panorama. Rozhledna byla vybudována v roce 2009 u horní stanice lanové dráhy Hnědý vrch. Její pata leží v nadmořské výšce 1207 metrů a celá konstrukce měří necelých 31 metrů. Hlavní vyhlídková plošina je ve výšce 27 metrů nad okolním terénem. Kdo se chce podívat nahoru, musí zdolat 138 schodů. Není jich zrovna málo, ale cestou můžete využít 5 odpočinkových míst. Ale ten výhled za tu trochu zadýchání rozhodně stojí. Z vyhlídkové plošiny se otevírá pohled na hlavní krkonošský hřeben. Za dobrého počasí jsou krásně vidět 3 nejvyšší krkonošské vrcholy. Sněžka, Lůční hora a Studniční hora. Pod nimi se rozkládá krajina kolem pece pod Sněžkou a Velké Úpy. Do výhledu se dostávají také Růžová hora, Pěnkavčí vrch nebo masivy Černé a Světlé hory. K rozhledně se dá vystoupat pěšky z pece pod Sněžkou, případně si cestu výrazně usnadnit lanovkou. Ta vede z pece na Hnědý vrch a přepravuje také jízdní kola nebo kočárky. Od horní stanice pak stačí ujít jen krátkou cestu k rozhledně. Zajímavá je i samotná stavba. Má trojúhelníkový půdorys a její nosnou konstrukci tvoří především dřevo doplněné ocelovými prvky. Hnědý vrch leží na úbočí Liščího hřebene a rozhledna umožňuje podívat se na Krkonoše z trochu jiného úhlu. A když se člověk rozhledne kolem, tak rychle pochopí, proč se do těchto hor lidé stále vracejí. Rozhledna je přístupná zdarma a její otevírací doba se řídí provozem lanové dráhy. Výlet tak

0: Posloucháte Country Radio, tohle byl Tony Joch a jeho přátelé, písnička Modré nebe, mimořádně skvělá skladba z mého pohledu. Pokud se vám také líbila a pokud byste chtěli Tonyho Jocha a Karla Macálku, který patří mezi jeho přátelé, vidět naživo, tak na parníku Country Radia můžete. Plavba 25. října bude tedy uzavírat ty říjnové plavby, vyplouvá se v 11 hodin z přístaviště v Poděbradech a vy ještě můžete být u toho, protože podle posledních informací, které mám, tak ještě nějaké lístky tam volné jsou. Tak na našich stránkách www.countryradio.cz můžete objednávat vstupenky právě na tuto plavbu s těmito sympatiáky a s touto parádní muzikou. Jinak teď před námi předpověď počasí a také pozvánky za kulturou, kde bude celá řada dalších příležitostí, kde uvidíte svoje oblíbené interprety.
1: Country počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Folk Team vystoupí v Heligonce ve čtvrtek 15. října od 19 hodin v Ostravě. Bude se křtít nové album Na konci světa a zazní i osvědčené hity a nové písně. Kmotrem alba bude Jaromír Nohavica. Skupina Nové struny hraje v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu v sobotu 17. října od 18 hodin. Nové struny jako vždy vystoupí s porcí trampských a swingových písní. Zahraje tady i skupina Druhá míza. Skupina Holokrci hraje v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V sobotu 17. října si přijďte zaspívat a zatančit. Se skupinou Holokrci žádná nuda rozhodně nehrozí a začínáme ve 20 hodin. Pokud máte rádi bluegrass, přijďte na skupinu Brzdaři. V pondělí 19. října od 20 hodin vystoupí v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: jsme víc než cizinci.
1: Už nám začala poslední dopolední hodina. Michal Tučný a Greenhorni, Sněžnej muž, tak to je písnička, kterou znáte. Ta další píseň, která dozněla před chviličkou, se jmenuje Cizinci a na svědomí má Cleo, což je v podstatě stále novinka, protože je to nahrávka z roku 2026 a hraje mi skutečně pouze chvíli. Doufám, že se vám líbila. Než se dáme Johnnyho Cashe, mám pro vás jednu pozvánku do Budějic. Už dnes se koná velmi zajímavý a pěkný koncert, který je pod stou Petru Novákovi, takže kdo má rád ty krásné písničky, tak má možnost v Budějicích je slyšet a vidět. Jinak nové struny František Nedvěd, Marty Robbins, Vaby Daněk, Epidemie, KTO a zřejmě i Alabama, ti všichni nám budou zpívat a hrát v poslední dopolední hodince. Příjemný poslech.

0: Rokem Country Rádia.
1: Mám tady další pozvánku a když říkám na skvělou muziku, tak dneska bych to úplně podtrhl, protože miluji písničky Petra Nováka a tím už pomalu se dostávám k jádru věci, protože na telefonu je pan Josef Devátý. Josef, já vás zdravím, dobrý den.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia, zdravím.
1: Tak vy nás pozvete na pěknou akci, povídejte, o co konkrétně jde.
2: Tak teď bych chtěl posluchače pozvat 14. října 2026. V Českých Budějovicích mají strašně velký kulturák, krásně jmenuje se Metropol a tam vlastně našeho turné se jmenuje Legenda Petr Novák. Tam máme vystoupení, takže tam bych chtěl pozvat všechny posluchače a pozvat je na tenhle krásný koncert, který bude zajímavý tím, že tam budeme třeba i natáčet klip, novou písničku a tak dále, takže to bych chtěl pozvat.
1: Určitě. Posluchače. Kdo bude hrát?
2: Zajímavý na tom je, že vlastně je původní sestava, která doprovázala Petra Nováka posledních 15 let jeho aktivního koncertování, takže Karel Novák, baskytarista výborný, samozřejmě tam bude pan Eichler na bicí, prostě ta kapela.
1: Ano.
2: A k tomu ještě máme, že jo, přizvané zpáky, tak já tam hraju teda se svojí kapelou Josef Devátý a Mina, tím začínáme. A potom tam bude Petr Bende, který se snaží taky interpretovat ty písničky krásný Petra Nováka. A bude tam třeba Michal Pavlík, který účinkoval i s tou kapelou a teď byl v kapele Čechomor. A aby jsme nezapomněli, třeba Slávek Janoušek zaspívá jeho písničku jednu a Slávka Janouška miluju, protože když jsem byl na vojně, a to když mají byl těch Budějovicích, tak já jsem byl u posádku v táboře a měl jsem na Walkmanu desku Slávka Janouška, kdo to zavinil a tím jsem projel normálně celou vojnu. Takže když jsme řešili, kdo by tam ještě mohl jezdit na tom tunelu, jak jsem Slávku hned volal.
1: Jasný.
2: No, takže Slávek Janoušek, ale samozřejmě tam bude Viktor Sodoma, který oslovil v loni 80. a taky velká hvězda, která letos oslavila 80. je Karel Kahovec, který je výborný, skvělý showman, tak ten tam samozřejmě nesmí chybět.
1: Jasný.
2: A pro posluchače mám, asi to vypadá, že by tam mohl přijet i autor textu, legendární skladatel texta teda Ivo Plicka, který vlastně bydlí v Americe, ale přiletěl teď na svoje oslavy a měl by potom teda odletět naspátek, takže to by bylo úplně třešnička na dortu.
1: Takže zveme všechny Budějčáky, aby se přišli podívat a pane Devátý, pojďte ještě zopakovat jednou, kdy a v kolik hodin.
2: Takže je to 14. října letos a pořádá to i pořadatelka skvělá paní Švarcová, která tam zažila toho Petra Nováka, takže to se na to těší a tam věří, že to vyprodáme. A teď, když to slyší posluchači Country Radia, tak asi se prostě potom zbytku vstupenek zapráší, se myslím.
1: Je to tak. Písničky Petra Nováka jsou skvělé, máme je rádi a děkujeme za pozvánku. Ať to všechno vyjde, mějte se krásně, zdravíme kluky z kapely a těším se na viděnou naslyšenou.
2: Já moc děkuju a doufám, že Má cesta za sluncem, která se tam bude natáčet videoklip a autorem je právě Ivo Plicka. Tu písničku napsal v roce 1963 pro Petra Nováka, byla zakázaná, protože aby lidi neemigrovali, neutíkali za sluncem na západ. A po 63 letech jsem to natočil já, což je pro mě strašná pocta, takže Má cesta za sluncem tam bude mít premiéru.
1: Ať se to vydaří, k tématu se ještě vrátíme. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den a děkuju moc.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je tady pár dopravních informací. Pokud cestujete pravidelně po trati 262 Velké Opatovice Skalice nad Svitavou, může vás tam dnes zaskočit porucha vozidla, a sice v úseku Skalice nad Svitavou Boskovice, kde je zavedena náhradní autobusová doprava. Pojďme se podívat i na dálnice, ať víte kudy ne. Před sebou nevidím žádnou momentálně dopravní nehodu, která by stála za zmínku, i když na D11 na 7,5 km ve směru na Prahu se prakticky dořešuje ještě nehoda, která tam byla dvou nákladňáků, ale mělo by to být už snad v tuto chvíli průjezdné. Na D1 je hustá doprava v místech oprav, to znamená na Brněnsku, u hranic s Polskem a také na příjezdu do Prahy. Máme stejnou či podobnou situaci na D5, pokud jedete směrem od Berouna na Prahu, tak při napojení na Pražský okruh se připravte, že si postojíte, protože vzniká tam jednak kolona tak nějak automaticky tím napojením a hlavně se ten tě na prvním až 0. kilometru ve směru na Prahu pracuje na silnici, což teda plynulosti příliš nepřidává. Když jsme u té D5, tak dávejte pozor také mezi 110. a 100. kilometrem, a to obou směrně. I tady se pracuje na silnici, i tady počítejte s možným zdržením. No a nakonec ještě pohled na D11. Tam to máme trošku komplikované v tom, že na dlouhém úseku od 25. až do 41. kilometru obou směrně se pracuje na silnici, a teď tam máme porouchané vozidlo, které stojí na 23. kilometru ve směru na Jaroměř, tedy těsně před tím užením. Je to nákladák s defektem, takže už zpomalte o trošičku dříve, ať se nestane nějaký malér. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje, a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: No, ve vysílání Country Rádia KTO já přijdu za tebou, my za vámi přicházíme taky každý den, jen co je pravda, a v 6 hodin přichází Láďa s Kačkou a dělají vám společnost, pokud stáváte velmi brzo. No a zítra to bude úplně stejné a pokud byste chtěli vědět, co vás čeká v zítřejším ranním vysílání, tak si poslechněte pozvánku.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. To, že hygienické návyky jsou nedílnou součástí našeho každodenního života, to snad všichni víme už z mateřské školy, ale že zítra máme Světový den mytí rukou, možná mnozí nevíte. Proč vlastně vznikl a jaký má význam, řekneme si v našem ranním vysílání na Country Rádiu. A určitě si budeme povídat třeba o Tereskách, které zítra slaví svůj svátek. A možná přijde na přetřes písnička, kterou znáte. Tereza, jedině Tereza, měla by slyšet. No, zbytek si necháme na zítra. Tak úderem 6. těšíme se na vás. Kačka s Láďou.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Hladovým Bože, dopřej hody a rodům, ať jsou zase fit. Moře plavců, dej moře vody,

0: Tak tohle byli Hoptrpáci a Velezná má Betty, to byla poslední písnička dnešního dopoledne, je totiž 11 hodin 57 minut, v podstatě velmi rychle musíme jít na polední menu, ve kterém bude soutěž a taky hodně krásné muziky. Tak teď předtím ještě ale předpověď počasí a po předpovědi počasí polední zprávy.
1: Country počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Halo, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Fly Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u důchodů, protože ty čekají změny. Valorizace důchodů v lednu bude poslední, při které příjemci penzí obdrží doplatek za první dny roku. Od roku následujícího pak nastane změna způsobu, jakým stát bude důchody vyplácet. Lidé se ale nemusí bát, o peníze nepřijdou. Přejde totiž ze současného takzvaného klouzavého období na vyplácení důchodu za kalendářní měsíc. Změna se bude týkat všech důchodců, kterým Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí penzi. Do konce letošního roku vyprší platnost řidičských průkazů více než 202 000 českých motoristů. Výměnu přitom není nutné vyřizovat osobně na úřadě. Řidiči mohou o nový doklad požádat online přes portál dopravy a nechat si ho doručit například do výdejního boxu. Ministerstvo dopravy zároveň připravuje změnu, která by mohla výrazně snížit počet povinných výměn v budoucnu. Řidičák by měl platit 15 let. Lidé větrné elektrárny nechtějí. Blíže Luboš Dvořák.
2: Obyvatelé z 5 středočeských obcí odmítli v referendech spojených s komunálními volbami stavbu větrných elektráren i vymezení tzv. Akceleračních zón pro jejich výstavbu. Větrné elektrárny jsou sice jedním z obnovitelných zdrojů energie, kdy při jejich provozu nevznikají emise, ale odpůrci argumentují nevzhledností a hlukem. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: Doslova chytré semafory budou mít ve Zlíně. Důvod je jasný a přiblíží ho Luděk Savana Urbánek.
3: Modernizace světelných křižovatek a přechodů ve Zlíně se blíží ke konci. Nový systém má pomáhat s řízením dopravy, upřednostňovat vozidla záchranářů a městské hromadné dopravy. Ostrý provoz město plánuje od 1. ledna. První testy už prokázaly, že sanitka s tímto systémem zvládla trasu přibližně o 2 minuty rychleji než bez. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Nakonec právě ještě včerejší fotbal. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tak 12 hodin a 9 minut, tohle byl Josef Šimek a Greenhorni, John Hardy, skvělá známá věc. No a před námi v poledním menu 3 soutěžní písně, které vám opět mohou otevřít cestu k tričku z limitované edice 35 let Country Rádia. Zpívat budou Vaby Rivola, Robert Křesťan a Pavel Bobek. No a zase v tom textu budou nějaká ta styčná místa, nějaké to společné, co my hledáme. Znovu připouštím, že jich tam může být více, ale nám jde pouze o jedno jediné, které tam zakódoval v uvozovkách náš hudební dramaturg. No tak, poslouchejte, bavte se, pokud rádi soutěžíte. Pokud vás soutěže moc neberou a chcete mít klid a chcete si dát něco dobrého k jídlu, pak vám přeji příjemný poslech a také dobrou chuť. Z muziky, která vám bude hrát, no tak určitě připomínám Jeleny, ty mám rád, když se slýká, že moc pěkná melodie. Dáme si něco staršího, Nezmaři bodláky ve vlasech, taky moc fajn. Miluju písničku Pacifiku Václava Maršálka, Už koně mě vítaj, taky si zahrajeme. A pustím vám i písničku Nebe počká od mojí kapely St. Johnny, kterou jsme nahráli v češtině právě pro potřeby Country Rádia, a tedy pro vás, pro posluchače Country Rádia. Snad vám také udělá radost typická countryovka. Teď ale před námi tedy soutěžní písně a mezi ně patří Všední den Vabyho Rivoli, Na plese vévodkyně z Richmondu Roberta Křesťana a druhé trávy a taky Nenos kolty do města, tvrdí Pavel Bobek.

uměl, s koltama si hrál, když střílel, ani nezaslech, mámin tichý vzdech, buď hodnej chlapče můj. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krávy doma nech. Když svátek byl, boty vyleštil a koně osedlal, náboje v pásu doplnil, kolty do pouzdra si dal. Vlasy lesklý pomádou, měl černý jako pech, a máma za ním volala. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech. Když dveře báru rozkopnul, hned cítil si jak chlap, hej, dalej whisky, poručil a pěstí osnu třáp. Když Nikes sklenku otočil, je sotva chytal dech a v uších zněl mu mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech. Zaprášenej honák vedle něj hned smích řval, řekl barmané, ten cucák by si ještě jednu dal. Tak byli sáhnul po koltu a barem výstřel šlech, v tom znovu slyšel mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech.

0: psát. Když mu doktor Šátek povolil, byl jí naposledy vzdech, tak navždy v hlavě zní mu hlas. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech.
1: Tak dozněla třetí píseň, skvělá mimochodem, Pavel Bobek, Nenos kolty do města. No a vy byste měli teď v tuto chvíli, myslím si, že bez větších problémů, identifikovat, cože bylo společným znakem těchto třech písní, které zněly, tedy Všední den, Na plese vévodkyně z Richmondu a Nenos kolty do města. A to celé na čísle 210 323 333, což se také děje, takže já doufám, že v tuto chvíli budu moci vzít i telefon a bude tam správná odpověď. Přeji vám krásný den, tady je Milan, Country Radio.
2: Dobrý den, tady Tom z Jičína.
1: Pardon, špatně slyším, Sam?
2: Tom.
1: Jo, Tom z Jičína, dobrý den, zdravím vás, Tome. No a otázka tedy zní, co jste tam objevil jako společné téma?
2: Objevil jsem tam zbraně.
1: Ano.
2: Střelné zbraně.
1: Výtečně, tohleto doplnění jsem z vás chtěl vytáhnout. Střelné zbraně, je to přesně tak, já vám tleskám. A to je správná odpověď a znamená to, že tentokrát tričko získáváte vy. Jak jste na tom v tomto směru, už toho viděl nebo máte dokonce?
2: Nemám, neviděl jsem ho ještě.
1: No, tak budete, doufám, příjemně překvapený, opravdu moc pěkné a hlavně, jak jsem řekl, je z takové té limitované edice, tedy nebude ho mít zase až tak moc lidí, typuji zhruba tak 400 lidí, respektive 350, protože to bylo k 35 letům našeho výročí v celé republice, no takže je to celkem opravdu taková, nechci říct vzácnost, ale kuriozitka. Takže vydržte mi chviličku na telefonu, já vám řeknu více, ano?
2: Děkuju.
1: Taky děkuju. A my pokračujeme dál a jak jsem říkal, Ivan Mládek, St. Johnny, Pacific, Miša Pávová a další vám budou zpívat k vašemu obědu, takže dobrou chuť vám přeji.
3: Polední menu na Country Radio.

Tak 12 hodin a 36 minut, nebude chybět pohled do kalendáře, 14. října má svátek Agáta, takže všechno nejlepší tímto směrem, no a posíláme tak jako vždy pochopitelně hezkou písničku, ta se jmenuje Jarní tání, no i když je podzim, snad dodělá radost.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí.

sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude postupně místy až polojasno. Na teploměru je od 13 do 18 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno. Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty od 14 do 18 stupňů Celsia.

0: Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u penzí. Valorizace se od nového roku dotkne nejnižších starobních penzí výrazněji než některých vyšších. Zatímco průměrný důchod vzroste o 304 korun, ty nejnižší se zvýší o víc než 500. Minimální starobní penze se tak poprvé přehoupnou přes 10 000 hranici. V Evropské unii začne příští rok platit nové nařízení při placení hotovosti. V rámci boje proti praní špinavých peněz bude v obchodech možné platit v hotovosti jen do určité částky. Změna se týká i Česka. V každé zemi se limit přepočítá na místní měnu. V Česku tak půjde zhruba o 243 tisíc korun. Nové evropské nařízení tak fakticky nahradí dosavadní český limit, který v Česku platí už řadu let. Ten aktuálně spravuje hranici hotovostních plateb na 270 tisících korunách. Některá divoká prasata v Praze jsou nakažená. Žádné nebezpečí ale nehrozí.
2: V centru metropole a také v okrajových částech byl zaznamenán výskyt divokých prasat trpících takzvanou Aujeskyho chorobou. Nákaza není přenosná na člověka. Nebezpečí představuje pro psy, třeba když se dostanou do přímého kontaktu s divočáky při nahánce anebo očichají jeho zdechlinu. Jeden nakažený divočák byl odhalen na Starém Městě, další ve Stodůlkách anebo na Zličíně. Honza Navrátil, Praha.
1: K vodě se teď vydáme s Luďkem Savanou Urbánkem.
3: Lučínské jezero se dočká rozsáhlé proměny. Městu se po jednáních s ministerstvy podařilo zajistit zhruba 640 milionů na druhou etapu revitalizace. V areálu a v jeho okolí vznikne nová silnice, rozsáhlé parkovací plochy, inženýrské sítě i cyklostezky. Teď se chystá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série se středočeským soupeřem, kterému v dělíčku od května roku 2018 nepodlehli v nejvyšší soutěži 9x po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. A ještě dodám, že utkání má výkop v 18 hodin. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak tohle byli Cestáři Praha a River Black, předtím ještě Rangers spole s bavlnou, jak k Rangers, tak k dalším muzikantům budu mít nějaký komentář ještě v průběhu téhleté hodinky. Jisté ovšem je, že teď bych vás pozval rád na další muziku, kterou zajistí Zlatý Orel, Johnny Cash, Lucka Vondráčková, Karel Gott a nebo Alan Jackson a Jimmy Buffett. Ti už začínají zpívat a nebude chybět ani kukátko Country Rádia, opět pozvánka na hezkou akci. Příjemnou zábavu, dobrý poslech.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia a mám tady pozvánku nejen pro milovníky historie. Vlastně pozvánku pro nás bude mít paní Kateřina Blašková, kterou mám na telefonu a volám jí do muzea v Rakovníku. Dobrý den, paní Blašková.
2: Dobrý den.
1: Tak já vám volám kvůli tomu, že jsem se doslechl, že chystáte pravděpodobně už tradiční akci, ale moc o tom nevím, takže řekněte, o co konkrétně jde.
2: Jedná se už o třetí ročník bitvy u Rakovníka 1620, kterou se snažíme připomínat události podzimu roku 1620, kdy se na 10 dní zaseklo stavovské a císařsko-ligistické vojsko u Rakovníka. Mm-hmm. Zanechali nám tady nejenom spoustu nálezů z archeologických výzkumů, ale i polní opevnění, která vybudovali u města. A právě odsud potom velmi vyčerpaní a hladoví a bez žoldu mířili na Bílou horu, kde, jak všichni víme, to dopadlo, jak to dopadlo. Mm-hmm. Takže vlastně ten Rakovník významným způsobem ovlivnil výsledek bitvy na Bílé hoře. A my se snažíme už po třetí každé 2 roky připomínat pomocí projektu 1620 Cesta k porážce, který sdružuje několik institucí, tak se snažíme autenticky prožívat ten příběh před 400 lety.
1: Co si pod tím mám představit, autenticky prožívat?
2: No, je to vlastně založeno primárně na tom, že se držíme autentického termínu, tedy s vysokým rizikem špatného počasí, ale vždycky se držíme v rámci těch 10 dnů, kdy ta vojska u Rakovníka ležela, takže je to přelom října a listopadu. Další věc, která je taková autentická, tak je určitě i to, že máme velmi přísný výstrojní předpis, který si hlídá kolega Láďa Rytíř, nomen omen v tomto případě, z Univerzity Hradec Králové, a který účinkující, které vyzývá k účasti z řad redaktorských skupin v rámci celé Evropy, tak musí dodržet. To znamená, že tam neexistuje, že by tam bylo něco, co by nevycházelo z replik archeologických nálezů z počátku 30. leté války. No a vlastně další taková jako autentická záležitost je, že vlastně vždycky vrcholem celodenního programu je bitevní ukázka, která vychází přesně z těch našich 10 dnů u Rakovníka, protože máme velmi dobře zmapovány i z archivních pramenů, takže máme z čeho sbírat a každý ročník můžeme ozvláštnit právě jiným autentickým příběhem z těch 10 dnů.
1: No a ten další ročník je tedy před námi, takže možná bychom ještě měli říci, kdy a kde máme přesně být, abychom o nic nepřišli.
2: Když budete mít čas už pátek 30. října, tak vás srdečně zveme na večerní defilé vojenských jednotek na Nákovnickém náměstí, které začíná v 8 hodin ve Vysoké ulici. Projdeme celé náměstí, bude několik slavnostních salv. Poté vojsko dojde až zpět k Vysoké bráně, ze které k ním promluví zimní král Fridrich Falcký. O jehož pobytu v Rakovníku během těch 10 dnů máme mnoho dokladů, včetně jeho osobních dopisů. A dokonce se ve městě traduje historka, že právě na Vysokou bránu vystoupal, aby obhlédl pozice svého královského vojska. Mm-hmm. Takže to bude taková pozvánka večerní. No a hlavní program probíhá potom v sobotu 31. října na Rakovnickém letišti od 10 do 5 a je plný řady ukázek, komentovaných prohlídek vojska, tábora, sokolnické vystoupení, dobová kuchyně, hygiena, kosmetika, o odlévání kulí, bubeníci, móda, ošetřování. A hlavní bitevní ukázka, která bude to zaměřena na boj o proviant, tedy o jídlo.
1: Panečku, dá se říci tedy, že 31. se doslova do písmene přeneseme o 100 let zpátky a pozvánka velmi krásná, na kterou navíc následuje i další akce, ale o té si povíme více zase příště. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Moc děkujeme, naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak máme tady další dopravní informace. Já jsem si uvědomil, že jsem vám zůstal dlužen ještě nějaké polodenní výluky, na které se zatím nedostalo. Je to například úsek Třeboň České Velenice, Jindřichov ve Slezsku, Třemešná, Radnice Chrást u Plzně a Šumperk Zábřeh na Moravě. Tak to napravuji, počítejte s přesedáním i v těchto úsecích. A teď se pojďme rychle podívat na naše dálniční tahy, co se kde děje. D4 na 63,5 km hlásí předmět na vozovce, tak buďte opatrní, projíždějte a objíždějte opatrně. D1 205. km ve směru na Brno, osobní auto trefilo svodidla. I tady projíždějte opatrně a doražte do cíle bezpečně. Když koukám na D1 kousíček dál, tak vidím nějakou výstrahu a sice na 262. km ve směru na Brno je odstavené osobní auto. I tady buďte opatrní. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidíme.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Průsvih stop, necekej stop, nemůžu přijet stop. A já už budu vědět, že něco doma, asi táta, ale ozvi se brzy.

Právě teď dospíval Petr Kocman Mříží vlasů tvých a já jsem po celé říkal, že se zastavíme u kapely Rangers, tak teď je ten správný čas se zastavit. Je to o tom, že v sobotu 17. 18. budeme soutěžit o jejich CDčko a ne leda jaké. Vychází totiž reedice alba Rangers 3 z roku 1971 a přesně to bude téma těch víkendových soutěží. Takže pokud máte rádi tuhle tu kapelu, tak si rozhodně soutěž nenechte ujít. Teď si dáme Petra Nováka, Přátelství na Entou, berte to jako podtržení jedné z pozvánek, kterou jsem vám nabídl během dnešního dne, a sice na parádní koncert Podsta Petru Novákovi, který je dnes v Budějovicích, takže máte-li blízko, vyražte a tady ochutnávka.

0: Další hodina končí, před námi 14. pozvánky za kulturou, tedy můžete na základě těchto pozvánek vyrazit někam za hezkou muzikou, no a abyste byli úplně in, tak by to bylo nejlepší vyrazit v tričku Country Rádia a pokud možno v tom z té limitované edice k 35 letům. Pokud byste si ho chtěli pořídit, tak možnost je v soutěžích, anebo třeba také na našem e-shopu. A navíc tam na našem e-shopu nově získáte i nějaké ty cedulky na plot, také jsme o ně soutěžili. Jednak je to tedy tady hlídám já a je tam vyfocený country pes, ale pozor, máme tam dvě nové podoby a navíc taky je tam jedna s tchyní a jedna s kočkou či kocourem. Takže pro ty, kteří nemají psa, ale mají doma kočku nebo kocoura a nebo třeba tchyní, tak pro ně je to výzva. Odkaz najdete na našich stránkách www.countryradio.cz.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude postupně místy až polojasno. Na teploměru je od 13 do 18 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno. Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty od 14 do 18 stupňů Celsia.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Folk Team vystoupí v Heligonce ve čtvrtek 15. října od 19 hodin v Ostravě. Bude se křtít nové album Na konci světa a zazní i osvědčené hity a nové písně. Kmotrem alba bude Jaromír Nohavica. Skupina Nové struny hraje v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu v sobotu 17. října od 18 hodin. Nové struny jako vždy vystoupí s porcí trampských a swingových písní. Zahraje tady i skupina Druhá míza. Skupina Holokrci hraje v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V sobotu 17. října si přijďte zaspívat a zatančit. Se skupinou Holokrci žádná nuda rozhodně nehrozí a začínáme ve 20 hodin. Pokud máte rádi bluegrass, přijďte na skupinu Brzdaři. V pondělí 19. října od 20 hodin vystoupí v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Jo, tak tohle je skvělá Amerika, Faith Hill. Předtím ještě Pavel Bobek a Houston. Když jsme u té americké country, nezapomeňte, že večer pro vás má Miloš Keller i dnes připravený Country Time, takže určitě poslouchejte, kdo má rád americkou country, doví se tam zase něco nového. V kukátku Country Rádia vyrazíme na vodu. Já vím, vodácké zpravodajství většinou děláme až v pátek, ale má to své důvody, že ho uděláme už dnes a více si o tom povíme právě v kukátku Country Rádia. Nebude chybět ani tulácká stezka, která je připravena zhruba na 40. minutu. No a z muziky potom Míša Leicht a Forehand, berte to už jako pozvánku na nedělní plavbu parníkem Country Rádia, jinak připomínám, že stále ještě si můžete koupit nějaké ty lístky. Když jsme mluvili o americké country, dáme si třeba i Garta Brookse a nebude chybět Paleček a Janík jako prodavači limonád, tady je máte.

vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná

0: Vlkem Country Rádia.
1: Už teď vám přineseme vodácké zpravodajství. Má to svoje důvody, které vyplynou z toho, co si budeme povídat s Mílou Pražákem, kterého teď vítám. Ahoj Mílo.
2: Ahoj Milane.
1: Tak máš pro nás vodácké zpravodajství a ještě něco, což je přesně ta záležitost, na kterou jsem narážel. Je to tak?
2: Je to tak, Milane. Jednak vodácké zpravodajství, tak stromy už nám žloutnou. Je pravda, že občas někde zapršelo, ale myslím si, že vodáci moc na vodu teď už nevyrážejí a ani vyrazit úplně nemůžou, protože měli jsme nějaké akce tradiční při vypouštění přehrad a jezer. A bohužel ty jsou zrušené, takže chtěl bych oznámit, že bohužel se nejede Rio Botičo v Praze, což byla moc hezká akce. A podzimní splučí Doubravy bohužel je taky zrušeno, takže tam se vodáci nemůžou těšit. A co nám zbývá teda, tak například v sobotu se jede zamykání Bíliny, což je z Hostomic do Velvět, vyplouvá se v 10 hodin. A i když Bílinu mají lidé zafixovanou jako spíš takovou špinavou řeku, tak jsem ji několikrát jel. A vlastně dneska už je to docela čistá řeka a pěkná, občas jsou tam pěkné peřiky, takže kdo chce vodácky vyrazit, může na Bílinu.
1: Takže vodácké zpravodajství bychom měli a děláme ho hlavně proto, že ty máš pro nás totiž pozvánku už i na dnešek.
2: Jasně, je to tak a je to pozvánka na koncert skupiny Pacific, protože Pacific je kapela, která k nám jezdí například na folkovou Ohři a spolupracujeme s ní dlouhodobě. Jsou to naši kamarádi, je to výborná trémská kapela a udělali jsme si radost tím, že dneska ve středu, tedy od 20 hodin v Plzni Měšťanské besedě máme koncert skupiny Pacific, takže kdo je z Plzně okolí nebo by chtěl za námi přijet, určitě se s nimi rádi uvidíme.
1: Měšťanská beseda v kolik si říkal?
2: Ve 20 hodin.
1: Dobře, děkujeme za pozvánku, ať vám to v Plzni vyjde, měj se hezky a za týden naslyšenou.
2: Ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace na dnešní 14. hodinu. Pozor na trati 061 Nymburk hlavní nádraží Jičín. Tam v úseku Rožďalovice Nymburk hlavní nádraží se porouchalo vozidlo a vlak je tam odřeknutý. Počítejte prosím s tím, sledujte pokyny dopravce. Teď se dívám pro vás také na dálnice, co je tam nového. Nově vidím na D1 na 159. kilometru ve směru na Brno pneumatiku z nákladňáku, buďte opatrní. Jinak nevidím nic úplně nového a tak z těch starších záležitostí jenom připomínám, že hustá doprava je dnes na několika místech na D1. Samozřejmě počítejte s velmi hustou dopravou ve směru na Brno mezi 15. a 24. kilometrem, ta kolona má zhruba 9 kilometrů. Pak tu mám ještě takové varování před porouchaným vozidlem, které stojí na 121. a 5. kilometru. No a jinak hustá doprava je také na Brněnsku v okolí exitu 196, kde se pracuje na silnici. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny tuláky i posluchače Country Rádia. Dnes vás pozvu do Krkonoš, do Pece pod Sněžkou, kde společně vystoupáme na Hnědý vrch. Právě tam stojí rozhledna, která patří k nejvyšším stavbám svého druhu v Krkonoších a nabízí opravdu parádní horské panorama. Rozhledna byla vybudována v roce 2009 u horní stanice lanové dráhy Hnědý vrch. Její pata leží v nadmořské výšce 1207 metrů a celá konstrukce měří necelých 31 metrů. Hlavní vyhlídková plošina je ve výšce 27 metrů nad okolním terénem. Kdo se chce podívat nahoru, musí zdolat 138 schodů. Není jich zrovna málo, ale cestou můžete využít 5 odpočinkových míst. Ale ten výhled za tu trochu zadýchání rozhodně stojí. Z vyhlídkové plošiny se otevírá pohled na hlavní krkonošský hřeben. Za dobrého počasí jsou krásně vidět 3 nejvyšší krkonošské vrcholy. Sněžka, Lůční hora a Studniční hora. Pod nimi se rozkládá krajina kolem Pece pod Sněžkou a Velké Úpy. Do výhledu se dostávají také Růžová hora, Pěnkavčí vrch nebo masivy Černé a Světlé hory. K rozhledně se dá vystoupat pěšky z Pece pod Sněžkou, případně si cestu výrazně usnadnit lanovkou. Ta vede z Pece na Hnědý vrch a přepravuje také jízdní kola nebo kočárky. Od horní stanice pak stačí ujít jen krátkou cestu k rozhledně. Zajímavá je i samotná stavba. Má trojúhelníkový půdorys a její nosnou konstrukci tvoří především dřevo doplněné ocelovými prvky. Hnědý vrch leží na úbočí Liščího hřebene a rozhledna umožňuje podívat se na Krkonoše z trochu jiného úhlu. A když se člověk rozhledne kolem, tak rychle pochopí, proč se do těchto hor lidé stále vracejí. Rozhledna je přístupná zdarma a její otevírací doba se řídí provozem lanové dráhy. Výlet tak můžete pojmout pohodlně, nebo si také pořádně máknout pěšky až na vrchol. Další informace o rozhledně na Hnědém vrchu hledejte například na webu kudyznudy.cz. Pěkný den a prima toulání vám přeje Vítek.

0: Je tady 15. hodina, já se s vámi musím rozloučit a pustit se Miloše Kler a přeji vám krásné odpoledne s Milošem a vlastně i celý podvečer, protože podvečerní pořad, dnešní speciál je Country Time a ten připravuje právě také Miloš. Já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne, je čtvrtek, ale budeme soutěžit, nezapomeňte, že celý tento týden je bleskovka, přineseme i nějaké zajímavosti, prostě bude to takový normální všední den plný krásné muziky a já se na to těším, doufám, že vy také. Teď si dáme ještě předpověď počasí a další zprávy country rádia. Mějte se hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude postupně místy až polojasno. Na teploměru je od 13 do 18 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno. Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty od 14 do 18 stupňů Celsia.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl. One, two, one, two.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese, protože lesníci budou mít letos v zimě horší možnost dokrmování zvěře než v jiných letech. Kvůli suchu totiž letos evidují nižší úrodu kaštanů a žaludů. Právě těmi přitom lesní zvěři v zimě vylepšují nabídku potravy. Hledání spadaných kaštanů je letos tedy ještě větší výzvou i pro děti. Pomoci ale může každý. Domácnosti šetří dvakrát víc než před pandemií covidu. Rekordně spoří a odkládají pětinu příjmu. Většinu úspor ale drží bohatá menšina. Mnoho rodin totiž nemá z čeho šetřit. Tak alespoň dopadl průzkum. Také v Brně je málo vody a má to své dopady. Pokračuje Luděk Savana Urbánek.
2: Kvůli nedostatku vody v brněnské přehradě a poklesu hladiny omezil dopravní podnik plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Dále do Veverské Býtýšky už se lidé lodí nedostanou. Předpokládá se, že toto opatření vydrží až do konce plavební sezony, která končí v sobotu 31. října, řekla pro ČTK mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Teď něco pro cestovatele.
3: O víkendu odstartovala z pražského letiště Václava Havla další linka do Asie. První letoun společnosti Vietjet odletěl z Prahy do Hanoje v sobotu. Aerolinky nabízí spojení dvakrát týdně, v úterý a v sobotu s technickým přistáním v Almaty. Připomeňme, že do Vietnamu začala před časem z Prahy létat společnost Starlux. Do Asie míří také Korean Air, Asiana nebo China Airlines. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě do světa Formule 1. Seriál Formule 1 se v příštím desetiletí vrátí poprvé od roku 1993 do Afriky. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín velké ceny zatím ale není známý. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Hoptropáci a také skupina Marien zahájili další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia. Na mě je, abych vám představil, co bude dál Johnny Cash a June Carter s nahrávkou Jackson, také Helena Vondráčková, Rangers, Žalmana Spol, Carlin Carter nebo Wander do 50. Kukátku pozvánka na dětskou hudební soutěž a dopravní informace v půl. Nejenom touto hodinkou, ale až do 18. hodiny vás vysíláním Country Rádia bude provázet Miloš Keller, který vám přeje dobrý a obohacující poslech.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Česká tábornická unie pořádá už 38. ročník tradičního dětského hudebního festivalu Brána. A já mám teď na telefonickém spojení do studia Country Rádia paní Lenku Fialkovou. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím a také posluchače Country Rádia.
1: Tak pro koho je určen dětský hudební festival Brána?
2: Tak festival je určen pro děti, vlastně dolní hranici věkovou nemáme, ale zkušenost je tak jako od těch 5-6 let a pro až mládež do 18 let máme vlastně dvě kategorie. Jedna je právě do 15 let, ve které mohou vystoupit solisti a kapely, a ve druhé zase solisti a kapely do 18 let.
1: Uh-huh. Jaký žánr? Je to jedno nebo je to nějak žánrově vyhraněno?
2: No, my už vlastně festival máme leta, žánrově otevřený, začínalo se vlastně, jak napovídá název naší organizace Česká tábornická unie, tak začínalo se vlastně u folku a country a trampské písně, ale dneska jsme opravdu žánrově otevření, takže hraje u nás i rock, pop a podobně.
1: Vím, že hudební festival Brána není jenom jednorázová záležitost, ale že má i oblastní kola. Kdy a kde se budou konat? A je možno se do nich ještě přihlásit?
2: Určitě, tak festival je právě postaven na těch oblastních kolech, z kterých postupují ty finalisté do finále v Praze. Letos se koná opět jako loni 7 oblastních kol. První bude příští víkend 24. října v Českých Budějovicích, pak 25. října v Jablonci nad Nisou a Veselí nad Moravou. A v listopadu budou další 3 oblastní kola, 4 vlastně, Brně a Šumperku 7. listopadu, 8. listopadu tady v Praze, v klubu na Klamovce a 15. listopadu v Zaječově na Podbrdsku.
1: Mm-hmm. No a potom bude to finále celostátní, kdy to bude?
2: Mm-hmm. Takže v finále celostátní je 21. listopadu v divadle na Prádle v Praze na Újezdě.
1: Mm-hmm. Co získá vítěz festivalu Brána?
2: Takže vítězové získávají různé jako drobné ceny, ale hlavně poukázky do hudebních obchodů, kde si pak mohou vlastně vybrat dle své potřeby a podle toho, na co třeba hrají a podle svého zájmu. A pak letos máme novinku, že pro první místa budeme mít i možnost nahrávat ve studiu. A úplný finalista, kterému vlastně říkáme absolutní vítěz, což může být jak solista, tak kapela, tak ten postupuje do dospěláckého festivalu Porta, který se koná následující rok v červnu.
1: Mm-hmm. Tak to je docela lákavé, tak pokud to naše dětské posluchače nebo jejich rodiče zaujalo, kde se dozví podrobnosti a kde se mohou přihlásit, pokud si to nezapamatovali z našeho povídání.
2: Mm-hmm. Takže mohou se přihlásit jednak, nebo hlavní informace je vlastně na našich webových stránkách, takže festivalbrana.cz. Máme také facebookovou stránku i instagramovou stránku. Na Facebooku jsou všechny tyhle události, jak oblastní kola, tak to finále. A na všech těch událostech je vlastně odkaz na přihlášku.
1: O 38. ročníku tradičního dětského hudebního festivalu Brána jsem si povídal s paní Lenkou Fialkovou. Já vám děkuji za to, že festival organizujete, a děkuji i za tento rozhovor a popřeji hodně účastníků.
2: No, mnohokrát děkujeme a těšíme se. Naschledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 3 minuty po 3:15, tohle byly Vandr do 50. předtím Karlín Carter, teď dopravní informace. Na D1 z Prahy problémy od 14. kilometru, kolona až ke Šmejkalce. Potom za Brnem ve směru Brno-Ostrava u Lipníku pracuje se na vozovce, i tam počítejte s kolonou. Dobrá zpráva ze 7 z obchvatu Slaného už je průjezdný, takže kolona z obou stran, jak od D7, tak i od Loun už se zkracuje. Pražský okruh D0 ve směru k D1 od bočky na Stodůlky je hromadná dopravní nehoda a také dopravní nehoda v nájezdu z D5 na Pražský okruh. Počítejte tam s extrémně dlouhou kolonou v tomto směru. V Praze připomínáme rekonstrukci křižovatky Ohrada a křižovatky u nákladového nádraží. Velmi obtížně se tam projíždí a jsou tam dlouhé kolony. Vekbelské ve směru k D8 se opravuje od bočka na Čakovice a opět se jezdí po 4. okolí Jeloviště pouze jedním pruhem. Kolony jsou od Cukráku. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Dohráli a dospívali KTO o tom, že stáda spí, předtím Ringo Starr, Long Long Road, za chviličku Olympici, Pták, Rosomák, anebo Brontosaury pár minut před čtvrtou nabídnou večerku. Já vám teď nabídnu pohled do našeho country shopu, dostanete se do něj přes naše webové stránky a máme tam nové produkty. Jednak nové cedulky psů, také ale jednu tchýni a kočku s kocourem, takže pokud máte tchýni nebo kočku s kocourem, tak pochopitelně je to tip pro vás. Mrkněte se na ně, jsou pěkné. A jsou takové jako ty předchozí cedulky. No a pak máme také stále ještě narozeninová trika. Takže pokud jste si je nestihli pořídit v rámci naší oslavy v Pikovicích, tak máte možnost si je pořídit právě z našeho country obchůdku. Webové stránky Country Rádia a tam potom už uvidíte klikadlo. No a teď už ti olympici.

Panenko skákavá, zpíval Petr Kocman. Panenko skákavá, ono už bude 16 hodin. Tak honem Tomáš Adamec, informace o počasí a potom zprávy po 16. hodině. Mirek Hofman a také Rostia Fischer.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude postupně místy až polojasno. Na teploměru je od 13 do 18 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno. Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty od 14 do 18 stupňů Celsia.
2: Tak pojď, já hlavu zakloním, nebe nade mnou a skrze větve.

Už jednou srdce zrezlo mi, kdo mi uvěří, tak pojď, než mraky odletí, blesky rozetnou, vedví jaše proklad.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Česko zažívá výrazný pokles počtu narozených dětí. Loni se jich narodilo nejméně za posledních 240 let. Rodičovství se zároveň posouvá do vyššího věku. Prvorodičkám je v průměru 29 let. Důvodů může být několik. Často ale nejde o prosté upřednostnění kariéry. Úplně jednoznačně převažuje absence partnera, se kterým je žena rozhodnutá dítě mít. Tak alespoň dopadl průzkum. Sázky na Velkou Pardubickou byly letos nižší, přesáhly 23 milionů korun. To je meziroční pokles přibližně o 2,5 milionu. Důvodem byl i nejnižší počet startujících koní od roku 1993. Vítězství irského koně Final Orders přineslo nejvyšší výhru, která byla 140 tisíc korun. Ve Žďáru nad Sázavou pozor na silnicích. Co se bude měnit, zjistil kolega Savana.
2: Žďár nad Sázavou čekají během podzimu rozsáhlé úpravy dopravního značení. Přípravy už začaly v minulých dnech. Změny se dotknou 6 oblastí města, včetně centra, okolí polikliniky nebo lokality před nádraží. Přibudou oficiální parkovací místa, některé ulice budou jednosměrné a někde začne platit 30-kilometrová rychlost. Parkování ale spoplatněno nebude. Luděk Savana, Urbánek, Žďár nad Sázavou.
1: Do vzdělávání půjdou peníze. Kam a kolik, to zjistil Honza Navrátil.
3: 300 milionů korun uvolní hlavní město na rozšiřování kapacit pražských soukromých středních škol. Jde o peníze, které se vrátily z už ukončených programů Infin a COVID. O bezúročnou půjčku v rozmezí od 500 000 do 30 milionů korun mohou požádat soukromé střední školy s denní formou vzdělávání. Splácení bude čtvrtletně, maximální splatnost je pak 10 let. Příjem žádostí začne 8. února příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Zítra ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Ještě dodám, že výkop je na programu ve 21 hodin. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Krotoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6.

Mirek Hofman a také Rostě Fischer s Vrátil Vyskočilem zahájili další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia. U mikrofonu zůstává Miloš Keller, jenom interpreti se vyměňují. Vlastně i interpretka teď bude Tammy Wynette a I Don't Wanna Play House, hit z roku 1967, první hit Tammy Wynette. A potom Valdemar Matuška, Petr Haničinec, trošku patetická Praha, matka měst. Ale také Pavel Brimer, Morgan Wallen s novinkou Love Somebody boduje na americké hitparádě, nebo Pacific či Hoptropáci, to všechno stihneme do dopravních informací. První pozvánka bude v Kukátku na zajímavý koncert, druhá pozvánka bude na vysílání raní, to bude už v druhé polovině hodiny, a nakonec ještě třetí pozvánka na podvečerní a večerní vysílání. Tolik tedy pozvánky, teď už zase hudba.

Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růžu.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště. To všechno je Praha. A navíc hudba. Život jen kypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí. Hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bezpočet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

0: Vlnkem Country Rádia.
1: Na vlny Country Rádia opět přichází Pepa Pilán s pozvánkou na zajímavý koncert. Pepo, já tě zdravím a jaký koncert to bude tentokrát?
2: Taky tě zdravím i posluchače, kteří právě jsou na příjmu. Tento koncert bude již, řeknu, tradiční, protože jsem jeden takový organizoval na jaře a teď to bude podzimní folkový koncert v hospodě u Karla. To je v Droužeticích, kousíček od Strakonic, a proběhne v sobotu 24.10. od 19.30.
1: Kdo tam bude hrát?
2: Kdo tam bude hrát? Tak jednak Pepa Pilán, a to jsem tři zhodou okolností já, a pozval jsem dva skvělý bluesový kytaristy z Českého Krumlova, Martina Korčáka a Davida Rajdla.
1: A v kolik se začíná?
2: Začíná to v 19.30.
1: A ještě jedno místo?
2: Místo Droužetice, hospoda u Karla, 2 kilometry od Strakonic.
1: Říká Pepa Pilán v téhleté pozvánce, já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Taky moc děkuju, ahoj.

jako med. Někdy chladná umíš být jak led, když se domů pozdě vrátí, na pár dnů tvou přízeň ztratí.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je toho docela hodně, co se týče omezení a kolon. D1 na výjezdu z Prahy na Brno, kolona je už od D0 ke Šmejkalce. V opačném směru na dojezdu do Brna od Vyškova je kolona u Rohlenky, na 205. kilometru je dopravní nehoda, tolik D1. Stále připomínáme obtížně průjezdné Brno, dochází i ke zpožďování hromadné dopravy, je to kvůli uzavřenému Pisáreckému tunelu. D0 ve směru k D1, dvě nehody, jedna u D5, druhá u odbočky na Studůlky, počítejte s dlouhou kolonou. V opačném směru od D1 k D7 se regulují vjezdy do tunelů a popojíždí se prakticky až k D6. V Praze se regulují i vjezdy do tunelu Blanka, počítejte s dlouhými kolonami na objízdných komunikacích, navíc na Povltavské na úrovni Bulovky je dopravní nehoda. A ještě trojka u Bystřice, v obou směrech se pracuje na vozovce, počítejte s tím, že se tam jezdí kyvadlově a jsou tam kolony z obou stran. Rovněž čtyřka u Jíloviště, jezdí se v obou směrech jedním pruhem, kolony jsou už od odbočky na Lipence ve směru z Prahy. No a opakujeme problémy v okolí Ohrady a také v okolí nákladového nádraží Žižkov, kde se pracuje, rovněž také ve Kbelské u odbočky na Čakovice, která je uzavřena. Kolony jsou ve Kbelské už ze Zdola z Hloubětína. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Radia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz. Country Radio.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Dohrála dospívala skupina Flared písničku s názvem Čistá jak Vizovice, za chviličku Eagles, tentokrát něco jiného než Hotel California, od nich dáme si nahrávku Desperado a potom ještě Vlasta Redl dvakrát. Teď tuhle chvíli ale pozvánka do lepšího rána, protože na nás čeká Vláďa s pozvánkou na ranní vysílání.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. To, že hygienické návyky jsou nedílnou součástí našeho každodenního života, to snad všichni víme už z mateřské školy, ale že zítra máme Světový den mytí rukou, možná mnozí nevíte. Proč vlastně vznikl a jaký má význam, řekneme si v našem ranním vysílání na Country Rádiu. A určitě si budeme povídat třeba o Tereskách, které zítra slaví svůj svátek. A možná přijde na předpřed písnička, kterou znáte. Tereza, jedině Tereza, měla by slyšet. No, zbytek si necháme na zítra. Tak úderem 6. těšíme se na vás. Kačka s Vláďou. Country Rádio.

0: přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: No a druhou pozvánku k podvečernímu a večernímu vysílání tentokrát obstarám já. 17 hodin písničky na přání, v 18 hodin čaj o 6, v druhé polovině hodiny Rosťa Čapek a jeho pohled na tuzemskou bluegrassovou scénu, Vítek Pěkný s country pod kapotou a koně na country rádiu v podání dvojice Milan Schmidt a Bára Hejhalová. V 19 hodin Country Time v premiéře. V první polovině hodiny na nás čekají opět aktuální historické americké country hit parády. V druhé polovině hodiny to potom bude legenda. Tentokrát to bude Don Gibson. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman nabídne vám Eagles, Dana Sealse, Karla Hálu nebo Travise Tritta. To bude až ve 20, teď máme pár minut k 17. hodině a máme tu Tomáše Adamce.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude postupně místy až polojasno. Na teploměru je od 13 do 18 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno. Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty od 14 do 18 stupňů Celsia.

písek čeří vlny, jdoucí za člunem, výsadek a jdeme tichým přesunem. Jeden jako druhý, bratři bez brani, v noci přišel déšť a po něm svítání. Tři dny v jednom kuse, čtvrtý začal už

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u povinných plateb. Živnostníci si na zálohách na sociální a zdravotní pojištění od ledna příštího roku opět připlatí. Jejich minimální zálohy u OSVČ vzrostou oproti částce, kterou platí od letošního července, celkem o 458 korun. Dohromady na zálohách na sociální a zdravotní pojištění tak zaplatí 8769 korun. Podzimní chlad a také rostoucí ceny energií lákají lidi do lesa pro palivo zdarma. Přitom, co smí návštěvník odnést, je přesně vymezeno a za porušení pravidel hrozí 10 000 pokuty v případě trestného činu i vězení. Lesníci i ochránci přírody navíc varují, že nadměrný odběr dříví z lesa lesnímu prostředí nesvědčí. Současný lesní zákon dovoluje každému návštěvníkovi lesa sbírat ležící klestí. Nejčastěji se jedná o popadané větve nebo zbytky horních částí stromu. Zásadní podmínkou je, že v nejširším místě musí mít klestí v průměru maximálně 7 cm. Za dyněmi do pražské botanické zahrady nás dnes vezme Honza Navrátil.
2: Hezký den, podzim je tady a krom sichravého počasí k němu patří také dýně. A právě přehlídku dýní a dýňových aranžmá připravila botanická zahrada hlavního města Prahy. Letošní ročník výstavy zpestří také program pro malé i velké návštěvníky. Od 15. do 18. října se můžete pustit do podzimního tvoření, od 22. do 25. října si pak můžete vydlabat vlastní dýni a od 28. října do 1. listopadu si pak můžete vyrobit vlastní lampion. Největší porce strašidelné zábavy ale přijde 31. října, kdy zahradu ovládne Halloween se soutěžemi, odpoledním programem a také večerním lampionovým průvodem. Botanická zahrada hlavního města Prahy má venkovní expozice v říjnu otevřeny denně od 9 do 19 hodin, a to včetně svátků. Vstupné vyjde na 180 korun. Tak se do Troji vypravte. Hezký začátek dalšího týdne přeje Honza Navrátil.
0: Sport.
1: Věřitelé požadují po fotbalovém klubu Dynamo České Budějovice 1,8 milionu korun. Své pohledávky připojili další dva subjekty. Například stavební společnost. Soud nařídil na 9. listopadu jednání, které má posoudit insolvenční návrh. Předvolal si k němu zástupce Dynama. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím, zahrajte písničku s Naďou Urbánkovou, Můj pekař peče housky pro mého syna Ivana Moringla, vozíčkáře do domova Sulická 48 a jeho přátelé. Chystají se společně na oslavu 50. narozenin Ivana, píše naše posluchačka.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, Miloši, tady Olin, zdravím.
0: Zdravím, tak povídej, co to bude a pro koho?
1: Písničku nějakou koňáckou, třeba Šéfe, pusť mě zákvy ke koním.
0: Dobře.
1: A bude to pro westernový klub v Sudo na Nodrou. Pořádají v sobotu Hubertovu jízdu, takže bym popřál, ať jim to všechno dobře dopadne, ať jim jde počasí, ať jsou tak pořád skvělí, jak jsou skvělí.
0: Tak jo, Olin. Tak to zahrajeme za chvilku.
1: Děkuji moc.
0: Ahoj.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Dnes už je to 46 let, co nás opustil můj tatínek, pan Bohumil Sedlák. Prosím jako vzpomínku zahrát od Dire Straits skladbu Ticket to Heaven. Za rodinu děkuje posluchačka Jarka.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o písničku Release Me ve verzi od Loretty Lynn a Conway Twittyho pro mého tátu Tondu Němce, který by se 14. října dožil 88 let. Na svou poslední výpravu se vydal 27. června 2026. Moc rád poslouchal Country Rádio, píše naše posluchačka Irena.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Miloši, moc vás zdravím, Jirka, a jsem hrozně rád, že jsem se dneska k vám dovolal.
0: Tak, jo, co to bude a pro koho?
1: Já bych vás, pane Miloši, dneska hrozně rád poprosil cokoliv od plavců, doopravdy úplně cokoliv, výběr nechám na vás. Já bych písničku věnoval s poděkováním vašim ranním kolegům Vláděvi a Kačce, protože jsem u nich právě dneska vyhrál LPčko plavců. Je to má první výhra na Country Radio, mám z ní ohromně velkou radost. Takže s dovolením to dneska věnuju vaší dvojice a že ještě jednou moc děkuju a vůbec všem vašim kolegům, protože se prostě doopravdy jde bez rádio a já vám za to ještě jednou hrozně moc děkuju.
0: Naše dvojka bude mít radost. Tak, díky, za chviličku to zahrajeme.
1: Jste moc hodnej, děkuju, samozřejmě písnička patří i vám všem na Country Radio, protože jste nejskvělejší a děkuju, pěkný podvečer.
0: Tedy nejen dvojkám, ale jedničkám a trojkám, mějte se hezky, naschle.
1: Mějte se moc krásně, naschledanou.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Do dopravy stihneme ještě hit posledních týdnů v písničkách na přání. Prosil bych zahrát písničku od Martyho Johnsona Ty a já. V mém věku jsem narazil na písničku, která je pro mě s manželkou tak blízká, píše náš posluchač, odhaduji podle e-mailu Karel.

0: S Country rádiem na cestách.
1: V písničkách na přání máme také dopravní informace. D6 z Karlových Varů do Prahy na 72. kilometru u Lubence je dopravní nehoda. Opatrně dojíždějte do Kolony. D5 ve směru od státní hranice do Plzně mezi odbočkami na Bory a Valíkem je omezení. Jezdí se tam pouze jedním pruhem. Další kolona je potom na D5 na dojezdu do Prahy od Rudné, pokračuje až na Pražský okruh. Na Pražském okruhu ve směru od letiště, kde jednice se postává už od D6, kvůli dvěma haváriím, jedna ve sjezdu z D5, další u odbočky na Stodůlky. V opačném směru rovněž kolony kolem Ořecha, navíc už se ucpává i komunikace k Barandovu od plaveckého bazénu. No a připomínáme ohradu a celou komunikaci Jana Želivského v Praze, rovněž tak k Belsku, ve směru k D8 u odbočky na Letňany se rovněž pracuje a je tam kolonám. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: klidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Jsme v druhé části dnešního vydání písniček na přání a dáme si hned dvě. Prosím o píseň Vincent pro Petra, píše Eva. Prosím o zahrání hitu Jaromíra Nohavice, Když mě brali za vojáka, píše Tomáš Werner.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice, prosím, pány Černocha a Vimra, ve dvou se to lépe táhne, píší Tomáš, Tom a Tomy. A druhá písnička, poslouchám vás už několik let a píšu poprvé za ty léta a rovnou s velkou prosbou o zahrání písně od Pavla Dobeše Noční příloha vyhlášky 90 pro všechny správné řidiče tyráků a pro kamaráda do nebeské dálnice, píše Marek ze Sázavy.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Ty se jen zajímáš, co v televizi dávají, a vůbec nevíš, kam se chlapi na noc chystají. Je na čase ti také jednou říct pár vět. Neboj se, vím, že slova stačit nebudou, myšlenky nahoru a slova jenom dolů jdou, to radši vezmi jednou auto svý a zkus tou jejich trasou jet. Pak zrcátka si uprav, přikšíruj si tělo, zařaď tam kvalt, ať vypálíš jak dělo, až našlápneš motor a výfuk se ti rozžhaví. Až pojedou jen dálkaři a nebude jich moc, až přívětivé šero převálcuje noc a jenom jejich světla budou svítit na zhaslýma pěčech na Moravy. Ti muži rozvážejí náklad z různých měst a znají každý výmol, každý centimetr cest a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení. Kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr pere hrom a na klikatých cestách do zatáček vidět není. Když zablíká ti levým, tak opovaž se jet, šel bys tou nejrychlejší zkratkou na onen svět. Drž se v pravý lajně a čekej, co a jak. A spolehni se na něj, že až bude klid, dá ti pravý blinker, můžeš vyrazit. Před sebe tě pouští tenhle těžkej nákladák. On dálkovými prosvítí tvou cestu vpřed a potom sklopí svoje světla, aby ty smohl jet, protože ručí za tvou jízdu, dokud nezmizíš mu za obzor. Jiný cesty totiž v horách cíly nevedou, ty musíš umět.

zbraně nebezpečí, zuby cení. Vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr, pere hrom. A na klikatých cestách do zatáček vidět není. Ti nečekají na provizi z pomývé slávy, nečekají ovace a roztleskané davy. Tihle muži budou inkognito vzadu stát a nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90. A nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude postupně místy až polojasno. Na teploměru je od 13 do 18 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno. Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty od 14 do 18 stupňů Celsia.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Zájem o penzijní spoření pro děti roste. V současné době ho má skoro 179 tisíc dětí. Ještě před rokem to bylo o 11 tisíc méně. Od příštího roku spoření navíc čekají výrazné změny, které mají přispět k jeho rozšíření. Ceny stavebních a řemeslných prací letos zvýšilo asi 7 z 10 řemeslníků. Nejčastěji zdražovaly do 10% a podle nich se bude zdražovat dál. Od začátku roku do konce srpna vyplatil stát 94 tisíc dávek mimořádné okamžité pomoci. Za stejné období loňského roku jich bylo jen 19 300, tedy zhruba pětkrát méně. Výrazně se zvýšily i výdaje na tuto podporu. Zatím na ní šlo skoro 746 milionů korun. Ve zbytku týdne čeká Česko pravé podzimní počasí. Mlhy se budou objevovat ve velké části republiky. Čekat můžeme ale i chladná rána. Extrémní pokles hladiny Slapské přehrady odhalil další problém, který ohrožuje zdejší vzácné škeble. Kromě sucha se na ně tlačí také invazivní slávička mnohotvárná. Její populace se podle ochránců přírody na Slapech skrytě rozrostla do mnoha milionových počtů. Spotřebitelské ceny v Česku v září stouply meziročně o 2,5%. Inflace se tak zvýšila. Za nárůstem bylo hlavně zdražení pohonných hmot. Zprávy jsou u konce. Hezký zbytek nevám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny tuláky i posluchače Country Rádia. Dnes vás pozvu do Krkonoš, do Pece pod Sněžkou, kde společně vystoupáme na Hnědý vrch. Právě tam stojí rozhledna, která patří k nejvyšším stavbám svého druhu v Krkonoších a nabízí opravdu parádní horské panorama. Rozhledna byla vybudována v roce 2009 u horní stanice lanové dráhy Hnědý vrch. Její pata leží v nadmořské výšce 1207 metrů a celá konstrukce měří necelých 31 metrů. Hlavní vyhlídková plošina je ve výšce 27 metrů nad okolním terénem. Kdo se chce podívat nahoru, musí zdolat 138 schodů. Není jich zrovna málo, ale cestou můžete využít 5 odpočinkových míst. Ale ten výhled za tu trochu zadýchání rozhodně stojí. Z vyhlídkové plošiny se otevírá pohled na hlavní krkonošský hřeben. Za dobrého počasí jsou krásně vidět 3 nejvyšší krkonošské vrcholy. Sněžka, Lůční hora a Studniční hora. Pod nimi se rozkládá krajina kolem Pece pod Sněžkou a Velké Úpy. Do výhledu se dostávají také Růžová hora, Pěnkavčí vrch nebo masivy Černé a Světlé hory. K rozhledně se dá vystoupat pěšky z Pece pod Sněžkou, případně si cestu výrazně usnadnit lanovkou. Ta vede z Pece na Hnědý vrch a přepravuje také jízdní kola nebo kočárky. Od horní stanice pak stačí ujít jen krátkou cestu k rozhledně. Zajímavá je i samotná stavba. Má trojúhelníkový půdorys a její nosnou konstrukci tvoří především dřevo doplněné ocelovými prvky. Hnědý vrch leží na úbočí Liščího hřebene a rozhledna umožňuje podívat se na Krkonoše z trochu jiného úhlu. A když se člověk rozhledne kolem, tak rychle pochopí, proč se do těchto hor lidé stále vracejí. Rozhledna je přístupná zdarma a její otevírací doba se řídí provozem lanové dráhy. Výlet tak můžete pojmout pohodlně, nebo si také pořádně máknout pěšky až na vrchol. Další informace o rozhledně na Hnědém vrchu hledejte například na webu kudyznudy.cz. Pěkný den a prima toulání vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer u čaje o 6. Víte, já jsem ze Slanýho, tedy z královského města Slaný. Takže co ode mě můžete čekat dnes? Pochopitelně recept na slaný závin. Co budeme potřebovat? Cibuli, kečup, ostřejší omáčku nějakou takovou, nebo ostrý kečup, hořčici podle chuti, pórek, listové těsto, tvrdý sýr, kapě, nakládané okurky, párky nebo měkký salám, šunku a anglickou slaninu. Tak to můžete zkombinovat všechno. To záleží, co kdo rád. Listové těsto rozkrojíme na dvě půlky, rozválíme, potřeme hořčicí, kečupem nebo nějakou tou ostrou cikánskou omáčkou, ale ne až na okraje. Poklademe vrstvou tvrdého sýru. Nakrájíme na malé kousky párky nebo salám a nasypeme na těsto. Nakrájíme cibuli na malé kousky a taky to rozvrstvíme na těsto. To samé s kapí, okurkou, pórkem. Těsto zavineme, dáme na vymaštěný plech a potřeme rozšlehaným vajíčkem. Pečeme asi 15 minut na 180 stupních Celsia. Dobrou chuť s Country Rádiem.
0: Posloucháte Čaj o 6. Country.

0: Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky nejen na zítra. Milesko Písek, Jindřichov ve Slezsku Krnov, Stará Role, Karlovy Vary Dolní nádraží, Radnice, Chrást u Plzně a Šumperk Zábřeh na Moravě. To jsou polodenní železniční výluky. Šťastnou cestu i přes ně.

Janka Zbojníka tam budu věšat. Janka Zbojníka zatancuje.

0: Janka Zbojníka.
1: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country Rádio. Posloucháte Čaj o šesté.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, dnes vám představíme kapelu s neobvyklým názvem Nad Labem. Jeho původ je prozaický. Její členové totiž pochází z Roudnice nad Labem, z Lysé nad Labem a z Ústí nad Labem.
2: Kapelu založil letos na jaře baskytarista Michal Petrov. Na foukačky hraje Karel Andok, na banjo Zdeněk Prajer, na mandolínu Vojta Polášek a na kytaru Pepa Vítek. V současné chvíli již zkoušejí nové vlastní písničky, ale my vám pustíme dvě převzaté z texty Dušana Žanty, které oprášily z repertoáru dávno zaniklé kapely Chomouti, ve které Michal Petrov před více než 4 desítkami let hrál. První se jmenuje Snílek.

0: Druhá písnička, kterou nám Nad Labem zahraje, pochází z repertoáru kapely Newgrass Revival a Dušan Žanta ji nazval Měj se, baby. Budeme se těšit na další tvorbu této nové kapely, kterou jistě v příští sezóně uslyšíme i na bluegrassových festivalech.
1: Máte bluegrassovou kapelu a profesionální nahrávky vaší tvorby? Pokud chcete, abychom je představili posluchačům Country Rádia, napište nám na iva@čapek.us.
0: Loučí se s vámi Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Podzim je v plném proudu, takže přezouvání na zimu se nezadržitelně blíží. A jestli už nemáte vyřešeno, tak si možná právě lámete hlavu, jakou variantu vlastně zvolit. Na výběr máte totiž tři možnosti. Pro koho se která nejvíc hodí, pojďme si to společně a stručně zrekapitulovat. První možností jsou dnes stále populárnější celoroční pneumatiky. Ty se hodí především pro automobily s menším ročním nájezdem, provozované převážně po městě a jeho okolí nebo v oblastech s mírnější zimou. Nemusíte tak řešit plné pneuservisy ani skladování druhé sady. Myslete ale na to, že do náročných horských podmínek nebo do hlubokého neprotaženého sněhu se celoročky úplně nehodí. Pokud tedy na hory jezdíte pravidelně, zimní pneumatiky jsou jistější volbou. Druhou variantou je mít pouze jedny rávky a dvakrát ročně na ně v pneuservisu nechat přezout sezónní pláště. Tato volba vyhovuje především těm, kteří nechtějí jednorázově investovat do druhé sady disků. Počítejte ale s tím, že opakované přezouvání pneumatikám úplně nesvědčí a také za práci v pneuservisu zaplatíte více. Třetí možností je kompletní sada kol. To je pohodlné řešení pro náročnější řidiče. Vstupní investice do disků je sice vyšší, ale výměna v servisu je rychlá, případně ji lze s trochu zručnosti a správným vybavením zvládnout i své pomocí. Která možnost nakonec vyhraje u vás, to záleží především na vašem ročním nájezdu, peněžence, místě pro skladování, ale hlavně na tom, kde a v jakých podmínkách svůj vůz nejčastěji používáte. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám můžete posílat na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: Koně na Country rádiu.
2: Dobrý večer, milí posluchači, další povídání o koních je tady, Bára Hejhalová o mikrofonu, takže vás zdraví a taky vás zdraví.
3: Milan Šmit.
2: Tak jsme si to dneska krásně otročili, aby jsme se taky někdy představili navzájem. No a já
3: to
2: koukám...
3: To zkouška, jestli se známe jménem.
2: Jestli jsi mě poznala taky po tom týdnu. No, dnes nás čeká opravdu neobvyklé prostředí pro koně, musím říct. Představte si obrovskou krajinu plnou řek, bažin a mokřadů, kde se během roku výrazně mění množství vody. No a právě v těchto místech vznikl jeden velmi odolný jihoamerický kůň, který se jmenuje...
3: Pantaneiro.
2: Mm-hmm.
3: Toto plemeno pochází z oblasti Pantanal v Brazílii, jedno z největších tropických mokřadních území na světě. Po staletí se přizpůsoboval místnímu klimatu a náročným podmínkám.
2: Takže nemá kopita, ale ploutve.
3: Tak to zase úplně ne.
2: Ne.
3: Mořský koník to není.
2: Dobře, takže co musí umět, když žije v takovéhle krajině, kde se střídá sucho a taky rozsáhlé záplavy?
3: Především by měl být odolný, vytrvalý a dobře se umět orientovat v terénu. Pantaneiro se dokáže pohybovat v mokřadech i na dlouhých trasách a dobře snáší horké a vlhké podnebí.
2: Tak jsme si zažertovali, ale teď úplně vážně. Zajímavé je, že mluvíme o koně z Brazílie, ale jeho původ sahá mnohem dál. Takže jak se vlastně do této části Jižní Ameriky dostal?
3: Jeho historie souvisí s koňmi, které do Jižní Ameriky přivezli Evropané. Z těchto koní se v průběhu staletí vytvořily místní populace, které se přizpůsobily různým oblastem. Pantaneiro je právě výsledkem dlouhodobého přizpůsobení životu v Pantanalu.
2: Dobře, a k čemu byl člověkem nejvíce využíván v mokřadech?
3: Především jako pracovní a jezdecký kůň, zejména při práci s dobytkem. V rozsáhlé krajině Pantanalu je schopnost koně vydržet dlouhé hodiny v sedle a poradit se s náročným terénem velmi cenná.
2: Rozumím. Takže jeho předností není nějaký efektní vzhled, ale především to, co dokáže, když přijde skutečně nenáročná práce.
3: Přesně tak. Pantaneiro je typický představitel pracovního koně, u kterého se po generace vybírali především vlastnosti důležité pro přežití a práci, tedy vytrvalost, odolnost, obratnost a schopnost pracovat v horkém prostředí.
2: Předpokládám, že se na něm taky nejelo.
3: Ne.
2: Ne, jenom
3: já bych to horko nedala.
2: Nedala, já taky ne. Ptá se Klára, napsala nám dopis a ptá se, jestli kůň může zvracet.
3: Nemůže. Kůň patří mezi zvířata, která nemohou zvracet. Je to způsobené především stavbou jeho žaludku a svalem mezi jícnem a žaludkem, který funguje téměř jako jednosměrný ventil. Proto jsou u koní některé problémy s trávením, například kolika, tak vážné a je potřeba je řešit hned.
2: A proto nechodí na pivo taky.
3: Náhodou koněm se dává na Silvestra pivo, aby jim tak nevadili ohnostroje. Hmm.
2: No oni nějak, vím, že si docela pochutnají i na tom skvašeném ovoci a že ne?
3: No, pak je to veselý, ano.
2: Je to veselý, no dobře, každopádně ale zvracet nemohu a je potřeba jim pomoci tedy. Teď nám řekni, kam můžeme vyrazit o tomto víkendu za koňmi.
3: O víkendu 17. a 18. října si na své přijdou milovníci koní samozřejmě. V centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem se v sobotu uskuteční tradiční Hubertova jízda s průvodem jezdců a kočáru. V Českých Budějovicích se pak jede Ecola Cup, což je zajímavý jezdecký víceboj a v neděli se můžete vydat na dostihy do koles.
2: Dobře, děkujeme za pozvánku, je to pestré a dá se jet skutku jakýmkoliv směrem podle toho, co říkáš. A já se budu těšit na setkání zase za týden, měj se hezky. Od mikrofonu Country Rádia se i dnes loučí Bára Hejhalová
3: a Milan Šmit.
2: Známě.

startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Ponosiť.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. To, že hygienické návyky jsou nedílnou součástí našeho každodenního života, to snad všichni víme už z mateřské školy, ale že zítra máme Světový den mytí rukou, možná mnozí nevíte. Proč vlastně vznikl a jaký má význam, řekneme si v našem ranním vysílání na Country Rádiu. A určitě si budeme povídat třeba o Tereskách, které zítra slaví svůj svátek. A možná přijde napřed písnička, kterou znáte. Tereza, jedině Tereza, měla by slyšet. No, zbytek si necháme na zítra. Tak úderem 6. těšíme se na vás. Kačka s Vláďou.
2: Nepoznáte.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Bude to Don Gibson. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Luke Combs, Be By You. A je tu místo čtvrté novinka, se kterou tu je Ella Langley, Loving Life Again. Ella se narodila v roce 1999 v Alabamě a debutovala albem Hangover v roce 2024. Z druhého alba z roku 2026 byl velký hit Choosing Texas, který známe i my a který se stal nejdéle umístěným songem na prvním místě v americké hitparádě a současně byl jedničkou v hitparádě US Hot 100. Má dva bratry a sestru. Zpívat začínala v baptistickém kostele ve sboru. První vystoupení měla v roce 2016 na studentské talentové soutěži a po maturitě šla studovat lesnictví na univerzitu.

Doznělo místo třetí, John Morgan, Kid Myself, vítěz minulého týdne. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Druhé je beze změny, Morgan Wallen, Been By Now, a pak zazní vítěz tohoto týdne. Je na ně minulé třetí, Kenny Chesney, Carry On.

To bylo aktuální první místo americké countryové hitparády. A kdo byl na vrcholu americké countryové hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1986 byl song Cajun Moon v podání Rickyho z Kexe. The Judds měli hit, který soutěžil minulé týdny i v Bonanze, tak si ho dáme i dnes, Grandpa. A do třetice hit roku 1986 Conway Twitty, Desperado Love.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time, legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Don Gibson. Hned na začátku je třeba konstatovat, že ovlivnil countryovou scénu 50. a 60. let nejen jako interpret, ale možná ještě větším dílem i jako skladatel. Jeho písně jsou hity v repertoáru Patsy Cline, Ray Charles, Kitty Wells, Emmylou Harris, Neila Younga nebo Ronnieho Millsapa. Jako zpěvák patřil do stáje Cheta Atkinse, se kterým podepsal smlouvu hned po úspěchu písně Sweet Dreams v roce 1957. A Atkins byl jeho producentem pro firmu RCA celých 7 let. Prvním výsledkem spolupráce byl opět veleúspěšný hit Oh Lonesome Me. Byl 7 týdnů na špici countryové hitparády a skoro stejnou dobu v horní desíce hitparády popové.

Začátky Dona Gibsona byly především kytarové. Začal hrát na vysoké škole v Severní Karolíně nejen na tanečních zábavách, ale i v místním rádiu. V roce 1946 už byl členem Tennessee Barn Dance v Knoxville a začal nahrávat staré westernové songy se skupinou Sons of the Soil. V roce 1950 Gibson tuto kapelu ovládl zcela a přejmenoval ji na Don Gibson and his King Cotton King Folks a přeorientoval její styl na honky-tonk. Valných úspěchů ovšem neměli, a tak Don Gibson zůstával v hudebním povědomí pouze nočních klubů.

Hraní v nočních klubech ovšem dříve či později muselo přinést své ovoce. První kontrakt s firmou Columbia byl sice neúspěšný, protože firma ho chtěla jako autora a Gibson trval na tom, že bude i interpretem. Druhý s firmou MGM už přinesl onen zmiňovaný hit Sweet Dreams. Pravé žně začaly Gibsonovi až po podepsání kontraktu s Atkinsem. Ten usměrnil jeho tvorbu na pomezí popu a country, přidal názvuky rock'n'rollu a tím zasáhl daleko širší spektrum posluchačů. V letech 1958 až 61 měl 11 písní mezi prvními desítkami obou hitparád, například I Can't Stop Loving You, Blue Blue Day nebo Who Cares, ty za chviličku uslyšíme, Don't Tell Me Your Troubles, Just On A Time nebo Sea of the Heartbreak, ty už zazněly, a nebo také Lonesome Number One. Všechny se zařadily ke zlatému fondu country music.

V 60. letech se frekvence Gibsonových hitů trošku snížila, ale aspoň jednou do roka dal o sobě účasti v horní desítce hitparády vědět. Ke konci 60. let si prožil i krizi spojenou s alkoholem a drogami. Zpamatoval se na počátku let 70. a v roce 1971 slavil comeback. Změnil také hudební vydatelství, od RCA přešel k firmě Hickory a nabrání druhého dechu dostalo konkrétní podobu v písni Country Green, která se opět dostala do horní desítky americké hitparády v roce 1972. Následovala poslední píseň, která se dostala až na vrchol hitparády, přišla v létě a jmenovala se Woman. V letech 1971 až 76 natočil také několik duet se Sue Thompsonovou, které získaly rovněž úspěch, a do horní desítky žebříčku zasáhl Don Gibson ještě v roce 1974 písněmi One Day at a Time a Bring Back Your Love to Me. V 80. letech pak už Don Gibson pokojně koncertoval po Spojených státech a v Grand Ole Opry.

Vysílání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal, smontoval a pozorně sledoval Kuba Jiroušek, za což mu opět děkuji. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Folk Team vystoupí v Heligonce ve čtvrtek 15. října od 19 hodin v Ostravě. Bude se křtít nové album Na konci světa a zazní i osvědčené hity a nové písně. Kmotrem alba bude Jaromír Nohavica. Skupina Nové struny hraje v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu v sobotu 17. října od 18 hodin. Nové struny jako vždy vystoupí s porcí trampských a swingových písní. Zahraje tady i skupina Druhá míza. Skupina Holokrci hraje v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V sobotu 17. října si přijďte zaspívat a zatančit. Se skupinou Holokrci žádná nuda rozhodně nehrozí a začínáme ve 20 hodin. Pokud máte rádi bluegrass, přijďte na skupinu Brzdaři. V pondělí 19. října od 20 hodin vystoupí v restauraci u vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Příjemný středeční večer s datem 14. října vám přeje Petr Kocman a přeji ho nejen já, ale i můj pravidelný a velmi milý host, paní Marcela Jurčíková. Marcelo, dobrý večer.
3: Je středa, musím být zde.
2: Ano, hurá, jsme rádi. Minulý týden byla absence, už jsme trošku znervóznili, ale byla jste řádně omluvena u posluchačů a myslím si, že ty výhry, které za ten týden tady proběhly, tak vás hezky zastoupily, abych tak řekl. Tak.
3: O to víc jsem se dnes sem těšila.
2: Ano. Tak ještě než se dáme do soutěžení, tak si dáme jednu krásnou písničku, která koresponduje v podstatě, dá se říct, ještě tak trošku pořád s tou dobou, která právě teď je, protože sice je to píseň, se jmenuje Blues na večer a teď už je vlastně ale večer po 8 hodině, ale pořád ještě by to mohlo být, jo? Tak dáme si jedny Marcias a pak hned budeme, milí posluchači, soutěžit.

0: No, nevím, jak to máte vy, milí posluchači, ale když se zlobíte, že děti zlobí, napočítejte do 4. A když se hodně zlobíte, že děti hodně zlobí, zanadávejte si. Tuhle tu rodičovskou filozofii zastává totiž spisovatel Mark Twain.
1: Je to výborná rada, moc se mi líbila, jenže pro někoho málo platná. Kred mých pohledů, že má zlobivé nevychované dítě, si spisovatelka Pavlína Brzáková užila požehnaně. Synovo první slovo po 4 letech marného čekání na to, až konečně promluví, bylo ne. Taky nechtěl nic jíst jiného, kromě suchých těstovin, rýže a hranolku. Stačila kapilinka, omáčky nebo másla a raději byl celý den hladový. Na zahrádce pak snědl pár nějakých kytiček. Zní to možná legračně, ovšem porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, které se říká ADHD, je zapeklitá věc. Úsměvné, ale taky dojemné i paradoxní historky z běžného života z pozice mámy vypráví paní Brzáková v knížce Krištof ADHD. A co dál? Otazník.
0: No, děti, které nějakým způsobem nezapadají do jakýchsi pomyslných tabulek nebo škatulek, už naštěstí ztrácejí nálepku, že jsou prostě neposlušní vzteklouni. Je to patrno i z knihy?
1: Částečně ano, přiznáváme, mění se to, ale jde to tuze pomalu, jak dokládají právě poznatky spisovatelky a mámy Pavlíny Brzákové v té knížce Krištof ADHD. Tu vydala už v roce 2018 a nyní podstatně rozšířila o zážitky se synovým dospíváním a s oblastmi, které s tím souvisejí, jako je škodla, kamarádi, budoucnost a podobně. Proto má podtitul ta knížka A co dál? Otazník. Jenom upřesním, že syn se nejmenuje Krištof. Ale jména jsou jediná odchylka od reálných událostí a osobních zkušeností, takže je to skutečně knížka ze života o životě.
0: Děti s diagnózou ADHD mají různé slabůstky, ze kterých se můžou vyvinout dokonce i velmi prapodivné fobie. No a já bych se ptal teď vás, milí posluchači, z čeho má strach jedinec, který trpí lachanofobií? A vy samozřejmě někteří znáte telefonní číslo do studia, někteří ne, tak si ho poznačte 210 323 333 a pokud budete znát správnou odpověď, tak volejte. A otázka tedy zní, lachanofobie je panický strach za A ze zeleniny, za B z ranní rosy, anebo za C z pastelek. Volat můžete právě teď.

0: Tak přátelé, tentokrát to bylo velice rychlé. Dan Seals se svojí písní The Rage On nedostal ani k prvnímu refrénu a dnešní soutěž už měla svoji výherkyni. Je to paní Ivana, kterou právě teď vítáme ve večerní vysílání Country Rádia. Ivano, ještě jednou vám přejeme krásný dobrý večer.
1: Já vám taky hezký večer i posluchačům.
0: Děkujeme. Tak a nás zajímalo s Marcelou, co je to lachanofobie? Z čeho má ten dotyčný panický strach? Byly tyto možnosti. Za A. Má panický strach ze zeleniny, za B. z raní rosy, anebo za C. z pastelek. A vy jste okamžitě věděla a řekla jste, že to je?
1: No, bohužel za A ze zeleniny. A je to škoda. A
0: je to tak. Potlesk letí pro vás. Je to velmi zvláštní a já jsem o téhle fobii v podstatě ani nevěděl, ale jenom doplním, že když člověk trpí lachanofobií, může v něm už pouhý pohled na některé druhy zeleniny vyvolat záchvaty paniky nebo bušení srdce a pocení, třes a také nevolnost. A obvykle mívá potíže sníst libovolnou zeleninu, což jeho výživě samozřejmě tedy jaksi nesvědčí.
1: Je to škoda. No.
2: No, taky jsem se tam dočetla, že se vlastně vyhýbá v supermarketech oddělení zeleniny, jo? Takže jako musí si klestit silničku, uličku někudy jinudy. No já si vůbec totiž nedokážu představit, že bych měla každý den připravovat jídlo pro dítko nebo dospěláka, který má tak vyhraněný postoj ke stravování. A vlastně si ani netroufnu tipnout, jestli si generace odchovanců fast foodu dokáže usmažit taková vajíčka k snídani. Co myslíte?
0: No, těžko říct.
2: Ovšem, 16-letá Julie Kučerovská umí dokonce krémová míchaná vajíčka a taky upec chleba, jablečný štrůdl, připravit kuřecí na smetaně se šťouchanými bramboravny a troufne si i na piškotový dort. Svým vrstevníkům se totiž rozhodla dokázat, že se plotny nemusí bát, že na vaření nic není těžkého, naopak je to náramná zábava. Kolekci nápaditých receptů pro různé příležitosti s obrazovým doprovodem samozřejmě pomenovala kuchařka pro teenagery. Takže Julie Kučerovská vaří pro teenagery.
0: No, já tu knihu musím teda říct, že mám doma a vaříme s ní s mým synem. A teďka ji mám před sebou a jsou tady senzační recepty třeba na domácí mysli. Takže to všechno se dá krásně využít. Tak nevíme tedy, Ivano, jestli tu knihu použijete vy, nebo jestli ji věnujete opravdu někomu mladšímu. A...
1: Ne, já ji použiju pro sebe teda, protože mysli baštím.
0: No.
1: Mám ráda a jsem teda ráda, že můžu zase něco jako zkusit nového u vás. Ráda se podívám.
2: Ano. V podstatě jde o to, že to jsou velmi jednoduché a rychlé recepty, čili se hodí pro každého.
0: A je tam třeba to i syrup.
1: Jednoho člověka uvařit, čili rychle, jednoduše.
0: Ano, no tak to se poměte. V tom případě to je trefa přímo do černého pro vás. Můžete vařit podle kuchařky a u toho si číst o ADHD a tak to můžete všechno dohromady smíchat. Ano, tak my vám gratulujeme s Marcelou, mějte se hezky, těšíme se někdy na slyšenou.
1: Taky děkuju a hezký večer přeju.
0: Tak, Marcelo, vidíte, jak to dopadlo. Kolik radosti jste udělala s knihami, které jste přinesla, tak já vám moc krát děkuji i za posluchače a budu se na vás těšit opět příští týden. Myslím si, že ten podzim už pokročí zase o něco málo. Já jsem dneska přiběhl v tričku do studia a uvědomil jsem si, že už vlastně je skoro polovina října.
2: Vy jste se vydal na motýly.
0: No, na motýly, ano. Vy jste přišla vybavená v bundě, tam mě vyděsila takovou skoro péřovku na sobě, tak jsem si říkal, musím ten šatník trošičku změnit. Marcelo, mějte se moc hezky, užívejte podzima, moc vám děkuji a těším se na vás příště.
2: Budu se těšit.
0: Mým dnešním milým hostem byla paní Marcela Jurčíková.

To byl swingový král, naprosto jedinečný a úžasný Karel Hál a písnička Všichni tancovat jdou, jeden z velkých jazzových standardů. V roce 1971 vydal vynikající zpěvák, kytarista a skladatel J.J. Cale album s názvem Naturally. Na té desce je několik zásadních písní, jsou všechny skvělé, ale několik z nich je opravdu zásadní, třeba After Midnight, což je píseň, kterou si od něj vypočilo mnoho kapel, které hrají rockovou, country, dokonce i bluesovou, jazzovou muziku. After Midnight třeba udělal také Eric Clapton a dodnes ji hraje na svých koncertech. Hráli i v Praze letos. No a na té desce je také Call Me The Breeze, to je úplně první píseň, naprosto zásadní skladba, kterou převzalo i několik country zpěváků, ale je tam také nádherná píseň, která se jmenuje Magnolia. A to bych vám teď rád pustil a v takové jiné, novější úpravy, protože když J.J. Cale zemřel, tak Eric Clapton, který ho měl jako svého mentora, přesně rok potom jeho úmrtí vydal desku, která vznikla jako podsta osobnosti a písním J.J. Cale, oslovil několik svých kamarádů, takže tam objevil třeba Tom Petty, také Willie Nelson, Mark Knopfler, spousta muzikantů, kteří opravdu hrají hlavně na kytaru samozřejmě a byli Calem ovlivněni a chtěli se mu takzvaně poklonit na tom albu. No a jedním z nich je také John Mayer, což je zástupce té mladší generace, taktéž výborný zpěvák a kytarista, který uctíval J.J. Cale. No a John Mayer si společně s Ericem Claptonem na té desce zahrál právě píseň Magnolia. Tak pojďte zaspomínat na J.J. Cale.

To byl Vladimír Mišík a písnička Příběh. Teď vám pustím písničku, kterou budete velmi dobře znát, především díky Žalmanovi, který udělal jako divoký horský tymián. Je to velmi stará skotská a také irská balada, která dokonce kdysi měla několik názvů, třeba Purple Heather nebo Blooming Heather nebo Will You Go, Let's You Go, bylo jich víc. A tu písničku vlastně složili pánové Robert Tannehill, což byl skotský básník, a tu muziku složil Robert Archibald Smith, ale úplně první adaptaci té písně provedl rodák z irského Belfastu, pan Francis McPeak, se svojí rodinou, no a ten ji nazval právě Wild Mountain Thyme, tedy divoký horský tymián. Ta píseň vznikla v opravdu desítkách různých provedení po celém světě a já vám dneska pustím jedno z těch nejpovedenějších, podle mě tedy, a sice od zpěváka a skladatele, kytaristy Jamese Taylora, což je velmi známý písničkář, celosvětově známý, proslulý, který samozřejmě skládá své vlastní skladby, ale na jedno ze svých alb zařadil i tuhletu nádhernou skotsko-irskou baladu. Tak pojďme se na chvilku vydat do Skotska, do Irska.

0: My jsme byli v roce 1999 s Honzou Vyčítalem a Greenhorny na turné v Americe a hráli jsme v San Francisku, tak jsme se tam po koncertě seznámili s jedními fanoušky country hudby, byli to dva starší manžele a byli to opravdoví fandové, měli skvělou sbírku CDček a mě bylo tehdy kolik nějakých 20 nebo 21, nevím už přesně kolik mě bylo, ani už je to tak dávno, že to nechci počítat. Podstatné je to, že oni byli takový nadšenci do country, že měli i krásný starý Cadillac, něco ve stylu Elvise. A když viděli, jak nad tím žasnou, tak říkali, no tak se pojď projet. Takže mě to dali a jel jsem po San Francisco tím Cadillacem, což byl teda zážitek nevídaný. Těma uličkama, co stoupají do kopce a zase z kopce dolů a v dálce vidíte Alcatraz a Golden Gate. No opravdu jak z nějakého filmu, ale říkám to proto, že najednou v tom autě měli přehrávač, se kterého začala hrát skvělá muzika. Což byla před těma lety úplná bomba, to není jak dneska, je toho všude hodně, ale tehdy to bylo něco moderního, úžasného. Já jsem hned zbystřil a oni mi řekli, že to je kapela, která se říká Groove Grass Boys, což je samozřejmě parafráze na Bluegrass Boys Billa Monroe, ale to je kapela Groove Grass Boys, tedy parta, která se soustředí na to vytvářet groovy v muzice, takové podklady pro známé country písně. A to CDčko mě okamžitě čaplo. A oni byli opravdu tak hodní, že to CDčko mi dali. Říkali, tak to musíš v tom případě mít, jsi takovej blázen, ještě evidentně větší do country než my, tak tady ho máš, my si ho pak někde seženem. No a mám ho dodnes ve své sbírce a dodnes ta deska má výtečný zvuk a já vám z ní teďka pustím jednu píseň, kterou jsem dlouho neslyšel, narazil jsem na ní předevčírem, když jsem hledal něco v počítači. A je to písnička, kterou kdysi proslavila Patsy Cline a naopak ta píseň proslavila Patsy Cline, jestli mi rozumíte. Tak tu skladbu samozřejmě znáte, jmenuje se Walking After Midnight a tahle ta verze byla určena především pro všechny tanečníky line dance, ale je opravdu výtečná. Je tam znát ta péče, kterou Groove Grass Boys té písni věnovali. Jdeme na to.
1: And that, my boy, is the story of how I met your grandmother. And we've been together ever since. And she loves me. And God knows I love her.
2: What time is it?
1: Let's see. It's about 12:30. Mm-hmm. All right. Where are you going, boy?
2: Walking.

dlouhých desítkách let potkal. Aniž bych to plánoval, tak tyhle dvě písně tak vyšly za sebou. Před námi ovšem úplně poslední písnička dnešní hodiny country Je všechno, co se mi líbí. Bude to takovej hezký rock and roll v podání Toma Jonesa, Tigra z Walesu. Pána, který letos oslavil 86. narozeniny a pořád hraje, koncertuje. Dokonce ho můžete vidět často i v televizi, v různých vystoupeních. A Tom Jones, přestože je mu tolik, kolik mu je, tak na tom hlase to moc nepoznáte. Nevím, jak to dělá. Dokonce jsem nedávno viděl video, jak v té jedné velmi slavné talentové soutěži najednou začala a kapela zpívat a ta porota, ve které sedí mladí a talentovaní zpěváci, tak ty jenom koukali s otevřenou čelistí a nechtěli tomu věřit, jak mistr zaspíval a kapela, jak to vypálil tu písničku naprosto dokonale, tak to umí Tom Jones. Je to skladba, kterou nahrál na jedno ze svých takových hodně, no v podstatě akustických alb, ale neznamená to, že to byly nějaké folkové balady, nějaká tam byla taky, bylo tam taky několik country písní, ale tohle je takovej starý dřevní rock'n'roll a písnička se jmenuje Dinner in Rain. Tak s touhletou skladbou se s vámi loučím a těším se na vás po 21. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje hezký poslech.

21 hodin 9 minut posloucháte středeční večerní vysílání Country Radia a s vámi Petr Kocman. Pochopitelně až do půlnoci čeká nás spousta písní, také nějakých vzpomínek. No, když jsme u těch vzpomínek, tak dneska jsem se doma v knihovně probíral knihami o mých milovaných Beatles a také jsem tam narazil na nějaké paměti Johna Lennona a zaujalo mě tam jedno místo, kde John vzpomínal na své dětství a měl tam takovou malou mini historku, kterou jsem si poznačil. On tam řekl, když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem šťastný. Řekli mi, že jsem úkol nepochopil a já jim řekl, že oni nepochopili život. Tak to byl typický John Lennon, ale mezi náma měl pravdu. Přeji vám hezký večer.

mi zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Dnešek není pochopitelně výjimkou a i dnes se udála spousta různých věcí ve světě i u nás. Pojďme si některé z nich připomenout. Tak třeba roku 1584 začal na Moravě platit gregoriánský kalendář. Bylo to asi o 10 měsíců později než v Čechách, mimochodem. Roku 1922 proběhla oficiální registrace týmu Baník Ostrava, tehdy jako SK Slezská Ostrava. Roku 1492 opustil Krištof Kolumbus San Salvador a připlul do Santa Maria of Concepcion. V roce 1968 se stal americký sprinter Jim Hines prvním člověkem v historii, který oficiálně zaběhl 100-metrový sprint pod 10 sekund. To mně připadne jako naprosto neskutečná věc. Tak a mimochodem, dneska je Světový den standardů, takže se to dá vnímat mnoha různými způsoby. A tak jsem si říkal, že když se to týká hudby, jsme v rádiu, tak jako standard se dá vnímat některá píseň, která už nabyla takové váhy za tu dobu, co existuje, že je považována za standard, což se týká hodně i jazzové hudby, kde se vysloveně pro takové písně používá výraz standard a všichni jazzoví muzikanti, když se sejdou, tak řeknou, tak si dáme nějaký standardy. No a tak jsem si říkal, že bychom si jeden takový standard mohli dát a je to skladba Stardust. Je to dokonce jedna z největších pecek tohoto druhu, kterou kdysi složil pan Carmichael, veliký hitmaker. A tu písničku za celou historii hrál třeba Glenn Miller se svým orchestrem, nebo Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole samozřejmě ji zpíval. Dokonce na své desce jí má také Ringo Starr, bubeník a zpěvák kapely Beatles. No ale jelikož jsme na country rádiu, tak bych rád zůstal stylový a já vám teď tenhle ten velký jazzový standard pustím v podání countrymana Merle Haggarda.

0: vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině ve

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den na dva schladil city, ukončil ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějakej bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kina.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: zlatý klíč.
1: Dneska by slavil narozeniny jeden z velmi oblíbených anglických herců, a sice pan Roger Moore, který se narodil v roce 1927 v Londýně. A on krom toho, že hrál v mnoha televizních filmech a objevil se také na velkých plátnech, tak od roku 1991 působil ve funkci velvyslance dobré vůle organizace UNICEF. No a za svou charitativní činnost dokonce obdržel v roce 1999 řád britského impéria, a to v hodnosti komandéra. No a roku 2003 byl dokonce povýšen do hodnosti rytíře komandéra. Jinak co se týká tedy té jeho filmové tvorby, tak v letech 58 až 59 stvárnil titulní roli v britském seriálu Ivanhoe. No a mezi lety 59 a 60 působil také v americkém westernovém seriálu The Alaskans a souběžně do roku 61 i v dalším westernovém seriálu Maverick. Možná jste někteří z vás viděli, vzpomínám si, když jsem byl malý kluk, tak jsem vídal reprízy těchto westernů na rakouské televizi, kterou jsme chytali. No a v letech 62 a 69 hrál také titulní postavu v britském kriminálním seriálu The Sand. No a později, což bylo od roku 71, tak po celý rok působil v britském seriálu The Persuaders. No a když se Sean Connery rozhodl v roce 66 nepokračovat ve filmové roli Jamese Bonda, zvažoval producent Albert Broccoli jakožto jeho náhradu právě Rogera Moora. No ale ten byl v té době plně zaměstnán natáčením právě toho seriálu Saint a teprve v roce 72 byl do role Bonda konečně obsazen. No a ta jeho první bondovka Žít a nechat zemřít šla do kin v roce 1973 a byla senzační naprosto. No a potom se Moore v této roli objevil během 12 let v 6 dalších filmech, no a s celkem 7 natočenými bondovkami tak drží v rámci snímku společnosti Eon Productions rekord mezi ostatními představiteli Bonda. No, Sean Connery sice také hrál Bonda v 7 filmech, to ano, ale ten poslední z nich byl snímkem jiného producenta, takže to se jakoby nepočítá. No a zároveň je mimochodem také nejstarším hercem, který Bonda stvárnil, protože roli získal ve svých 44 letech a působil v ní až do svých 57 let. No a já osobně jsem ho jako Bonda měl rád, protože on té roli Bonda dával takový ten humorný nadhled a jistou sebeironii, kterou mu vlastně tak napsal i v těch knížkách pan Fleming, což si myslím, že někteří pozdější Bondové už úplně tak nectili. Mám tedy na mysli Daniela Craiga, ten si myslím, že už to pojal hodně akčně, i když ta úplně poslední bondovka nebyla vůbec špatná. No a Roger Moore se tedy objevil v 7 bondovkách Žít a nechat zemřít, potom Muž se zlatou zbraní, samozřejmě Špion, který mě miloval, Moonraker, Jen pro tvé oči nebo Vyhlídka na vraždu, také skvělá, ale také se objevil v Chobotičce, což je můj oblíbený díl Bonda. No a právě z tohoto filmu bych rád teď pustil písničku jako vzpomínku na Rogera Moora. A tu píseň s okolností zpívala zpěvačka Rita Coolidge v tom roce 83. A Rita Coolidge byla také několik let manželkou Chrisa Christophersona, takže ten country kruh se nám takhle hezky uzavřel. Pojďme zazpomínat na Jamese Bonda, Rogera Moora. Hold on, all time high.

Oceán slz, Alan Mikušek. No a před námi poslední dvě písně této hodiny. Úplně tu poslední bude zpívat Roman Horký společně s Kamelotem a je to krásná píseň Anděl. No a ta, která přijde teď, tak tu nám zaspívá King George, král George, tedy tak, jak se přezdívá George Straitovi. A George Strait, to je dneska už novodobá legenda country hudby. V roce 2006 byl také uveden do Country Music Hall of Fame, tedy do síně slávy, takže se mu právě říká Hall of Famer. No a písnička, která je vybrána teď, tak ta pochází z roku 2002 a je to taková velmi skočná skladba, jmenuje se Adelaida. Já vám přeji hezký poslech a těším se na vás po 22. hodině ve večerním, a to už vlastně v nočním vysílání Country Rádia.

ve splín, co tě sráží do kolen jako klín, který v půli láme kmen, není bůh, jenom vzduch chybný všem, do oplátku všem nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měli rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí,

tohle byl. Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

0: Je 22 hodin, 9 minut k tomu, posloucháte středeční noční vysílání Country Rádia. No a když jsme u toho Johnnyho Cashe, který nám teďka právě rozpívala svoji obrovskou klasiku z roku 1955, Folsom Prison Blues, tak v této hodině si určitě dáme ještě jednu jeho píseň, ovšem v podání Pepíka Šimka a Greenhornu, Když náš táta hrál.
1: Když mi bylo nejhůř, tak přece jsem se smál, když jsem si vzpomněl, jak náš táta hrál.
0: No a nebo si dáme také Faith Hill a písničku, kterou si vypočila z repertoáru Janis Joplin, Piece of My Heart.

Tak na tyhle a další písně se můžete těšit v následujících minutách, ale já už vám v tuto chvíli přeji krásný a ničím nerušený večer s Country Rádiem.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Vzpomíná se dneska nedožité narozeniny jednoho slavného britského herce Rogera Moorea, který stvárnil Jamese Bonda, ale dneska slaví neskutečné 86. narozeniny další slavný Brit, a sice zpěvák Cliff Richard, který vlastně je, dá se říct, třetím nejprodávanějším umělcem v celé historii Spojeného království, protože prodal přes 22 milionů singlů jenom na britských ostrovech, takže se ocitl třetí hned za Beatles a Elvisem Presleym. No a ty jeho začátky jsou spojeny hodně s rock'n'rollem, protože on se stylizoval a stejně tak manažeři ho stylizovali do rock'n'rollové hvězdy ve stylu Elvise Presleyho nebo Little Richarda. Měl také výtečnou kapelu, která se jmenovala The Shadows. No a když v roce 58 vydal svůj veliký hit Move It, tak vlastně tahle ta písnička je mnohými označována za úplně první autentický původní britský rock'n'roll, takže má jisté prvenství. No a mimochodem, autor písně Move It vymyslel Cliffu Richardovi i jeho pseudonym, protože on se jmenuje Harry Roger Webb. No a Cliff Richard proto, protože to Richard mělo být právě podle již zmiňovaného slavného rock'n'rollového zpěváka Little Richarda, a to Cliff, tak to vy, kteří vládnete angličtinou, tak víte, že Cliff znamená útes, což mělo zase evokovat skálu, tedy rock v angličtině, no a potažmo rock'n'roll, takže měli to dokonale vymyšleno. No, Cliff Richard za tu svoji úžasnou více než 65-letou dráhu po celém světě prodal skoro 300 milionů desek. Zní to neuvěřitelně a mohou za to hity nejenom jako Move It, který už jsem zmiňoval, ale třeba taky Devil Woman nebo We Don't Talk Anymore, protože on je nesmírně populární třeba i v Kanadě, na Novém Zélandu, v Africe dokonce, v Evropě pochopitelně, všude, v Portugalsku. Jeho písničky se zkrátka všude hrají a zpívají. No a také měl na televizi BBC jednu dobu svůj velmi populární pořad. Myslím si, že se jmenoval Wonderful Life podle jedné z jeho písní. Takže Cliff Richard, jedna z největších osobností, a měl bych tedy správně říkat Sir Cliff Richard, protože byl uveden do šlechtického stavu za zásluhy pro Spojené království, pochopitelně. No, přemýšlel jsem, kterou písní mu k těm narozeninám poblahopřát. A nakonec, abychom tedy byli styloví, jsem opět zvolil jeden duet, protože on jich natočil spoustu. Jednak třeba s country zpěvačkou Tammy Wynette a s Markem Knopflerem, ale také natočil krásný duet s bratrskou country dvojicí The Bellamy Brothers, a ta písnička se jmenuje Could Be Persuaded. Takže touhletou písní bych rád popřál Cliffu Richardovi k jeho dnešním neuvěřitelným 86. narozeninám.

Dneska slaví narozeniny mnoho známých osobností, tak třeba vyslavil spisovatel pan Alois Mrštík, narodil se v roce 1861. V roce 1933 se narodil český dramaturg a také filmový scenárista pan Václav Šašek, který stojí za mnoha úžasnými filmy. V roce 1890 se narodil 34. prezident Spojených států amerických Dwight D. Eisenhower. V roce 1939 pak americký módní návrhář, to je mimochodem značka, kterou já miluji nade vše, a sice pan Ralph Lauren. No a v roce 1946 se narodil zpěvák skotské hardrockové kapely Nazareth, kterou samozřejmě dobře znáte, a to i díky jejich velkému, no jejich uvozovkách, jejich velkému hitu Love Hurts. Tahle ta písnička vznikla díky dvěma manželům, kteří se věnovali psaní písní, a pod touto skladbou je tedy podepsán Bodlo Bryant. A ta písnička vlastně poprvé zazněla v podání dua The Everly Brothers, bylo to v roce 1960. No a teprve o 15 let později tuhletu píseň nahráli právě Nazareth na jejich LPčko s názvem Hair of Dog. No a potom jí zpíval třeba Jim Capaldi v tom stejném roce, myslím to bylo, nebo rok později. No a mimochodem Bodlo Bryant, tak to je hitmaker jako hrom, protože pro Everly Brothers složil třeba Wake Up Little Susie, Bye Bye Love a spoustu dalších krásných písniček. Takže přemýšlel jsem tedy, jak oslavit ty narozeniny dnešního oslavence rockera Dana McCafferty'ho. A samozřejmě Love Hurts se nabízí, ale jelikož ta jejich verze je opravdu notoricky známá, tak já jsem vybral jednu krásnou country verzi v podání country zpěvačky, která se jmenuje Lacey J. Dutton.

0: Hey, we're home free.
1: Our version of Delta Dawn featuring Brooke Eden is available now. Check it out wherever you
2: are. Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. To, že hygienické návyky jsou nedílnou součástí našeho každodenního života, to snad všichni víme už z mateřské školy. Ale že zítra máme Světový den mytí rukou, možná mnozí nevíte. Proč vlastně vznikl a jaký má význam, řekneme si v našem ranním vysílání na Country Rádiu. A určitě si budeme povídat třeba o Tereskách, které zítra slaví svůj svátek. A možná přijde napřed přes písnička, kterou znáte. Tereza, jedině Tereza, měla by slyšet. No, zbytek si necháme na zítra. Tak úderem 6. těšíme se na vás. Kačka s Vláďou.

muzice všeobecně a tu country nevýjímaje existuje několik takových rozporuplných momentů, co se týká písní. A jeden z nich se týká i nádherné skladby Miracles, kterou za malý moment bude zpívat Don Williams. Je to písnička, která má svého autora, který je pod ní podepsán oficiálně, ale po prvním poslechu samozřejmě člověk zjistí, že to je skladba, kterou důvěrně zná. Pokud teda ho někdy takzvaně políbila muzika Antonína Dvořáka, protože ta píseň je v podstatě regulární largo z Novosvětské symfonie. A nevím, jak se mohlo stát, že někdo v Americe si tu píseň přivlastně myslel si, že si to asi nikdo nedozví. I když teda pravda, že Antonín Dvořák to samozřejmě složil v Americe, proto je to Novosvětská, je to symfonie z Nového světa, kde samozřejmě měl obrovský úspěch i s dalšími svými díly. A teprve až po návratu do vlasti byl oslavován, to tak někdy hol bývá. Tak nevím, jak to mohlo vzniknout.

když konečně na tváři osamějí a nejmenší potichu říká. Zvedá se vítr, musíme jít a pak se rozplynou nikam.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

Je 9 minut po 23. hodině, posloucháte středeční noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a já bych tedy, když jsme u těch dnešních oslavenců, rád bych tedy vzpomněl ještě na jednoho oslavence, i když ne úplně v dobrém, protože právě dnes se v roce 1905 ve Vlašimi narodil Harry Jelínek, což byl, jak vám to jméno mnohým jistě napovídá, byl to ten člověk, který se dá označit za jednoho z největších českých podvodníků a hlavně to byl taky kolaborant s nacisty a dokonce v mládí se živil i jako gigolo. Taky si otevřel prodejnu se starožitnostmi, kde prodával pochopitelně spoustu falzifikátů. Zaměřen byl především na Paula Cézanna a Henryho Matisse. No, byl to velmi zvláštní člověk, no ale on proslul hlavně obrovským podvodem, a sice prodejem hradu Karlštejna. Určitě jste viděli film Velká sázka o malé pivo, kde hrál naprosto dokonalé Olda Kaiser. Tak to je o Harry Jelínkovi, který samozřejmě to jméno Harry zvolil jako přezdívku, protože se narodil jako Josef Jelínek. No, s tím Karlštejnem to bylo všelijak. Nevíme úplně přesně, jak existuje vlastně několik obměn, není prokázáno, zda se to skutečně udělalo, uskutečnilo nebo ne, a taky se neví, která verze je pravdivá, ale jedna z nich praví, že v roce 1931 se Lobkovicové snažili prodat část roudnické galerie jistému americkému průmyslníkovi, aby získali peníze na věno pro komtesu Ludmilu. No a s tímto obchodem pomáhal přímo Jiřímu Lobkovicovi na zámku v Roudnici nad Labem Harry Jelínek. No a obchod se nakonec neuskutečnil, ale průmyslníci projevili zájem o koupi nějakého rodinného sídla, čím staršího, tím lepšího, pochopitelně. No a Jiří Lobkovic Harryho Jelínka oslovil jako barona a připomněl mu, že přece chce prodat své rodinné sídlo, tedy hrad Karlštejn. No a tady začal vlastně jeden z největších podvodů první republiky. Jemu se podařilo kastelána hradu Karlštejn, pana Slámu, i když tedy pravda není doložen v seznamu kastelánů, přesvědčit historkou o přípravě natáčení filmu a získal možnost hrad pro dva pondělky využívat. No a američtí průmyslníci byli tehdy na hradě uvítáni s veškerými poctami a taky sborem pážat, což byly pochopitelně najaté zborisky z tehdy německého divadla. No a mimochodem lahůdky na tuto akci dodala firma Lippert. No a nakonec on sám tedy inkasoval od těch průmyslníků 30 000 dolarů za výlohy a domluvil se na prodej Karlštejna. Ta záloha, kterou mu Američan složil, těch 30 tisíc dolarů, to bylo asi 2,5 milionu korun, což je neuvěřitelná částka. Ale není to prokázáno. Ta druhá historka je trošičku jinak, pokračuje malinko jinak. No, vzhledem k tomu, že ten americký průmyslník chtěl obchod z reklamních důvodů utajit, tak se cítil Jelínek poměrně bezpečně, ale přesto se z Československa raději uchýlil do tehdy jugoslávského Splitu, a přece jen hrozilo nebezpečí, že během pobytu v Československu vyjde pravda o Karlštejnu najevo. Ale ve Splitu, ovšem shodou naprosto neuvěřitelné náhody, to opravdu nevymyslíte, ty svoje obchodní partnery potkal a ještě ke všemu jim stačil prodat půjčenou jachtu za 10 000 dolarů. Něco neuvěřitelného. No a když s ní američtí obchodníci dojeli do Terstu, tak byli velmi překvapeni reakcí majitele a hned začali zjišťovat, jak je to s prodejem Karlštejna. No a pravdu se přes amerického konzula v Praze dověděli velmi rychle a aby unikli ostudě, tak nepodali na Harryho Jelínka ani trestní oznámení. Opravdu síla. No a v roce 1938 se Harry Jelínek měl ještě pokusit prodat mimochodem jednu z pražských tramvajových linek, no, ale trestní oznámení jako přímý důkaz opět neexistuje, takže kdo ví, jak to bylo. No, podle jedné verze se Jelínek s Američanem setkal na námořním parníku, takže nevíme, ale historka je to zajímavá. Tak víte co, dáme si k tomu stylovou píseň, když tedy chtěl Harry Jelínek prodat ten Karlštejn.

Opět jsem se začetl do jedné z krásných knih pana Jiřího Sováka. Je to v pořadí čtvrtá kniha, kterou napsala společně se Slávkou Kopeckou. Má podtitul Milosrdné a nemilosrdné historky aneb bejvávalo. A začetl jsem se do kapitoly, kterou nazval Jiří Sovák Zlatý Slavík. Cením si Karlíka Gotta. Obdivuju jeho pracovitost, mám ho rád. Naučil se vystupovat, zná cizí jazyky, umí se chovat. A k tomu je léta profík v oboru. Zval mě na svou šedesátku, ale já mu řekl, šedesátka? To je nesmysl. Tobě, Karle, 60 přece nikdy nebude. Ale díval jsem se pak na televizi a sledoval gotomány, davové šílenství, všechny jeho kolegy a kolegyně, jeho přiznané dcery a milenky minulé, současné a budoucí. Fandím mu. Viděli jsme se naposledy na televizním TT. Pěkně jsme si povídali o životě a o ženských, jak to mezi mužskýma bývá. Lákal jsem z něj přiznání, zda je pravda, že se už konečně bude ženit. Kroutil se. Že prej je to hodná holka, občas i uklidí, ale jinak, že ho taky zlobí a vzteká se, když ji nechce všude tahat sebou. Tak mu povídám. Karlíku, když už seš tak dlouho svobodnej, tak to snad dotáhni a nežeň se. Jak na to tak koukám, s mladou bys měl scénky denně. Hysterie je mrcha. Tobě bude líp samotnýmu. A máš ty problémy už za svobodná. V 60, chlapče, jak to může dopadnout? Jak to může jít dál? Oženíš se a ani se nenaděješ, najednou budeš cizí, znárodněnej majetek. Karlík pokyvoval hlavu a nevyjádřil se. Následně jsem se dozvěděl, že dal na mě, lásku pustil k vodě, vyrovnal se s ní, koupil jí vilku. A ženitbu zatím odmítl. Dobře udělal, vždyť jen co faninek by namíchl. Odliv přízně a v jeho případě zatím zbytečnej, nebo líp, stále ještě předčasnej. On se přece nepotřebuje řečeno s klasikem rozhlížet po tom, kdo by mu až umře oči zatlačil. Na zatlačení očí opravdu stačí zdatný funebrák. Karel Gott na mé rady dal už dávno. Radil jsem mu před desítkami let, točili jsme společně film Hvězda padá vzhůru, padli jsme si do oka a dal si při filmování říct. Nabádal jsem ho, nesmíš se furt usmívat, vypadáš pak v kameře jako velikonoční králíček a neceň zuby, všichni víme, že je máš krásný. A Karlík ubral, dal si říct, byl vděčný za rady, profík každým coulem, veliká hvězda a fajn kluk.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country.

Dokud svíčka hoří, to byly nezmaři. No a já se dívám na hodiny a za necelou čtvrthodinku odbije půlnoc, to znamená, že se s vámi pro dnešní večer loučím. A když dovolíte, rozloučím se jedním krásným citátem jednoho z největších básníků francouzské renesance, a sice Michel de Montaigne, který si řekl, že rozum je jediný dar, který příroda rozdělila patrně spravedlivě, protože nikdo si nestěžuje, že ho má málo. Mějte se moc hezky, klidné sny, zítra úspěšný den a naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman.

Je 10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů. Její 23 a prastará luna se stává na 2 roky její domovem. Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou jak z obsidiánu to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl Juliny kuráže. A před čím klečíš?

Na to Matsumura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím

2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla, aby byli do sbírek bezcenní.

pralesní rezervace, které dal kdysi jméno. A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit.

Vítejte u sledování další hodinky nedělního folkového večera nazývaného Folkmeny. Tuto hodinku reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. Začali jsme zahřívacím kolem Vasilův rubáš a také The Seekers a pak nám zahráli a zaspívali Corpus Delicti Nočním městem a to už byla první písnička naší připomínací nebo gratulační rubriky. Už jsme si to připomínali minule, ale ještě jednou 11. října 2018 zemřel kytarista a zpěvák skupiny Corpus Delicti Tomáš Berka. Corpus Delicti zahráli Nočním městem. 15. října 1975 se narodil písničkář ze Vsetína Jan Žamboch. Žamboši jsou držiteli tří sošek andělů. Zahráli a zaspívali Páč a dáme si od nich ještě jednu tu známější Jaj Elskadaj. No a pak tu máme ještě jedno připomenutí. 12. října 1948 se narodil Pavel Anděl Pokorný z Minnesängeru. Minnesängeři nabídnou sluný den.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
2: Tak už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drováků. Jak už je to asi

to jsme u folkových stupňů naší mini hitparády v rámci pořadu Folkmeny. Aktuálně vedoucí Sejfy Ponka Cesta domů, ale ne o tolik, jak bývalo zvykem. Dáme si druhé a třetí místo pěkně pohromadě. Inženýr Vladimír, tomu se dobře vedlo v Bonanze dneska. A na folkových stupních se mu taky nevede špatně, je aktuálně druhý na Terásce. A třetí je Honza Novorka s písničkou Díky písním. Sejfy a Honza Novorka jsou postupující z minulých kol, inženýr Vladimír je premiéra tohoto kola.

někdo trpí trémou, někdo by se styděl. Párkrát jsem už v zákulisí vážné tváře viděl. Já ale na pódiu jsem rybou ve vodě a čím víc diváků, tím víc jsem v pohodě.

jadroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den. A další bude napsaná, zůstáváme těmi, kteří přežijí.

taky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů.

Aktuálně třetí Honza Novorka, díky písním, čtvrté a páté místo si dáme opět pohromadě a za týden to může být všechno úplně jinak. Na čtvrtém místě sbor Molidury pod Starou jabloní a na pátém místě, kam zbývá jít, The Folks.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: planetáriích bývají hvězdy a Jana Richterová bezesporu hvězdou mezi našimi folkovými interprety je. Tu teď mám na telefonickém spojení a Jana Richterová bude v planetáriu. Jak se to stalo a co to bude? Co je to za akci? Já tě zdravím. Ahoj.
1: Ahoj Miloši. Ahoj všichni posluchači. No, bude to koncert Člověk pod hvězdami a já jsem si vymyslela multimediální projekt, kde můžou zaznít moje písničky v doprovodu hvězdné oblohy, protože vyberu ty nejjemnější a nejněžnější. K tomu se chystají speciální projekce v našem nejmodernějším planetáriu, vůbec vlastně v Evropě nejmodernějším planetáriu, a bude k tomu hrát těch 45 milionů LED diod, které v pražském planetáriu jsou. No a já jsem to pojala jako cesta člověka od zrození až po smrt a znovu zrození přes různé emoce, a pomáhat mi s tím vyjádřením bude Ondřej Smejkal, který hraje na didgeridoo, a taky Toman Equilibre, který se věnuje hrdelnímu zpěvu, alikvotním tónům a taky akrobací. A myslím si, že to bude velice zajímavá fúze, která by měla být meditativní a prostě krásná, protože tam bude ta nádherná hvězdná obloha.
0: Bude to v pražském planetáriu, to je ve Stromovce. Kdy a od kolika hodin?
1: Bude to v úterý 20. října v 19 hodin a trvá to fousek přes hodinu.
0: Vstupenky je možno koupit někde třeba na webových stránkách, nebo máš webové stránky, kde by se o tom posluchači dozvěděli více?
1: Určitě. A je to na webu Planetária, a nebo mám speciální stránku pojďnakoncert.cz.
0: Říká Jana Richterová, mimochodem, když si říkala, že to je od zrození až prostě po konec a znovu zrození a podobně, já se trošku drze zeptám, bude tam klimakterická?
1: Nebude, Miloši, nebude. To jsem teda musela samozřejmě s pláčem opustit, protože to by do té atmosféry vůbec nezapadalo, takže bude to pojato velmi nižně, meditativně, a myslím si, že to vlastně musíme prostě takhle jako pojmout.
0: Že to bude. Říká Jana Richterová o svém koncertu v Planetáriu pražském, které bude 20. října. Já popřeji hodně návštěvníků, aby se to povedlo.
1: Já moc děkuju a těším se na to a na všechny, kdo přijdou. Ahoj.
2: Běžte vy, mladý kozy, s tímhle do háje. Tohle už vypadá jak nějaká soutěž trhlá. Který je nejvíc blbě, tato vyhraje.

0: A ještě horší věc, než přechod se jí stala. To bylo radosti, že menstruace není. A teď má termín porodu, když mladší jsem se žení.
1: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

Skupina The Folks úspěšně soutěží v soutěži folkové stupně. Před chvilkou jsme je slyšeli a teď jsme slyšeli také Libuše. Docela známá písnička právě díky písničkám na přání a díky folkmeny. A tak si Folks dáme ještě nesoutěžně. Zatoulaná a Balvan. A úplný závěr této hodinky obstará Disgraphic Xindl X. Pokud posloucháte reprízu, tak je to všechno. Pokud premiéru, tak pokračujeme dál.

síly, zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádu za úctu k úřadu.

Hudební vydavatelství Supraphon právě vydává v reedici zásadní album Rangers 3 z roku 1971. Kromě 14 původních nahrávek na něm najdeme i celou řádku bonusů. Představíme si ho podrobně o víkendu. A chybět nebude ani soutěž o tento kousek naší hudební historie. Tak poslouchejte Country Radio v sobotu 17. a v neděli 18. října.

0: než odletím s Radskem domů zpět.
1: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí poset mění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balóna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemá rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, Případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovací chce dívka z nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil dět od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme trampské album Prostě slezina od brněnské party VSPB Brabenci.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.